zmizela jako laň v lese v zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte poslední, skutečně poslední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Váš Honza Adam. Setkávali jsme se na vlnách Českého rozhlasu od 2. ledna letošního roku, pátek co pátek, a mě příprava pořadů pro vás nesmírně bavila a těšila. Prostřednictvím telefonátů, SMSek, e-mailů a vzkazů na sociálních sítích jsem věděl, že se vám naše každotýdenní setkávání líbilo. A o to mi taky šlo. Náš dnešní pořad otevře nejslavnější charitativní píseň všech dob. Jmenuje se We Are The World a v roce 1985 ji napsali Michael Jackson a Lionel Richie. Nahrání téhle písničky producentsky vedl skvělý Quincy Jones a k jejímu nahrávání se ve studiu sešlo 45 největších hvězd americké populární hudby. Například Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder, Paul Simon, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen a všichni sourozenci Michaela Jacksona. Singlu s hymnickou písní We Are The World se prodalo přes 1 000 000 kusů a výtěžek z jeho prodeje byl odeslán do Etiopie na pomoc hladovějícím.

Z našich každotýdenních setkání dobře víte, že se vás čas od času snažím upozornit na písně, které potkal zcela zvláštní osud. Jednou z nich je i ta nazvaná You Don't Bring Me Flowers, kterou napsal Neil Diamond s textařským a manželským tandemem Marilyn a Alan Bergmanovi. Neil Diamond ji zařadil na své stejnojmenné album a protože manželé Bergmanovi jsou přáteli a dvorními textaři Barbry Streisandové, naspívala jí v roce 1978 i tahle americká zpívající herečka. Písnička by pravděpodobně zapadla, nebýt jednoho rozhlasového diskjockeye z Louisville, který verze Neila Diamonda a Barbry Streisandové smíchal a písničku začal vysílat v jejich podání jako duet. Další DJové ho následovali, posluchači volali do rádií a žádali další a další vysílání tohoto krásného milostného duetu. Tak si ho teď v podání Barbry Streisandové a Neila Diamonda vychutnejte i vy.

je Píseň Lásko má nejoblíbenější písní o lásce v lásce zasvěceném repertoáru Karla Gotta. Kdykoliv na některém ze svých koncertů začal Karel zpívat Lásko má si krásná, jak hudba zní tvůj hlas, sklidil frenetický potlesk. Určitě proto, že si mnohá dívka nebo žena v publiku představovala, že je tohle milostné vyznání určeno právě jí. Tuhle písničku, která se v originále jmenuje Unchained Melody, naspíval i Elvis Presley. Píseň Unchained Melody je jedním z největších love songů všech dob. Dočkala se více jak 700 cover verzí a vy ji teď uslyšíte právě v Elvisově podání. Elvis ji nahrál krátce před svou smrtí 16. srpna 1977 dvakrát. V dubnu a v červnu toho roku a americký hudební časopis Rolling Stone obě verze řadí mezi poslední, skutečně velké momenty jeho pěvecké kariéry. Připravte si kapesníky, budete slzet.

Karla Gotta vždy mrzelo, že u nás na žádném hudebním nosiči nevyšla v jeho podání slavná italská píseň O sole mio, kterou už v roce 1898 napsali italští autoři Eduardo di Capua a Alfredo Mazzucchi. Celosvětově tuto neapolskou kanconetu proslavili nejslavnější světoví tenoristé od Caruza po Pavarottiho. Proto by Karla Gotta moc potěšilo, že jsme s Honzou Fialou objevili v archívu Českého rozhlasu live verzi písně O sole mio. Takhle ji v roce 2001 zpívali Eva Urbanová, Petr Dvorský, Karel Gott a Helena Vondráčková za doprovodu velkého orchestru Paláce Žofín pod taktovkou Františka Preislera na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně. Pozorně poslouchejte, jak svůj part v této písni zpívá Helena Vondráčková. S Honzou Fialou jsme ji zprvu nepoznali a když jsme O sole mio Heleně pustili, zarazila se a řekla, to jsem fakt já, tato nahrávka prozatím nikde nevyšla. Tady je.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V roce 1976 získala Helena Vondráčková na mezinárodním písňovém festivalu v tureckém Istanbulu s písní Až půjde déšť do trávy spát třetí místo a cenu publika. Pořadatelům se Helena tak líbila, že ji rovnou pozvali na další ročník tohoto prestižního festivalu. Helena si takřka v zápětí vybrala soutěžní písničku z autorské dílny Alexandra Goldscheidera a Petra Markova Chci být tvou lampou, ale do Istanbulu v roce 1977 nakonec neodletěla. Pořadatelé byli totiž nuceni kvůli nečekanému vypuknutí válečného konfliktu festival zrušit. Píseň Chci být tvou lampou je ale krásná a vy právě teď uslyšíte v rozhlasové premiéře.

U mezinárodních písňových festivalů ještě chvíli zůstaneme. Manžel Petry Janů Michal Zelenka své ženě od poloviny 70. let a v první polovině 80. let jsem toho byl svědkem u nich doma, mnohokrát opakoval. Maminko, tohle se nám musí povést. Musíš vyhrát Zlatého slavíka a Bratislavskou liru, písničky ti musí začít psát Karel Svoboda, musíš získat zlatou desku suprafonu, musíš se stát zasloužilou umělkyní a musíš vyhrát nějaký pořádný festival populární hudby v zahraničí. Všechno se Petře je podařilo. Bratři Drescherovi Petr a Pavel a textař Eda Krečmar obohatili v roce 1988 repertoár Petry Janů o krásně vystavěnou kantilénu A pakže je to hřích, ze které se stal velký hit. Petra za interpretaci téhle písně získala třetí místo na mezinárodním písňovém festivalu Kurinfest na ostrově Curaçao v Nizozemských Antilách. Konkurence byla tenkrát velká. Festivalu se účastnilo 30 zpěváků z 26 zemí světa.

Párkrát v životě jsem viděl některý muzikál třikrát. Ze zahraničních muzikálů to byly Bídníci, Phantom Opery, Elizabeth, Mamma Mia a Jekyll a Hyde. Z tuzemských muzikálů pak Drákula, Monte Cristo a muzikál Eva, životní příběh a písně Evy Pilarové. Tenhle muzikál vymyslela a napsala hvězda Městského divadla Zlín Petra Králova a spolu se svým manželem Radovanem Králem v něm exceluje. A parádně v něm zpívá hity Evy Pilarové. O tom se už za chvíli sami přesvědčíte. Už 11. října se na tenhle muzikál můžete vypravit do divadla Semafor, ve kterém Eva Pilarová začínala. Nebo 9. listopadu do Petrov galery v Hradci Králové. Tenhle muzikál prostě musíte vidět a nebudete litovat. Petra Králová vám teď zaspívá dva pilarčiny hity Montyho Čardáš a Turecký pochod.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S Marií Rotrovou a s její dvorní textařkou Jiřinou Fikejzovou jsem se seznámil v roce 1986, když přišli na mnou organizovanou besedu v pražském vysokoškolském klubu Juridika. Nevěřím na náhody. Jak jinak si vysvětlit, že Jiřina Fikejzová seděla v 70. letech v suprafonském oddělení obchodu právy ve stejné kanceláři u stejného stolu, u kterého jsem seděl na konci 80. let a v první polovině let 90. já. Oba jsme nakupovali v zahraničí pro suprafon alba populární hudby. Jiřinka v 70. nakoupila pro dvojalbum Černá galaxie písně nejslavnější americké černošské gramofonové firmy Motown, začímco já začátkem 90. alba dnes už zmíněných černošských zpěváků Michaela Jacksona a Lionela Richieho. Jiřinka mi vyprávěla, že v roce 1975 doporučila Marii Rotrové do repertoáru píseň Je si maláde a napsala jí k ní český text To mám tak ráda. Když ji Maruška naspívala, Jiřinka písničku poslala jejímu spoluautorovi, francouzskému zpěvákovi a skladateli Serge Lamovi. Toho Marina verze jeho písně tak nadchla, že Jiřince poslal pro Marii celý svůj písňový katalog, aby si Marie Rotrová vybrala další píseň, co napsal. A víte, co se stalo? Marie Rotrová si už žádnou píseň Serge Lamy nevybrala. I takové osudy písničky mívají. Tak si teď v podání Marie Rotrové poslechněme písničku To mám tak ráda, která nejen podle mého názoru patří k tomu nejlepšímu, co ve spolupráci s Jiřinou Fikejzovou vytvořila. Loňský

Už jsem vám vyprávěl, že jednou z mých nejoblíbenějších písniček je píseň My Way z repertoáru Franka Sinatry. Tahle písnička se dočkala mnoha cover verzí a podle mého názoru ji u nás nejlépe naspíval král českého swingu Karel Hála. Škoda, že se na něho začíná hodně zapomínat.

Jsou písničky, které milujete, ale pak se něco stane a vy už nemáte sílu je poslouchat. To se mi stalo s písní Karla Gotta Už zhorzní zvon, což je původně americký tradicionál Amazing Grace. Když už Karel Gott věděl, že jeho dny na tomto světě jsou definitivně sečteny, připravil s kardinálem Dominikem Dukou podrobný scénář svého pohřbu. Ten se se státními poctami konal pro pozvané hosty v sobotu 12. října 2019 v katedrále svatého Jita na Pražském hradě. Takřka v samém závěru posledního rozloučení s Karlem Gottem se katedrálou svatého Víta rozezněla píseň Už zhorzní zvon. Když vojáci hradní stráže kolem mě odnášeli rakev s Karlem a naložili ji do pohřebního, pomalu se rozjíždějícího vozu, kapaly mi slzy jako hrachy. Věděl jsem, že definitivně končí podstatná část mého života, který jsem tak miloval. Uvědomil jsem si naplno, že profesně jsem už nikdy nic tak významného nepovede. Lidsky a profesně byl Karel Gott pro mě vše.

a je to tady. Loučení. Definitivní loučení. Půl roku strávený ve vaší společnosti byl nádherný a nikdy na něj nezapomenu. Byť by se vám líbila jen jedna jediná písnička, kterou jsem vám pustil a zpříjemnil tak váš den, mělo naše setkávání smysl. Strávili jsme společně 26 hodin a to není opravdu málo. Děkuji za krásnou životní příležitost, kterou jsem dostal od ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jirky Kánského a programové ředitelky této stanice Lady Klokočníkové. Oba k nám jezdili do Pardubic, kde jsme v Zelené ulici žili s mamkou. Poté, co u nás Jirka a Lada byli poprvé a odjeli, máma pravila: těch se, synu, drž, jsou to hodní a slušní lidé. A já se zuby nechty držím a držet budu. Taky moc děkuji Tomášovi Kačnerovi a Jirkovi Šmídovi za perfektní produkčně technickou spolupráci. Mějte se krásně a prožijte krásné prázdniny. Odcházím s vírou, že se třeba ještě někdy na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme. Moc bych si to přál. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní a abyste kráčeli jen za štěstím. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
1: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
0: Humoriáda.

0: skupina Jojo Band a Rybitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti dohromady vzato České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu, jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan Hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo. Jo, tady všecko, nebo že bude pršet. Tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se asi bude doba ledová. No. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude, jako, že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme od pane tady smát, ale chceme nějaké katastrofické zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: Ona si to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak, my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, v zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to u tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samý dobří známý, jenže půjdu k jedněm, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vezmeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta legrace stála peněz? Ba ne. Já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskárku.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to se přiznám.
2: To chápu, protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
3: Pro Ilonku taky?
2: Prosím tě, psst, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného, to je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
3: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
2: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče.
3: Bravo.
2: Ale budu smutný, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
3: A kamaráde, já jsem šťastný bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
2: Nedá se nic dělat, chlapče, přičkuklem si, šťastný a veselý.
3: Šťastný a veselý.
2: A dobře to užij tady.
3: Dobře to a pozdravuj Klárku.
2: Buď zdrav.
3: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím, začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
1: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menšíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, kdy hrál Menšík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá v Budějovicích a s jeho dcerou Káťou jsme si hráli na Divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se jako takže s rodinou Lírových se asi velmi jako dobře znám a Lubina Kostelku jsem opravdu měla ráda.
0: Mm-hmm. No. Tak Lubomír Kostelka, Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známi, můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovárně vyberte si SMS-kou humor.
1: Ale se Zdenou Handerbolcovou, pozor, potom.
0: Potom, až.
1: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíhat.
0: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Která byla léta na DAMU pedagožka pohybu, takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, to je můj vrstevník a to jsme, se známe moc dobře, kamarádi.
1: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
0: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna jako by ona nejvíc projevila jako kladně.
1: Necháme to.
0: Ne, to necháme
1: plavat, no. Jiným.
0: Kotrmle dozadu neumím.
1: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače 731-800-900, kdo je tady? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
0: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na Hradeckém rádiu.
1: Na všech regionálních stanicích, ano.
2: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
1: No, prosím.
2: A dal bych si Bčko.
1: Děkujeme pěkně.
0: A jak to souvisí?
1: No, souvisí to tak, že si prožila život na zámku.
0: Jo, a takhle, ano, ano.
1: A byl to dlouhý seriál.
0: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
1: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
1: Určitě ne, ano, souhlasím.
3: A paní Kateřinu.
0: Děkuji moc, děkuji.
3: Děkuji vám k vašemu svátku, pane Pavle, hodně zdraví.
1: Děkuji pěkně.
3: A prosím, Ačko.
1: Máme zapsáno.
0: Ano, děkujeme.
1: Hezký den a díky moc, mějte se ano, hezky. Dobré odpoledne, další, vítáme vás, dobrý den.
4: Dobrý den. Zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
0: Moc vám Karel děkujeme. Bojkovic.
1: Ano.
4: Karel Bojkovic a já bych si přál pana Lipského.
1: Děkuji. Děkujeme.
0: Ano, děkujeme.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
1: Zdravíme.
0: Dobrý den do Martina.
5: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdraví a prajem.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pavel má dnes meniny.
1: Teď ti to došlo.
5: Ježi,
0: tak já mám Petra doma, syna.
1: No, Petra, Pavel, to máme spolu
5: tak
1: teď.
5: Tak aj jemu, ano. Darí, všetko dobré. Dovidenia.
1: Braňo, ďakujeme, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní. Dobrý den.
6: Tak přeju vám taky krásný den.
1: Děkuji.
6: A chtěla bych Bčko.
1: Ano.
6: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
1: Děkuju, děkuju. Díky moc.
0: Ano.
1: Mějte se hezky.
0: Naschledanou. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
7: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdraví vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ptají Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. Má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím, děkuji. No, pěkně, pěkně děkuji. Tak, haló? Haló, Rybka? Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ožem, haló, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, no co, no tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká,

0: profesi z pohledu ale administrativního, úřednického.
1: To je škoda,
0: úřednického.
1: Že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo?
0: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
1: Ano, ne, tak ne? Já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
0: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
1: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
0: Aha.
1: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
0: Dobře, takže jste spolu seděli?
1: Seděli 20 let.
0: A byla taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových?
1: Byla taková zvláštní. Aha. Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
0: Aha.
1: Nikdy, ani předtím, ani potom.
0: Takže jste se nebavili?
1: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi jako Iva Hitlerová, no, nebo se kterýma se... No, ne, tak já
0: no prostě
1: jsem
0: nebyli
1: takový...
0: jste parta hic v té šatně. No,
1: no nebyla jsem parta
0: hic. No. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mezera A nebo B, SMS-kou na 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď to má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byla doslova po pěti letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní.
2: Opravdu nádherná,
1: kousek od Lenky. No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě vyhlídl Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, ještě i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Adolf Filip je to jméno, o kterém byla
2: byl
1: řeč.
2: Byl hrdej na svou dceru.
1: No, tak
2: tuší,
1: aby ne.
2: Jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase
2: se vylepšila.
1: Paní vydradovou. Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je nádherný.
1: Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731 800 900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký den. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló? Už
4: dobrý
1: vás
4: den.
1: Slyšíme, dobrý
4: ano.
1: Den.
4: Tady František Lipská a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: A děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu, dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
2: Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady mě vás Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Macháčkovou, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda. Ty jsme z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil, to prostě výborné.
2: Ty krásný.
1: Tak děkuji.
6: Takže bych byl proto děkuju,
2: Mílo, my zdravíme. Taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak. Tak, přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn? Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hadrobolcová.
7: Jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni. Tak. Počkej, to je zase málo, asi tak doprostřed někam. Tak a piš. No. Josef, Pipka.
8: Je vedoucím střediska 22.
7: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
8: Je vedoucím střediska 22 sice?
7: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
8: Pro nedostatek, ne?
7: Dobrý, no. Nedostatek organizační schopností není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
8: Normální pracovní době, chudák Pipka.
7: Jo, jen holituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
8: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
7: Jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
8: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
7: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plní plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
8: A ne,
7: prosím. To
9: kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
7: Jo, už se to dopisuje soudru řediteli, právě děláme tečku, soudru řediteli.
9: No, fajn. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
7: A je.
9: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
7: ano,
9: návrhy.
7: Ano, soudru řediteli, ano, už to posledám. Tak. Pro Krista pana, co to trháš?
8: No ten první návrh, pochopitelně.
7: Ježišmarja, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh. Pár úder od kraje, ne moc, ne málo, do prostředka a píš.
8: Tak prosím.
7: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
8: Obětavý.
7: Je velice
8: moment.
7: Oblíben, tečka. A tak dále.
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
6: No, Kateřina, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam miluji a hlavně jsme tam všichni.
5: To už je na takový rodinný mikrobus, ne?
6: No, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou.
5: Tak. Ano, jeden tady vzorek mám, vnoučat ano, takový, tady máme sebou.
6: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak a jinak já víceméně jako se budu připravovat už odpočívat.
5: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
6: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako, no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
5: Dobře. Zase text, člověk text, se text. Stále učí.
6: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
5: No, to bude v pátek budu, v jednu.
6: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
5: No, i když já se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
6: No to právě
5: preventivně
6: nevíme.
5: Preventivně si poslechneš
6: ano.
5: jenom.
6: A ty chceš mě poměrek někoho vybrala.
5: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
6: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
5: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to?
6: Ne,
5: no,
6: to
5: přes čtvrt to letí.
6: No, no tak když mě už bude skoro 100, tak no. To není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
5: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
6: Ano, ještě, a ještě sourozenci žárlivý manžel, že?
7: Haló. No, antilopka už je sama a čeká na svého lva. No, bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak neročková, až mi zase pokoušeš, že jo, já budu dělat, toto bolí, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa, pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu. Druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
8: To tady blbneš.
7: Vůl. Totiž beránek. Beránku, copak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
8: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
7: Ale, Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? Tak jsem si říkala, podřenky mi říkali přijde a hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tu máma už nedám, beránku můj.
2: Hele, a proč máš na sobě tu noční košili?
7: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelží, tak proč se pořád ptáš?
2: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, spíš asi bačkory, víš? Nebo,
7: Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem,
2: počkej, co to máš s těma, co to máš s těma ptákama, ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
7: Ale prosím tě, Beriť, já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beran.
2: Je, ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád. Banánovej.
7: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
2: A kdo je tohle?
7: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
2: Ne, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
7: Anděličko, můj strážničko, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
2: Drápnou mě potvora, no,
7: tak vidíš, beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. A čačí, no. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na beránky. Takže šupí to pryč, to pryč.
2: Ale proč mě najednou tak vyháníš?
7: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl Beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky, ti.
2: Hele, holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
7: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
2: Tak. A kdo to je teď?
7: Tohle bude asi muž. Je to muž, jo.
2: Jako tvůj muž, nebo to?
7: No,
2: to jsem já. No to jsem já.
7: No, tak to...
2: Tak kdo to je?
7: No, jediný muž, to bude muž.
2: A co tady bude dělat?
7: No, bude to asi moje vlasy. Aha, bude to správce. Nese k nám vyklepaný koberec, ano.
2: Bude to správce. Se neklepou koberce, teď se zahejbá manželům.
7: Anděličku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
9: Řekl si 5 kilo mrzák?
7: No, vidíš to.
9: Určitě to nedaní, hajzo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
6: Nějak jsem se v tom ztratila.
5: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i se
6: Ano, my jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hrálo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v celebritách SRO.
5: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
6: Už to jenom, víte skoro všechno,
5: dámy
6: co
5: a páni
6: budeme dál?
5: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show anebo Smutný muž Jaroslav Válek?
6: Ty jsi to prozradil.
5: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
6: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
5: Na to není čas.
6: Dobře.
5: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro Smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila.
2: Ano.
1: Cituji.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou. Báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přestože vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec.
2: To je konec.
1: Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkovou.
2: Mějte se moc, moc krásně, krásné léto.
1: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se krásně.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brnem dnes projede konvoj 40 nových tramvají. V Kuřimi otevřeli pro lidi zimní stadion, aby se mohli schladit. Dálniční známky nebudou pravidelně zdražovat. Roční má stát i nadále 2570 korun. A dnes čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 36 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Dopravní podnik města Brna dnes do centra města vyšle na spanilou jízdu 40 tramvají typu 45TR. Pokusíte se tak o zápis do České knihy rekordů za nejdelší tramvajový konvoj. Dopravní podnik tím završí dodávku těchto obousměrných vozidel, za která firma zaplatila přes 2,5 miliardy korun, vysvětluje jí mluvčí Barbora Doležalová.
2: Konvoj všech 40 tramvají vyjede z vozovny Medlánky mezi zastávkami Pionýrská a Kartouská, proběhne oficiální měření pro zápis do České knihy rekordů. Trasa pak povede přes centrum města do vozovny Pisárky. My předpokládáme, že konvoj bude dlouhý více než 2 kilometry.
0: Lidé v Kuřimi se můžou přijít schladit do zimního stadionu. Dnes bude otevřený od 7 hodin ráno do večera. Zdarma přístupný bude kvůli vysokým teplotám nejspíš celý tento týden. Podle starosty Draga Sukalovského z Hnutí STAN se na tom radnice domluví s provozovatelem stadionu podle předpovědi meteorologů.
3: Ale vevnitř se normálně teploty pohybují kolem 7 stupňů Celsia a i v těchto vedrech je tam přibližně 13 až 14 stupňů Celsia. A může tedy na tribuně pobít, případně navštívit restauraci, k dispozici je balená pitná voda.
0: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh včera schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Bednárik taky připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Ta by nahradila současnou jednodenní známku platnou pouze pro kalendářní den. V Uherském Hradišti dnes pokračuje festival Slovácké léto. Během odpoledne ve Smetanových sadech, zejména pro děti, je připravený rodinný program. Večer potom na Masarykově náměstí vystoupí písničkář Pokáč. Zájemci se také budou moct zapsat do Českého národního registru dárců kostní dřeně, říká mluvčí festivalu Petra Kučerová.
4: Stánek zájemci najdou od zítřka až do neděle 5. července na Masarykově náměstí, a to vždy od 5:30 odpoledne až do začátku večerního koncertu ve 20 hodin. Od roku 2020 se do registru na Slováckém létě zapsalo už 690 lidí, což je statisticky téměř 6 zachráněných životů.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravě dnes čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti. Večer se mohou objevit bouřky, místy i silné. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili 30. června roku 2026, poslední červnový den letošního roku, den, který je v pořadí 181. do konce roku zbývá 184 dnů a astronomicky jsme 9 dní po letním slunovratu. Svátek dnes podle kalendáře, českého kalendáře, slaví Šárka, na Slovensku je to Melánia. Přejeme všechno nejlepší a samozřejmě písničku Česku budeme posílat oslavenkyním po 8. hodině. Na vlnách Českého rozhlasu Brno písničky, které nestárnou. Jako první to bude Marika Gombitová, bude popisovat, jak jsou chlapci v pasci. A Drž se zpátky, chlapče můj, to bude takové varování od Pavla Bobka, který se možná té pasti asi hodně přiblížil. Přejeme vám dobré ráno, vstávejte pomalu, v klidu, bez zbytečných šoků. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné úterý vám všem.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, zpíval vám Pavel Bobek, je 5 hodin a 13 minut. Dnes je 30. června 2026. Pohled do historie připomíná třeba moravského katolického kněze, cestovatele a orientalistu Alojze Musila. Narodil se v Rychtářově poblíž Vyškova a po vysvěcení na kněze působil v Moravské Ostravě. Později odešel studovat do libanonského Bejrutu a odtud podnikal výpravy na území Arábie. V Pouštním paláci v Jordánsku objevil vzácné fresky i vyobrazení vládce, které palác postavili.

Řadu let byl silně spojený s brněnskou kulturní scénou. Stal se například svědkem počátku divadla Husa na provázku a byl fotografem městského divadla Brno. Ve tvorbě ho inspirovali třeba František Drtikol nebo Taras Kusčinský. Ivan Trojan dnes slaví 62. narozeniny, jedním z nejvýraznějších českých herců posledních desetiletí a držitelem rekordního počtu českých lvů v hereckých kategoriích. Téměř 7. Michal Malátný, vlastním jménem Michal Novotný, ano, to je ten lídr kapely Činasky, se narodil v roce 1970 v Jičíně a dnes slaví 56. narozeniny. Frontman Činasky, zpěvák, ale také textař, kytarista a navíc vystudovaný herec. Svůj pseudonym Malátný si zvolil v divadle, nikoli jako rokový zpěvák, protože Novotný tam bylo více a bylo to příliš obyčejné jméno. Dnešek připomíná také kontrabasistu Jaroslava Červenku, zemřel v roce 2003 po absolutoriu na Kroměřížské konzervatoři, se stal členem Brolnu. Externě působil v řadě divadelních brněnských orchestrů a několik let se věnoval umělecké činnosti s brněnským cymbalovým kvartetem. V roce 2018 opustila tento svět herečka vedoucí ateliéru herecké výchovy na brněnské JAMU Nika Brečnajdrová. V 70. a 80. letech žila v nucené emigraci a její osobnost připomíná třeba dokument z cyklu Jiřího Střechy Vyhnání po chartě z roku 2017. Zahrajeme si tabáček od kapely Činasky, důvod je jasný, Michal Malátný dnes slaví 56. narozeniny. Všechno nejlepší.

0: počasí.
1: Zpíval vám dnešní narozeninový oslavenec Michal Malátný s kapelou Činasky. Je 5 hodin a 19 minut a tady je počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty po ránu dnes příjemnější ve srovnání se včerejškem, pohybují se v rozpětí mezi 19 a 22 stupni Celsia. Je to příjemnější než včerejší 26 po ránu, aspoň tady v centru Brna. Jaké bude počasí? Čekáme dnes polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání kupovité oblačnosti, večer srážky a bouřky ojediněle mohou být i silnější. Ovšem nejvyšší teploty dnes stále vysoké, 33 až 36 stupňů Celsia. Ráno slabý, jinak mírný severovýchodní až severní vítr. Do 20 km za hodinu v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na trojce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut, zapadne 5 minut po 21. hodině. Pavel Kašpar přeje krásné ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Možná i vy si teď vaříte silný čaj po ránu, je 5:24. Písnička Kvítek Mandragory z roku 1972. Originál zpívá Tony Christie, český text napsal Zdeněk Rytíř a je zajímavé, že je úplně něčím jiným než originál tohoto textu, ve kterém se zpívá o cestě do texaského Amarilla. Kvítek Mandragory v podání Heleny Vondráčkové, letitý hit na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 5:25 a je tu čas na letní temné letopisy moravské. Kompletní seriál příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, zazní o prázdninách každý všední den v tomto čase, tedy krátce po 5:45 ráno. Vypráví Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1968. Smrt v tunách zříceného betonu. Pro rodiny sedmi dělníků ta událost z roku 1968 dalece zakryla okupaci vojsky Varšavské smlouvy. V brněnské čtvrti Černá pole se těšili na nové kulturní a obchodní centrum. A to rychle rostlo. Ovšem 8. dubna po 9. hodině ráno se ozval ohlušující rachot a pod uvolněným betonem a dalším stavebním materiálem zůstalo 12 mužů a chlapců. Ano, chlapců. Protože na stavbě pomáhali i učni z tehdejších pozemních staveb. Ještě jim ani nebylo 18 let. Zřítili se nejen stropy, ale i stěny a sloupy. Pět dělníků záchranáři vyprostili s vážnými zraněními, sedmi už nebylo pomoci. Záchranáři odvedli výjimečnou práci. Podle tehdejších novin za 4,5 hodiny odstranili 400 tun materiálu. Zpočátku holýma rukama, až poté mohli využít i stroje. Znalci hledali příčinu tragédie. Podle všeho nebyl beton nejen dostatečně kvalitní, ale ani patřičně zralý. Nikdo ho neotestoval a přesto dělníci začali odstraňovat výdřevu. Pamětníci vzpomínali, že plán nechat bednění na místě změnilo počasí, protože jinak by na začátku týdne neměli co dělat. Ti, kteří by mohli okolnosti vysvětlit, zemřeli na místě. Kromě stavby vedoucího i mistr odborného výcviku. Dnes stejným místem chodí lidé a mnozí z nich o tragédii ani netuší. Budovu nakonec dokončili oproti původním plánům výrazně robustnější. Už v listopadu 1969 lidé poprvé využili výhod tamní kinokavárny, která byla v socialismu výjimečná podáváním občerstvení k promítaným snímkům. A hlavně, černá historie je nemohla děsit ani lákat. Nebylo totiž tehdy tolik příležitostí získat o tragédii podobné množství informací jako dnes.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: Celý cyklus temných letopisů moravských podání Michala Isteníka z dílny Miloše Šenkýře budeme přinášet na vlnách Českého rozhlasu Brno po celé léto, vždy od pondělí do pátku v tomto čase.

0: fondest hopes now rest in you. Remember, there's nothing you can't do. So believe and be brave.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Jihomoravští hygienici evidují od začátku roku 700 případů nákazy lymskou boreliózou. Loni jich touhle dobou zaznamenali 114. Podle epidemiologky Renate Ciupek je důvodem nárůstu i nový systém hlášení. Pacienti se do statistik dostávají už při prvních příznacích, než jí plně potvrdí laboratorní testy. Hygienici nabádají k opatrnosti, nakažená klíšťata můžou být i v městských parcích. V horkém počasí klesá produkce mléka dojných krav. Zvířata při vysokých teplotách méně žerou, i přesto, že se je chovatelé snaží chladit. Ve stájích pouští ventilátory, někde zvířata chladí i kropením nebo vodní mlhou. Nejdůležitější je ale dostatečný přísun vody k pití. Tématu se podrobněji budeme věnovat už krátce po zprávách. Lidé mají už jen dnešek na to, aby policii bez postihu odevzdali nelegálně držené zbraně, munici nebo trhaviny. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Zbraně je možné přinést na kteroukoliv policejní služebnu. V případě nebezpečného arzenálu je potřeba zavolat linku 158. Zatím lidé odevzdali zhruba 4000 zbraní. V Novém Městě na Moravě začíná už 14. hudební slunohraní. Po zahájení v 9 hodin ráno dostává 30 amatérských muzikantů šanci zdokonalit se pod vedením členů Janáčkova kvarteta. Dnes ve středu a v pátek vždy od 8 hodin večer začínají také koncerty pro veřejnost na nádvoří Horácké galerie. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti. Večer se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz na příjezdu do Brna po D2. Na prvním kilometru se srazilo nákladní auto s osobním. Vozidla jsou odstavená na krajnici na místě policie. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru soli.

0: Zpíval vám Petr Spálený písničku Plakalo Baby z roku 1967. O muziku se svého času postaral Pavel Krejča a o text Jiří Štajdl. Tady je Český rozhlas Brno, posloucháte nás 9 minut po půl šesté. Horko, že by ani krávu nevyhnal. Tak by se dala popsat situace v chlévech, kde se před tropickými teplotami a přímým sluncem schovávají hospodářská zvířata. Chovatelé se jim všemi možnými způsoby snaží od horka ulevit. Třeba v kravínech na Břeclavsku používají kromě ventilátorů i vodní mlhu.
1: Zootechnik Antonín Osička mě otevřenými vraty vede do chléva s několika desítkami strakatých krav. Ventilátory u stropu tady pracují na plný výkon.
2: Díky tomu, že to je vlastně starší prostorná stáj, celkem s těma ventilátorama tady ty krávy to se cítí velice dobře.
1: Dokážou ty ventilátory třeba i snížit tu teplotu, která v té stáji je, protože je tady o poznání lépe, než když jsme stáli venku na sluníčku před tím kravínem.
2: Tak určitě ty ventilátory mají tu funkci, aby zde bylo chladnější a dokážou tady prostě rozproudit ten vzduch, tak aby tady bylo dýchatelno pro ty krávy. Máme samozřejmě pootvírané všechny vrata, všechny okna, co by bylo možné, aby ten průvan tady v těch teplých dnech byl co největší.
1: Krávy tady mají možnost jít i na venkovní pastviny, ale jak se tak dívám, tak všechny jsou vevnitř. Je to tím, že tady prostě je jim lépe?
2: Ano, tady jim je určitě lépe, protože venku na sluníčku, tak jak člověk se schová do stínu, že jo, tak i ta kráva není hloupá a schová se, aby se nepřežívala.
1: Jaké má to horko posledních dní třeba vliv na produkci mléka?
2: Tak produkce mléka samozřejmě tím, že ty krávy míň přijímají potravy, tak se snížila. Jo, snížila u nás to čítá třeba 2 litry na krávu.
1: V další stáji u dojírny pak chovatelé krávy ochlazují vodní mlhou. Právě dostatek vody je teď pro zvířata podle předsedy Svazu chovatelů českého strakatého skotu Mariana Bílého nejdůležitější.
3: Ta voda, ten přístup k vodě je důležitý sledovat, aby vůbec napáječky stačily natékat. Vidíme to často na těch dojnicích, že mají velikou chuť na tu vodu, aby se chladili, se ošplíchávají sami, dají hlavu do té napaječky a jazykem si to hážou až na záda a schlazujou se.
1: Jiní chovatelé kvůli teplotám přesahujícím i 40 stupňů Celsia v minulých dnech vodou chladili i střechy stájí. S tím podle Bílého nejvíc pomůže déšť, který se má podle předpovědi v následujících dnech přehnat přes většinu republiky. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 19 a 22 stupni Celsia. Dnes jsou ty hodnoty vyrovnanější a třeba v centru Brna ve srovnání se včerejškem nižší zhruba o 4 stupně, což je velmi příjemné. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání kupovité oblačnosti a večer srážky nebo bouřky. Ojediněle mohou být i silnější. Nejvyšší teploty od 33 do 36 stupňů Celsia, ráno slabý, jinak mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu, v bouřkách může pochopitelně zesilovat. Bio je dnes na trojce, čekáme opět vysokou zátěž, poněvadž i ty denní teploty jsou stále hodně vysoké, buďte na sebe opatrní, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut, zapadne 5 minut po 21. hodině. Ať vám první hodiny dneška utečou co nejpříjemněji, ať vás naladí muzika, voňavá káva a hlavně dobří lidé kolem vás.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Zpíval vám Petr Kolář, 5 hodin a 49 minut. Dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo se vypraví do fascinující zvířecí říše. Jak rychle nebo naopak pomalu přivádějí na svět své potomky některé zvířecí druhy? Právě o tom bude dnes mluvit Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci, bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Břeclav chce opravit další část zámku. V jižním křídle plánuje prostor pro umělce. Brno střed kvůli vysokým teplotám otevřelo v centru města stany s vodní mlhou. Postup vlády ohledně účasti prezidenta na summitu NATO je podle Petra Pavla v rozporu s usnesením ústavního soudu. A dnes čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 36 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V prvním patře jižního křídla Břeclavského zámku by mohl vzniknout nový prostor pro kulturu a umění. Vedení radnice ho tam plánuje vybudovat a má na to už přislíbené dotace z norských fondů. Město zámek postupně opravuje. Zatím je zrekonstruovaná věž. V západním křídle se má do 4 let otevřít dům přírody chráněné krajinné oblasti Soutok. Zamyšlené využití jižního křídla popisuje mluvčí radnice Ivana Solaříková.
2: Tam by mohl vzniknout takový open club, tedy prostor pro nějaké umělce, výtvarníky, hudebníky, divadelníky. Snažíme se získat dotace z fondů EHP a Norska. Mělo by se jednat asi o 35 milionů korun, konečný verdikt, kdybychom měli dostat v listopadu.
0: Na Jihomoravě stále platí výstraha před vysokými teplotami. Odpoledne a večer se k ním podle varování meteorologů mají přidat taky bousky. Kvůli vedrům jsou i dnes mimořádně v provozu kropící vozy v centru Brna, které schlazují rozpálené ulice, říká mluvčí Brna středu Michal Šťastný.
3: My jsme prodloužili provoz kropících vozů v ulicích centru města. Vozy jezdí několikrát denně. Současně jsme zprovoznili o víkendu na Zeleném trhu mlžící stan, který lidé najdou současně také na Moravském náměstí u Sochyošta.
0: Postup vlády k účasti prezidenta na summitu v Ankaře je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Ten má podle vyjádření vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí. Prezident to napsal na síti X. Podle něj tak má mít prezident možnost zastupovat Česko jako vedoucí delegace na neformální večeři lídrů i na jednání NATO. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale po včerejším jednání vlády řekl, že delegaci povede on. Pavel vyzval k dohodě o rozdělení účasti mezi prezidenta a premiéra na jednotlivých částech summitu. Sport. U české fotbalové reprezentace skončil trenér Miroslav Koubek. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci. Koubek dovedl národní tým po 20 letech na mistrovství světa. Na šampionátu ale Češi získali jen bod a vypadli ve skupině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti. Večer se mohou objevit bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Ráno bude vát místy slabý, jinak mírný severovýchodní až severní vítr. Biozátěž vysoká.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Velmi opatrně na D1 kolem kilometru 162 ve směru na Brno. V pravém pruhu řidiči hlásí betonový podstavec dopravního značení. Už tam stojí dvě poškozená auta, tak zpomalte. Opakují jste 62. kilometr směr Brno. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi v poslední červnový den Český rozhlas Brno a máme radost, že vstáváte s námi. Je 30. června 2026, svátek slaví Šárky a možná nevíte, že dnešek je také Mezinárodním dnem asteroidů. Připomíná se každoročně právě 30. června, protože 30. června v roce 1908 došlo v tunguské události na Sibiři. Obrovská exploze kosmického tělesa v atmosféře biosféře, která srovnala se zemí rozsáhlé území tajgy. OSN uvádí, že smyslem dne je zvyšovat povědomí o riziku dopadu asteroidů a navíc také krizové komunikaci v případě hrozby. V tunguské stepi tehdy zůstaly vyvrácené stromy, tlaková vlna a hlavně spoustu otázek. Je to taková trošku záhada. Na vlnách Českého rozhlasu Brno žádné záhady, ale písničky, které nestárnou. Belinda od Jiřího Štědroně hned na úvod a za chvíli zánovní vůz Karla Zicha. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání a přejeme vám, ať se den rozjede v rytmu písniček, které nestárnou, a dobré nálady.
1: Český rozhlas Brno.

0: Karel Zich vám zpíval na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 6 hodin a 10 minut. Každý týden jezdí živé mořské korály z Vídně do Brna. Vědci z CEJTEC VUT je dokážou zkoumat zevnitř, aniž by jim ublížili. Dosud bylo podrobné zkoumání živých korálů téměř nemožné bez zásahu do jejich tkáně. Nová metoda má pomoci odhalit, jak reagují na změny prostředí a přispět k ochraně ohrožených korálových útesů.
1: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
2: Přivezli jsme je z vídeňského akvária Haus des Meeres. Žijí tam v mořské vodě.
1: Ukazuje mi Hanna Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem. Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí.
3: Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet. Oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, říká vedoucí výzkumu z CEJTECu VUT Markéta Kaiser.
4: Ten vlastně věnujeme skenování výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
1: A nyní vstupujeme do laboratoře na CEJTECu, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenovací technologie.
4: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vešlo mezi dva prsty.
1: Výzkumníci vybírají správný vzorek, vkládají ho do zkumavky.
4: Pomocí toho mikro-CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápenitou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To je ten živý organismus. Na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
1: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Obsluhuje ho technik z CEJTECu VUT Vít Holeňa.
5: Já se tady teď umístuju takový oranžový stojánek.
1: Nahoru předěláváte zkumavku s korálem.
5: Věřím si, že drží.
1: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
4: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
1: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy. Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: V 6 hodin a 16 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno máme aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují v rozpětí mezi 20 a 22 stupni Celsia. To rozpětí je dnes podstatně užší, teploty jsou vyrovnané a podle předpovědí meteorologů nás dnes čeká další z horkých letních dnů. Ráno bude jasno, postupně polojasno, odpoledne se pak bude vyvíjet kupovitá oblačnost, v severní části kraje se mohou objevit později přeháňky nebo bouřky. Během večera začne od jihu postupovat velká oblačnost a rozsáhlejší bouřkový systém, který se pravděpodobně vyhne východní části kraje. Nejvyšší teploty od 33 do 36 stupňů Celsia a vítr dnes severní až severovýchodní do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio kvůli očekávanému horku stále na trojce. Slunce to dnes vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut a zapadne 5 minut po 21. hodině. Přejeme hezký poslech a dobré ráno.
2: Prázdninová poradna pro zdraví se bude ve středu 1. července věnovat tématu hemofilie. S hostem Martinem Bohůnem, předsedou Svazu hemofiliků, si budu povídat o úskalích života s poruchou srážlivosti krve a souvisejícími tématy. V rozhovoru se jistě dostaneme i k praktickým tipům pro život s tímto dědičným onemocněním. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut. Před 5 lety se obcemi na jižní Moravě prohnalo ničivé tornádo. Podle meteorologů šlo o historicky nejsilnější tornádo na českém území. Zanechalo za sebou mrtvé, zraněné i zdevastovaný kus země. Tragédie ale přinesla i nové poznatky. Meteorologové dnes dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat přesněji. Když se však bouře promění v ničivé tornádo, stále s jistotou říci nedokáže. Za uplynulých 5 let se ale výrazně posunulo to, jak meteorologové podobné podmínky sledují a vyhodnocují, třeba i díky lepším výstupům z Dopplerova radaru. Detailněji dokážou sledovat i rotaci bouří a výrazněji se zpřesnily také družicové snímky. Od loňského roku se už zavedly do provozu obrázky z Meteosatu 3. generace, který pomáhá vidět, že ta bouře může být silná. Více informací najdete v zajímavém článku Marka Hensla na webu irozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 5 minut.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Bukovině na Blanensku nově platí omezení odběru vody z obecního vodovodu. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám hrozí vyčerpání zásob. Občané vodu můžou používat pro běžnou spotřebu jako pití a vaření. Naopak by měli omezit zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Situace je podobná i v Pršticích na Brněnsku, kde zákaz nově platí také. Dopravní podnik města Brna dnes do centra města vyšle na spanilou jízdu 40 tramvají typu 45T. Pokusí se tak o zápis do České knihy rekordů za nejdelší tramvajový konvoj. Dopravní podnik tím završí dodávku těchto obousměrných vozidel, na která firma zaplatila přes 2,5 miliardy korun. O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle které by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku. Lidovci pak chtějí prosadit i další změny. Držitelé takzvaného Baťa pasu mohou ve Zlíně od zítřka do konce září uplatnit slevy na vstupném do vybraných míst spojených s osobností Tomáše Baťi a jeho rodinou. Baťa pas získají lidé, kteří se ubytují v některém ze zapojených ubytovacích zařízení v rámci Zlínska a Luhačovicka. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti. Večer se mohou objevit i bousky. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona se vytvořila na příjezdu do Brna po D2. Začíná kolem 3. kilometru a pokračuje až do Brna. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 38 minut. Studenti Brněnské taneční konzervatoře mají letní prázdniny o něco kratší. Po vysvědčení a diplomy si přišli teprve včera, 29. června. Konzervatoř dostala od ministerstva školství výjimku a mohla ukončit rok později. V pátek večer totiž měli studenti závěrečného ročníku v Mahenově divadle absolventský koncert.
1: Ředitelka taneční konzervatoře v Brně Hana Literová takto v pátek uvedla absolventský koncert. A tanečníci v kostýmech byli hned na to na pódiu Mahenova divadla připravení předvést choreografii, kterou posledních 10 měsíců pilovali. Přestože bylo v sále úmorné vedro, tanečníci vydrželi 45 minut doslova létat po jevišti. I když jedna malá chybka se jim do vystoupení přece jen vloudila.
2: Ta krabička úplně nebyla plánovaná, to se teda přiznáváme, protože jak jsme byli spocení, tak nám to prostě vyklouzlo, tak jsme začali jakoby v fúzovkách panikařit a vymýšlet prostě různý plany, hlavně teda já.
1: Nešlo o obyčejné představení. Výkon studentů sledovali pečlivě učitelé, včetně ředitelky.
3: Ten večer, ten absolventský koncert, vlastně za to jsou ti studenti hodnoceni, dostávají známku a my jsme opravdu potom celý ten víkend pracovali na tom, že jsme tiskli ta jejich vysvědčení závěrečná, která jsme jim mohli předat.
1: A tak se šestice úspěšných absolventů sešla v pondělí ráno v malém amfiteátru u areálu školy, kde na ně čekali v modrých deskách jejich diplomy.
3: A nyní vás poprosíme po jednom, abyste převzali svoje vysvědčení a diplom.
1: Moc dlouhé prázdniny si ale ani Madeleine, ani Josef neužijí.
4: Mám týden volna, protože kampaně, se kterou potom chci být, tak má jen 2 týdenní prázdniny, z toho jeden týden mám plnej kvůli práci, takže vlastně já mám prázdniny na týden.
1: Ta budoucnost vaše po absolvování konzervatoře bude taneční.
4: Ano. No, doufáme, všichni.
1: Nový školní rok po 8 letech poprvé bez Madeleine a Josefa začne na taneční konzervatoři stejně jako na dalších školách v úterý 1. září. Z Brna Alena Hysová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je přesně 6:45, posloucháte úterní Český rozhlas Brno. Je tu počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy aktuálně mezi 20 a 22 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek očekáváme polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání kupovité oblačnosti. Večer srážky a bouřky ojediněle mohou být i silnější, nejvyšší teploty mezi 33 a 36 stupni Celsia. Ráno slabý, jinak mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu. V bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na trojce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut, zapadne 5 minut po 21. hodině. Pavel Kašpar přeje krásné ráno.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 30. června po 11. hodině bude vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Přiblíží novou techniku, kterou lze ve Ždánicích pozorovat slunce. Připomene prázdninová zatmění slunce i měsíce a další zajímavé jevy, které můžeme pozorovat na letní obloze. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Kabala Divokej byl je 6 hodin a 50 minut, tady je Český rozhlas Brno. V poslední červnový den pro školáky už prázdninový se pojďme podívat na teploty vody v tuzemských nádržích, jak i včera zaznamenali hydrometeorologové. Brněnská přehrada hlásila včera bezmála 24 stupňů Celsia, Nové Mlýny dokonce 25 stupňů a například Rybník Velké Dářko 24 stupňů. Nesit se vyšplhal k 26 stupňům a pokud byste měřili do Luhačovic, tak tamní přehrada měla 23,5 stupně. Maďarský Balaton se chlubí dokonce 27 stupni. Na Slovensku byla nejteplejší Domaša s 28 stupně a naopak nejchladnější nádrže Bukovec a Ružín s 21 stupni Celsia. Tradiční lokality ve středozemí se pohybují kolem 29 stupňů, na některých místech i výše. Zprávy s Davidem Hasmanem v 7 hodin už za chvíli.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Hygienici na Jižní Moravě evidují za letošek 700 nakažených lymskou boreliózou. Obnovení trestu vězení pro neplatiče výživného stát odsouvá. Platit mělo původně od zítřka. Kuřím kvůli horkům lidem otevírá zimní stadion. Brno zase sály nové radnice. A dnes čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 36 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Jihomoravští hygienici evidují od začátku roku 700 případů nákazy lymskou boreliózou. Loni jich touhle dobou zaznamenali 114. Podle epidemioložky Renaty Cupek je důvodem nárůstu i nový systém hlášení. Pacienti se do statistik dostávají už při prvních příznacích, než ji plně potvrdí laboratorní testy. Hygienici nabádají k opatrnosti. Nakažená klíšťata můžou být i v městských parcích, dodává Cupek.
3: Nemusí být ani příliš velké ochlazení, ale hlavně to vlhko prospívá k jejich aktivitě. To znamená, pokud se výhledově v následujících dnech dostaví deště a bude větší vlhko než je teď, tak bohužel to bude spojeno i se zvýšenou aktivitou klíšťat.
2: Za neplacení výživného bude rodičům hrozit vězení nejdřív příští rok. Ministerstvo spravedlnosti původně počítalo s tím, že obnoví trestnost tohoto činu od začátku července. Koaličním poslancům se ale nepodařilo návrh prohlasovat hned v prvním čtení. Pokračuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Řepka.
4: Musí projít všemi třemi čteními v poslanecké sněmovně. A protože se nedostal ani do druhého čtení, nestihne nabýt účinnost v původně plánovaném termínu. Pokud se datum účinnosti neupraví, začne zákon automaticky platit k nejbližšímu datu, 1. lednu nebo 1. červenci.
2: Neplacení alimentů přestalo být trestným činem letos v lednu. Rozhodla o tom ještě minulá vláda. Nový kabinet chce trestnost obnovit s mírnějšími podmínkami. Na železniční trati u stanice Brno-Chrlice dnes časně ráno srazil osobní vlak člověka. České dráhy kvůli neštěstí zastavily na trati provoz. Dopravce o tom informoval na webu mimořádných událostí. Ke srážce došlo kolem 16:15 ranní mezi stanicemi Sokolnice, Telnice a Brno-Chrlice. Omezení provozu se dotklo asi 6 osobních vlaků. Některá jihomoravská města nabízí lidem v horkých dnech schlazení v běžně nepřístupných místech. Například Kuřim vyzvala obyvatele, ať přijedou na zimní stadion, který je otevřený i pro kolemjdoucí. Brněnský magistrát zase otevírá historické sály nové radnice, kde zasedají zastupitelé nebo se tam konají svatby, říká mluvčí města Filip Poňuchálek.
5: Kde je teplota díky vzduchotechnice mnohem nižší a tedy i příjemnější než venku. Tyto sály tedy veřejnost může navštívit už dnes a ve středu vždy od 8 hodin ráno do 8 hodin večerních a zároveň zde bude nachystáno i pití.
0: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti. Večer se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně na dálnici D1 na kilometru 136 ve směru na Prahu. Kvůli poruše je na krajnici odstavené osobní vozidlo. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné úterý vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 7 hodině s vámi Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili k dobrému ránu, ke kávě, ke snídani, anebo jen tak třeba do auta na cesty. Po 7 hodině vám zpříjemníme vaše další minuty malým domem nad skálou, ten obývá Věra Martinová. Vloupám se možná tady do toho domu nad skálou, to už bude písnička kapely Opět a Radeček a pak už je tu soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude z Lohovce na Břeclavsku a pro výherce máme knihu, která se jmenuje Dívka v bouři. Do soutěže ji věnovalo nakladatelství Kazda. Držíme vám palce 726465200, linka sem k nám do studia, kam můžete zavolat buď správnou odpověď, věřím tomu, že určitě budete vědět, a nebo některý z vašich tipů, který potom vyberete z našich 3 nabízených možností, tak jako již tradičně. Pavel Kašper u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a zůstaňte s námi, budeme hrát písničky, které už přežily módu, účesy, mrkváče, budeme hrát písničky, které nestárnou.
0: Český rozhlas Brno.

0: To byla kapela Opět a Radeček s hostující Máriou Čírovou na vlnách Českého rozhlasu Brno, písnička Vloupám se. No a teď už je tu soutěž Jak se u nás mluví, jak jsem slíbil, tak dnešní soutěžní slovo bude z Hlohovce na Břeclavsku. Tam byste mohli zaslechnout slovo ingišpíre. Co myslíte, že by to mohlo být? Co jsou to ingišpíre, milí posluchači Českého rozhlasu Brno? Zavolejte, tipněte si, nebo možná odpověď i znáte, tak těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, Helena.
0: Heleno, krásné ráno vám přeji, odkud prosím voláte?
1: Brna.
0: Krásné ráno do Brna vám přeju. Tak dnešní soutěžní slovo je z Hlohovce. Ptáme se vás, co by to mohly být takzvané ingišpíre. Tušíte, Heleno, co by to mohlo být?
1: To jsem nikdy neslyšela.
0: Přiznám se taky, že vůbec nevím, netuším, co by mohly být ingišpíre. Tři možnosti pro vás máme. Tak můžou to být buď za A úpony na révu, nebo za B to mohou být pouliční lampy, anebo za C to můžou být kolotoče. No tak Heleno, držím palce teda. Všechny tři možnosti by to klidně mohly být. Ingišpíre jsou buď za A úpony na révu, za B pouliční lampy, nebo za C kolotoče. Heleno, co vyberete?
1: Já bych řekla Ačko.
0: Líbí se vám ty úpony na révu, jaj. Tak ty to nejsou, představte si, víte, co to je? Kolotoče. To je to, co mi přišlo nejméně pravděpodobné a jsou to ty kolotoče. No, tak co se dá dělat? Zkusíme příště. Přejeme vám krásný letní den. Mějte se hezky, Heleno. Díky za zavolání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Děkujeme. 7:14. Tady je aktuální Český rozhlas. To je aktuální čas. Český rozhlas Brno. Samozřejmě aktuální, jak taky jinak. No a teď už si dáme Alphaville po písničce Počasí a soutěžit budeme zase zítra po 7:00. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Zní to jako počasí, 7 hodin a 18 minut, tady je Český rozhlas Brno. Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují mezi 20 a 23 stupni Celsia, v centru Brna 23 stupňů a těch zmíněných 20 je v tuto chvíli ve Strážnici. Předpověď počasí, ta dnes slibuje polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání kupovité oblačnosti, večer srážky a bouřky, ojediněle mohou být i silnější. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Čeká nás další horký den. Ráno slabý, jinak mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na trojce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut, zapadne 5 minut po 21. hodině. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Čtvrtečním hostem 2. července bude Robert Knebl, sociální pracovník a držitel všech individuálních profesních cen. Je dokonce zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? A sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka.

Tady je úterní Český rozhlas Brno, 7:24 je aktuální čas. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Galerie Graziano v Brně v ulici Veselá zve na výstavu z díla Kristýny Tůmové. Ta patří k nejzajímavějším představitelkám nastupující sochařské generace. Její tvorba je fascinujícím průzkumem hranic mezi pevným materiálem a křehkou emocí. Autorka se odklání od tradiční monumentality směrem k intimitě, organickým tvarům a hmatatelné poetice. Tato výstava potrvá do 7. července 2026 v galerii Graziano. Tam je otevřeno denně, kromě neděle. V Moravské zemské knihovně až do 24. července lákají na výstavu Europa Austraika. Ukazuje, jak lidé v raném novověku zobrazovali svět v mapách i v obrazových pohledech na krajinu a města. Je pojmenována podle jedinečné mapy Habsburg Evropy, která se stala klíčem k uspořádání rozsáhlého atlasu Bernarda Pavla Mola, jedné z největších dochovaných barokních mapových sbírek. Na více než 12 tisících listech zachycuje tento soubor prostor od celku až po detail konkrétních míst. Výstava v galerii Moravské zemské knihovny představuje výběr. A do třetice výstava, tentokrát je z Muzea města Brna. Tam je v těchto dnech k vidění výstava Od skaly ke kamence, 101 let kamenné kolonie a ukazuje zrod nouzové kolonie ve 20. a 30. letech 20. století i příběh skaláků, jak si říkají zakladatelé, a také její proměnu ve své ráznou brněnskou čtvrť, kde se projevuje sousedská soudržnost a kde nezávislou kulturu doplňují obnovené folklorní tradice. 7:26, to je aktuální čas, tady je Český rozhlas Brno, Pavel Kašpar u mikrofonu a zprávy ty pro vás dnes chystá David Hasman a ty další už tu budou za 4 minuty.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: První patře jižního křídla Břeclavského zámku by mohl vzniknout nový prostor pro kulturu a umění. Vedení radnice ho tam plánuje vybudovat a má na to už přislíbené dotace z norských fondů. Město zámek postupně opravuje. Zatím je zrekonstruovaná věž. V západním křídle se má do 4 let otevřít dům přírody chráněné krajinné oblasti Soutok. V horkém počasí klesá produkce mléka dojných krav. Zvířata při vysokých teplotách méně žerou i přesto, že se je chovatelé snaží chladit. Ve stájích pouští ventilátory, někde zvířata chladí i kropením nebo vodní mlhou. Nejdůležitější je ale dostatečný přísun vody k pití. Tématu se podrobněji budeme věnovat už krátce po zprávách. Třebíčí dnes pár minut po půlnoci projel první autobus noční městské hromadné dopravy. Linka vede skrz město, její cesta s 8 zastávkami zabere dohromady 30 minut. Město noční spoj zavedlo na poptávku od lidí, kteří cestují za prací do Brna. 8 mláďat korsaků je nově k vidění v zoo Brno. Narodila se začátkem května, teprve teď mají odvahu vylézt z nor. Korsaci jsou lišky oproti liškám obecným, ale drobnější a více společenští. Až budou mláďata dospělá, čeká je přesun do jiných zoologických zahrad. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti. Večer se mohou objevit bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně na dálnici D2 na 9. kilometru ve směru na Brno. V levém pruhu stojí porouchané vozidlo. Projíždí se pouze pravým pruhem. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval Miro Žbírka, je 7 hodin a 39 minut. Horko, že by ani krávu nevyhnal. Tak by se dala popsat situace v chlévech, kde se před tropickými teplotami a přímým sluncem schovávají hospodářská zvířata. Chovatele se jim všemi možnými způsoby snaží od horka ulevit. Třeba v kravínech na Břeclavsku používají kromě ventilátorů i vodní mlhu.
1: Zootechnik Antonín Osička mě otevřenými vraty vede do chléva s několika desítkami strakatých krav. Ventilátory u stropu tady pracují na plný výkon.
2: Díky tomu, že to je vlastně starší prostorná stáj, celkem s těma ventilátorama tady ty krávy to se cítí velice dobře.
1: Dokážou ty ventilátory třeba i snížit tu teplotu, která v té stáji je, protože je tady o poznání lépe, než když jsme stáli venku na sluníčku před tím kravínem.
2: Tak určitě ty ventilátory mají tu funkci, aby zde bylo chladnější a dokážou tady prostě rozproudit ten vzduch, tak aby tady bylo dýchatelno pro ty krávy. Máme samozřejmě pootvírané všechny vrata, všechny okna, co by to bylo možné, aby ten průvan tady v těch teplých dnech byl co největší.
1: Krávy tady mají možnost jít i na venkovní pastviny, ale jak se tak dívám, tak všechny jsou vevnitř. Je to tím, že tady prostě je jim lépe?
2: Ano, tady jim je určitě lépe, protože venku na sluníčku, tak jak člověk se schová do stínu, že jo, tak i ta kráva není hloupá a schová se, aby se nepřežívala.
1: Jaké má to horko posledních dní třeba vliv na produkci mléka?
2: Tak produkce mléka samozřejmě tím, že ty krávy míň přijímají potravy, tak se snížila. Snížila u nás to čítá třeba 2 litry na krávu.
1: V další stáji u dojírny pak chovatelé krávy ochlazují vodní mlhou. Právě dostatek vody je teď pro zvířata podle předsedy Svazu chovatelů českého strakatého skotu Mariana Bílého nejdůležitější.
3: Ta voda, ten přístup k vodě je důležitý sledovat, aby vůbec napáječky stačily natékat. Vidíme to často na těch dojnicích, že mají velikou chuť na tu vodu, aby se schladili, se ošplíchávají sami, dají hlavu do té napaječky a jazykem si to hážou až na záda a schlazujou se.
1: Jiní chovatelé kvůli teplotám přesahujícím i 40 stupňů Celsia v minulých dnech vodou chladili i střechy stájí. S tím podle Bílého nejvíc pomůže déšť, který se má podle předpovědi v následujících dnech přehnat přes většinu republiky. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 44 minut, čas na předpověď počasí. Teploty venku stoupají, ony tedy ani po ránu dnes nebyly nějak extra nízko, ale rozpětí teplot bylo vyrovnanější. Včera to bylo mezi 17 a 25 stupni, dnes ráno to bylo momentálně je mezi 22 a 23 stupni Celsia. Předpověď počasí pro dnešek slibuje polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání kupovité oblačnosti, večer srážky a bouřky, ojediněle mohou být i silnější. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Ráno slabý, jinak mírný severovýchodní až severní vítr. Do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně ze sílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na trojce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut, zapadne 5 minut po 21. hodině. Přejeme krásné ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
4: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Věra Špinarová, je 7 hodin a 50 minut, posloucháte Český rozhlas Brno, je úterý 30. června. 72 klientů domova pro seniory v ulici Kociánka v Brně je už v náhradním ubytování. Vedení města, která domov provozuje, je nechalo přestěhovat poté, co požár elektrické rozvodny vyřadil z provozu jeden ze 4 pavilonů zařízení. Byla u toho i naše reportérka Aneška Hlávková, která nám teď o tom poví více. Aneško, vítej, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Proč museli klienti vlastně domov opustit?
1: Požár včera ráno poškodil část elektroinstalace a jeden ze 4 pavilonů pak zůstal bez proudu. Bez elektřiny ale domov nemůže zajistit běžný provoz. Nejde jen o osvětlení, ale třeba i o klimatizaci a další vybavení potřebné pro péči o klienty. Proto vedení domova společně s brněnským magistrátem rozhodlo o dočasném přestěhování všech 72 seniorů z tohoto pavilonu.
0: Kam se podařilo seniory umístit?
1: Většina z nich je teď v jiných domovech pro seniory v Brně nebo v krajských zařízeních. Část seniorů se na několik dní přesunula taky ke svým rodinám. Během včerejšího odpoledne s převozem některých i mobilních klientů pomáhali taky hasiči.
0: A praktická otázka, kdyby se mohli klienti vrátit zpátky?
1: Podle odhadů by se mohli vrátit během několika příštích dní. Záležet ale bude na tom, kdy se podaří opravit poškozenou elektroinstalaci a obnovit běžný provoz pavilonu. Přesnou příčinu požáru mezi tím dál zjišťují hasiči.
0: Říká reportérka Aneška Hlávková k dopadům požáru v areálu domova pro seniory na Kociance v Brně. Aneško, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, hezké ráno.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravští hasiči od včerejšího odpoledne vyjížděli k desítkám případů kvůli horku a větru. Poslanci projednají navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku se má zvýšit o 50 tisíc korun. Brnem dnes projede konvoj 40 nových tramvají. A dnes čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 630 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Hasiči v Jihomoravském kraji od včerejšího odpoledne zasahovali u desítek popadaných stromů nebo větví kvůli silnému větru. Bojovali také s několika požáry polí nebo lesa. Většinu z více než 180 těchto výjezdů měli v Brně a okolí a taky na Blanensku. Kvůli horku výjížděli ale i na Hodonínsku. Doplňuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
4: V obci Hýsli jsme navíc chladili objekt z drůbeží, kde se kvůli horku výrazně zvýšila teplota. Na brněnské přehradě jsme spolu s vodní záchrannou službou zasahovali u několika událostí na vodě. Celkem jsme vytáhli 11 osob a doprovodili jednu lodičku s 5 dětmi bezpečně do přístavu. A nikdo nepotřeboval ošetřit.
2: Sněmovna dnes ve druhém čtení projedná navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Rodinám s jedním dítětem by se tak zvýšil na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla narůst na 800 tisíc. Opozice chce do návrhu zařadit automatickou valorizaci příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO to ale není jednoduché.
5: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový, protože už si můžeme vybrat od půl roku ten rodičák skoro celý až po 4 roky. Můžeme to co čtvrt roku měnit vlastně výplatu toho rodičáku, nejen jeho výši, ale i to, který pečující bude samozřejmě pečovat, zda-li to bude maminka nebo tatínek.
2: Projednat by sněmovna dnes mohla taky návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Dopravní podnik města Brna dnes do centra města vyšle na spanilou jízdu 40 tramvají typu 45T. Pokusí se tak o zápis do České knihy rekordů za nejdelší tramvajový konvoj. Dopravní podnik tím završí dodávku těchto obousměrných vozidel, za která firma zaplatila přes 2,5 miliardy korun, vysvětluje jí mluvčí Barbora Doležalová.
6: Konvoj všech 40 tramvají vyjede z vozovny Medlánky mezi zastávkami Pionýrská a Kartouská, proběhne oficiální měření pro zápis do České knihy rekordů. Trasa pak povede přes centrum města do vozovny Pisárky. My předpokládáme, že konvoj bude dlouhý víc než 2 kilometry.
3: Sport.
2: U české fotbalové reprezentace skončil trenér Miroslav Koubek. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci. Koubek dovedl národní tým po 20 letech na mistrovství světa. Na šampionátu ale Češi získali jen bod a vypadli ve skupině.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
7: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti. Večer se mohou objevit bousky. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: D1 jedná silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Brzdí se průce na 211. kilometru a nesouvislá fronta je až k D2. A dost ucpaná je taky dálnice D2 na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy. Hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru od sjezdu na Blučinu. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 8 hodině s vámi Český rozhlas Brno a je tu poslední červnový den roku 2026, 30. Svátek dnes slaví Šárka, což je jméno, které má ne zcela jednoznačný původ. Nejčastěji bývá vykládáno jako jméno spojené se skalami, horským hřbetem nebo také návrším. V každém případě všem Šárkám posíláme písničku Štěstí, nechtě pro vás malým dárkem a nejenom Šárkám, ale také všem dnešním narozeninovým oslavencům. Buďte zdraví, šťastní a spokojení. Mezi ty dnešní narozeninové oslavence patří třeba i herec Ivan Trojan nebo lídr kapely Činasky Michal Malátný. A to štěstí zaspívá Marie Rotrová a krátké lásky pak přidá kapela Tým. No a počasí s brněnskými meteorology to bude co by dub. Pavel Kašper u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a hlavně ať se vám dnešek vydaří, ať se vám rozjede v rytmu písniček, které nestárnou a dobré nálady.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 12 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Bára Kučerová. Báro, dobré ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině?
2: Na obloze už je většinou, nebo je většinou jasno, na severu kraje možná trošičku oblačnosti více a teploty se nejčastěji pohybují mezi 23 a 26 stupni Celsia.
1: Jaké počasí přinese 30. červen? Vypadá to, že podle předpovědi bude ještě podobně horko jako včera, co říkáte?
2: Bude podobně horko, byť už by to nemělo být tak moc jak včera. Ty maximální dnešní teploty očekáváme mezi 33 a 36 stupni Celsia a k tomu bude většinou polésno, odpoledne se pak bude vyvíjet kupovitá oblačnost a v severní polovině kraje se později mohou objevit přehánky nebo bouřka. Během večera pak od jihu začne postupovat velká oblačnost a také s ní rozsáhlejší bouřkový systém. Ten se ale pravděpodobně vyhne východní části kraje, měl by přejít spíše přes tu západní část a i trošku zasahovat na Vysočinu a k tomu bude dnes vát mírný severovýchodní až severní vítr a ten bude v bouřkách přes ho přechodně zesilovat.
1: Nakolik to dnešní počasí ovlivní předpověď na zítra?
2: Výrazně to zatím ještě nebude, i ty zítřejší maximální teploty očekáváme tropické, 31 až 34 stupňů na severu a západě kraje kolem 30 stupňů. Zítřek bude polojasný, na západě i oblačný a odpoledne se bude oblačnost zvětšovat, postupně se budou tvořit přehánky a také silné bouřky, ty se rozšíří postupně na většinu kraje a večer budou srážky přecházet do deště a s tím přechodem budou také ustávat. Zítřejší ranní teploty, ty očekáváme mezi 21 a 18 stupni Celsia, takže stále ještě tropické noci někde a tropické dny.
1: Teď otázka ještě ke včerejšku a svým způsobem i k dnešku. Jak to vypadá s teplotními rekordy? Padaly i včera?
2: Ano, padaly i včera. Včera padly na 100% stanic, které měří déle jak 30 let. Včerejší maximální teplota byla zaznamenána ve Strážnici 39 stupňů a 1 desetina, takže opravdu i včera teplý den, respektive horký.
1: A jaké jsou aktuální hodnoty pro dnešek?
2: Dnešní maximum, maximum ze dneška je z roku 1950 z Ivančic 37 stupňů a 1 desetina a minimum z roku 1962 z Boskovic plus 0,4 stupně Celsia.
1: Říká meteorologka Bára Kučerová. Báro, hezký den přejeme, mějte se pěkně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Hygienici na Jižní Moravě evidují 10 nemocných klíšťovou encefalitídou. Všichni jsou to dospělí, kteří se nakazili v květnu a červnu. Loni touhle dobou zaznamenali 13 případů a byli mezi nimi i děti. Krajská hygienická stanice zároveň upozorňuje na riziko nákazy limskou boreliozou, kterou klíšťata také přenáší. Od začátku roku mají hygienici hlášených zhruba 700 případů. Více už teď probereme se redaktorkou Hanou Novotnou. Hanko, víte, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Čím vysvětlují hygienici vysoký nárůst počtu nakažených boreliozou?
1: Loni v tomto období evidovali případů 114. Obrovský nárůst si epidemioložka Renata Ciupek vysvětluje změnou systému hlášení. Do statistik se teď dostávají pacienti hned po prvním příznaku. Nejčastěji je to typická červená skvrna s vybledlým středem v místě, kde se klíště přisálo. V systému je tedy případ zaznamenaný, než ho potvrdí laboratorní testy.
0: Čím se nákaza těmito nemocemi projevuje?
1: Tak co se týče boreliozy, už jsem zmiňovala zarudnutí kůže. Další typické příznaky v raném stádiu jsou únava, bolesti hlavy, svalů, kloubu a zvýšená teplota. Zkrátka příznaky, které připomínají chřipku. Inkubační doba může být až měsíc. Klíšťová encefalitida má prvotní příznaky podobné. Virové onemocnění pak napadá nervový systém. V druhé fázi se může projevit i zvracení, světloplachost, velké bolesti hlavy a stuhlost šíje. Může dojít i k postižení centrální nervové soustavy, to znamená třes, závratě, poruchy hybnosti svalů, nervová obrna a poruchy spánku a paměti. Toto onemocnění může zanechat trvalé následky a pacient může i zemřít.
0: Jaký se teď předpokládá vývoj aktivity klíšťat v následujících dnech?
1: Dá se to vysledovat na interaktivní mapě na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Podle dat je teď riziko napadení klíštětem na 4. stupni z 5, což znamená vysoké, a to i přesto, že klíšťatům nesvědčí sucho a horké dny. V takovém počasí se většinou ukrývají. Stále ale platí doporučení na použití repelentu, nesedat a neléhat v trávě, nestupovat do křovin a večer a ráno je dobré si své tělo prohlédnout a případně objevené klíště co nejdříve odstranit. Nakažená klíšťata můžou být i v městských parcích. Pokud v příštích dnech zaprší a meteorologové na dnešní odpoledne a večer bouřky předpovídají, aktivita klíšťat se ještě zvýší.
0: Co se týče klíšťové encefalitidy, hygienici pravidelně upozorňují na důležitost očkování. Dá

0: se říci, jaká je teď proočkovanost?
1: Tady hned dopředu upozorním, že lidé starší 50 let mají vakcínu hrazenou od pojišťovny. Očkování se skládá ze 3 dávek, vakcinaci aspoň jednou dávkou zahájilo 52% obyvatel Jižní Moravy. Plně chráněno díky přeočkování je ale jenom 12% lidí, což je pod celostátním průměrem. Epidemioložka Renata Ciopek zmínila, že pokud někdo očkování zahájil letos a dostal 2 dávky, ochrání ho to pro letošní sezónu. Nejpozději do roka by ale měl dostat dávku třetí.
0: To byla redaktorka Hana Novotná. Mluvili jsme o nemocech, které přenášejí klíšťata. Hanko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Taky přeju naslyšenou.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: V Bukovině na Blanensku nově platí omezení odběru vody z obecního vodovodu. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám hrozí vyčerpání zásob. Občané vodu můžou používat pro běžnou spotřebu jako pití a vaření. Naopak by měli omezit zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Situace je podobná i v Pršticích na Brněnsku, kde zákaz nově platí také. Na železniční trati u stanice Brno-Chrlice dnes časně ráno srazil osobní vlak člověka. České dráhy kvůli neštěstí zastavily na trati provoz. Dopravce o tom informoval na webu mimořádných událostí. Ke srážce došlo kolem 16:15 raní mezi stanicemi Sokolnice, Telnice a Brno-Chrlice. Omezení provozu se dotklo asi 6 osobních vlaků. Jihomoravští hygienici evidují od začátku roku 700 případů nákazy lymskou boreliózou. Loni jich touhle dobou zaznamenali 114. Podle epidemioložky Renaty Cupek je důvodem nárůstu i nový systém hlášení. Pacienti se do statistik dostávají už při prvních příznacích, než ji plně potvrdí laboratorní testy. Lidé mají už jen dnešek na to, aby policii bez postihu odevzdali nelegálně držené zbraně, munici nebo trhaviny. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Zbraně je možné přinést na kteroukoliv policejní služebnu. V případě nebezpečného arzenálu je potřeba zavolat linku 158. Zatím lidé odevzdali zhruba 4000 zbraní. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti. Večer se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna postojíte 10 minut za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 je po nehodě zavřený pravý pruh. A silný provoz taky na příjezdu do Brna, jak po D1 ve směru z Prahy, tak na D2 ve směru z Bratislavy. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. No a tentokrát to bude na téma tenisu, protože po australském Melbourne a francouzské Paříži odstartoval včera třetí tenisový Grand Slam sezóny, slavný londýnský Wimbledon. A naši zástupci, pane Meixnere, byli první den úspěšní. Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno, krásné, no, ale takové dusné ráno přeji vám i všem posluchačům. Myslím si, že na to nějak nejsme stavěni, na tyto teploty. Je to nečekané. Tak, a řekl bych, že byli úspěšní z těch 6 našich zástupců, vypadli jenom 2, a sice Dalibor Svrčina prohrál s Američanem Teenem 1-3, trošku i potrápil, hráli 3 hodiny. Je pravda, že Svrčina, to byl jeho debut tady na takovém turnaji. Ten Američan je 17. v tom mezinárodním žebříčku, takže ten byl jasným favoritem. A nemůžu říct, že by to byl nějaký špatný, ten byl, jak si vyhrál ten třetí set 7-6, ale pak se ukázala ta kvalita toho Američana. Tak ten vypadla taky jedna dívka, a sice Daria Vidmanová, která prohrála se světovou čtverkou Američanou Jessica Pegulovou 0-2. Ale zase hráli hodinu přes hodinu a bylo to 7-5 a 6-3 pro Pegulovou, což jaksi není tak zlé. Sice Vidmanová prohrávala v prvním setu 0-4, ale pak dokonce srovnala na 5-5. Ve třetím setu už to bylo jenom do 2-2 a pak už šla návrh Pegulová. Faktem je, že Vidmanová prohrála jak v prvním, tak i ve druhém setu 3x svoje podání, a to je v podstatě rozhodující. No, takže ti dva vypadli a jinak teda byli úspěšní, protože Bartuňková porazila Američanku Stiersovou 2-1, ale hráli 2,5 hodiny, byla to makačka. Krejčíková, to je tady ta naše blízká dívka, porazila Angličanku Krugmanovou 2-0, taky za asi hodinu a něco. Siniaková Zengovou porazila 2-0 za 2 hodiny a Muchová Rusku Zacharovovou také 2-0, tam to trvalo jenom hodinu. Takže to bylo tady z tohoto pohledu, já myslím, že naši byli opravdu, opravdu úspěšní.
0: Překvapivé výsledky se odehrávají na každém turnaji a včerejšek asi nebyl výjimkou. Co říkáte, pane Meixnere?
1: No tak nebylo to tak zlé, ale je pravda, že světová jednička Jannik Sinner musel tvrdě bojovat o vítězství, bylo to na hraně, protože Srb Kosmanovič, který je 50. v žebříčku, nakonec ho porazil Sinner 3-2, hráli 3,5 hodiny, no a ten Kosmanovič vedl po 2 setech 2-1, ale potom už ten 4. a 5. set Sinner zvládl 6-2, 6-3, takže to byla opravdu zajímavá bitva. Je tam taková jedna zajímavost, protože kamery zachytily, že Sinnerovi prosakuje v tenisce, v bílé tenisce krev. On tam ve druhém setu tak špatně spadl při takovém pohybu a nebyl na něho příjemný pohled. No a musím říct, že Sinner prostě to přešel, hrál dál, nenechal se ošetřovat. Potom při závěrečném interview po zápase se ho taky ta dáma ptala na to. On říká, já jsem nechtěl zdržovat, myslím si, že to není až tak nic hrozného. Tak jsem si řekl, co by asi dělali naši milí fotbalisti, kdyby se jim něco takového stalo a v kopačce by se jim objevila krev. No, myslím, že by se nechali odvést na nosítkách. No, tak.
0: Možná sanitkou.
1: Nebudeme je tolik pomlouvat. No a tak, ale překvapivým je, že Norrud, který je 12. prohrál s Hurkačem, s Polákem 0-3 a ten je až 96. Tak to je překvapení. Angličan Norris prohrál s Američanem Zengem, který je kvalifikant 2-3, a Rublev prohrál se Safulinem, to jsou dva Rusové, a to je taky ten Safulin, jaký kvalifikant, a prohrál s ním 2-3. Takže to jsou takové mírné, řekněme, překvapení. Žádná bomba velká, jak si to nebyla, protože Sinner to nakonec uhájil. Tak.
0: A ještě velmi stručně na závěr, dnes vstoupí do turnaje zbývající naše tenistky a tenisté, kteří budou mít jaké soupeře?
1: A tak já myslím, že jsou hratelní. Menšík hraje se s Angličanem Samuelem, který je 123. šel tam na divokou kartu. Kopřiva hraje s Chojinským, Angličan takistý a Léčka s Popirinem, to je Australan, myslím ruského původu, to je 103. světová trojka. Bousková hraje s Australankou Gibsonovou, no tam ta je 58. tam to nebude tak jednoduché. Pak se utká Plíšková s Valentovou, to jsou dvě Češky. Plíšková má 34 let a Valentová 19, tak tam je teda velký rozdíl, sám se na to zvědavý. Bejlek, to je taky tady ta dívka z Jižní Moravy, hraje s Rumunkou Kristovou, která je 18. na žebříčku, to nebude snadné. A sice je to zkušená hráčka, má už 630 roku a Nosková hraje s Němkou Sajdovou, která má 21 roku a je 100 na žebříčku. Takže je to všechno hratelné. Škoda, že ty se utkají dvě naše hráčky. To je dneska všechno, zítra.
0: Pane Maxnere, díky, zítra se těšíme. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: David Koller na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 8 hodin 47 minut, čas na počasí.
1: Počasí.
0: Slovy Davida Kollera je to stejný, aspoň zatím. Podle předpovědí počasí nás totiž dnes čeká opět polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání kupovité oblačnosti, no a večer srážky a bouřky. Ojediněle mohou být i silnější a nejvyšší teploty, tak ty jsou stejný, v podstatě jako včera 33 a 36 stupňů Celsia, včera to bylo až do 39 stupňů, takže dneska se můžeme těšit na příjemné 3-stupňové ochlazení. Ráno slabý, jinak mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio na trojce, vysoká zátěž, buďte opatrní, sluníčku se stále raději vyhýbejte. A to dnes vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut a zapadne 5 minut po 21. hodině. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: To je Tete Michel Kpomasi, rodák z Toga, který ve svých 16 letech z Toga utekl a jako dítě se dočetl o Grónsku a naprosto se do něho zamiloval. Vydělal si peníze a skutečně v roce 1965 do Grónska přicestoval, strávil tam několik let a od té doby se tam vrací. A napsal knihu v roce 1979, která se jmenuje Afričan v Grónsku.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 50 minut. Ve volné přírodě zmii spíše nepotkáte. Důvody vysvětlíme v následující reportáži. Jarka Vykoupilová se vydala za kurátorem chovu plazů v brněnské zoo, aby toho hada viděla na vlastní oči a natočila pro nás zajímavou reportáž.
1: Jsme vlastně v zázemí na druhé straně expozice, která je vlastně věnovaná zmím obecným. A to je místo, odkud se ta expozice obstarává, odkud my ty hady krmíme.
2: Říká zoolog Petr Šrámek.
1: Tady zezadu ty zvířata nejsou hloupí, jak jde samozřejmě o krmení. Jeden z vrcholů priorit, kromě páření. Vidíte ty samci, jak jsou takový nabuzený tady, jak jsme se tady objevili. Tak se tady hnedka začali přetlačovat o samici, takže tady vidíme takový ritualizovaný samčí souboj, kdy ty samci se škubou, obtáčejí se a cílem vlastně je toho samce, toho soka zatlačit hlavou k zemi. Samci samozřejmě teďka předvádí to, co v přírodě málo kdy uvidíte, protože ty zvířata jsou samozřejmě plachý. Je to vlastně jedna z těch zajímavých věcí, které můžeme vidět v přírodě, když máme velkou dávku štěstí.
2: Možná i odvahy, protože zmije jsou považovány za zvíře nebezpečné.
1: Vzhledem k tomu, že disponují jedem, je to po právu označené to zvíře jako nebezpečné. Včela je ve své podstatě nebezpečnější zvíře než ta zmije, protože já nemám úplně statistiku včelích úmrtí, ale obávám se, že jsou. Zatímco úmrtí na zmii nebylo v českých zemích desítky let.
2: Začíná sezóna chalupaření, léto v plném proudu. Jaká místa si zmije vybírá?
1: Je to relativně rozšířený had, ale vyhýbá se těm nejteplejším, nejnižším částem naší republiky. Na jižní Moravě se příliš nevyskytuje, má radši ty podhorské oblasti, často, opravdu velmi často volají a píšou, tady z Brněnska. Máme na zahradě zmii. Co s ní máme dělat? A já říkám, pošlete mi fotku. A opravdu těch případů jsou desítky. A nikdy se mi nestalo, že by opravdu měli na zahradě zmii.
2: Je to užovka vždycky?
1: Je to vždycky užovka, je to užovka hladká, je to had, který na první pohled může připomínat, má taky takovou klikatou čáru na hřbetě. Ta zmije žije nedaleko Brna, je to pravda. Ona k nám zasahuje vlastně ze severu, z těch horských, podhorských oblastí a vyskytuje se v Moravském krasu. Ten už je samozřejmě trošku výš, jsou to ty kopečky, jsou tam ty bučiny. Tam, když budete mít velké štěstí, tak tu zmii můžete vidět a je to opravdu zmije.
2: Je podle vás běžné, že by zaútočila?
1: To, že vás ta zmije kousla, neznamená, že do vás pustila jed. Protože ten jed je vlastně velmi cenná komodita, co si ten had vyrábí. Stojí ho to mnoho úsilí, jako energeticky, ten jed vyrobit. To znamená, že jim šetří. A ona vlastně ve chvíli, kdy vás kousne, tak zhodnotí, jestli do vás ten jed vpustí a jaký množství. Pak záleží na tom, jestli do vás v uvozovkách zakousla jeden ten jedový zub nebo ty dva zuby, protože každý ten z těch zubů má ten svůj jedový váček. To jsou všechno okolnosti, které rozhodují o tom, jaký potom je osud toho uštnutého člověka. Vy každopádně tohle to nemusíte vůbec řešit. To, co by měl člověk udělat potom, co ho ta zmije uštkne, tak voláte 155.
0: Riziko určitě nepodceňujte. Tuto reportáž i všechny další najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Dobré ráno.

0: Rap-ta-dap-ta-dap, 8 hodin a 55 minut, Chanson d'amour už dospívá po 9. hodině Zdeněk Junák v dnešních srdcovkách, které budou opět v elegantním duchu se spoustou legrace, dobré nálady, poněvadž kdybyste viděli Zdeňka, tak mi budete věřit každé písmeno. Zdeňku, vítej, každé ráno. Děkuji. Dobré ráno, ne každé ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. No, když svítí sluníčko, tak já mám, já mám pořád dobrou náladu, protože
0: to je dobře.
1: Nenechám si to s nikým zkazit. Jasně, každý máme, jako aby se posluchači na mě nezlobili, každý máme miliardu problémů, ale musíme si je převážně řešit sami. Nikdo to za nás nevyřeší a nesmíme se nechat prostě zastrašit tím vším, co se děje. Teď je teplo, je to výjimečné teplo, samozřejmě nejsme na to až tak zvyklí, ale zase když si to vezmeme, že spousta našich spoluobčanů zaplatí těžké peníze, aby se dali pojat do Afriky
0: no.
1: Na nějakou safari. Nebo
0: a my
1: něco.
0: Máme Afriku tady.
1: A my máme tady prostě za, jako v podstatě normální, za normální ani cenu. Takže tak je to prostě, ano, já tomu rozumím, je to výjimečné, ale je to krásné, je to nádherné a já ještě mám teda 5 představení před sebou na Biskupském dvoře, ale pak už 12. července to skončí ten maraton a už se těším, jak si odjedu tam k nám do těch Bílých Karpat a tam je, jak když je ve vsi nebo ve strážnici 30, tak tam máme 27, což je úplně krásný.
0: No paráda.
1: Což je krásný. Pavlíku, venku svítí sluníčko. Hezký den na tebe čeká. Zítra tady, budeš tady zítra?
0: Jasně.
1: Ježíši, já se na tebe budu těšit. Tak si to užij a zítra tě Bůh.
0: Děkuji, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera Karla Plíhala. Báseň se jmenuje Slavík. Sedl Slavík na koleje, moje milé píseň pěje. Pak jel kolem osobák a on přišel o zobák. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Kvůli horku podle záchranářů kolabují nejenom seniori, ale i mladí lidé. Cestující v Kojetině se dočkají nové výpravní budovy na vlakovém nádraží. Volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. A dnes čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 36 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Teploty dnes podle předpovědi meteorologů můžou opět přesáhnout 30 stupňů Celsia. Jihomoravským záchranářům kvůli horku v posledních dnech narůstá počet výjezdů. O víkendu jich měli i 370 za jeden den. Stále proto apelují, aby rodiče dohlíželi na pitný režim dětí. Na příjem tekutin by neměli zapomínat ani další věkové kategorie, zhrnuje mluvčí záchranářů Michaela Botová.
3: Například u seniorů jsou to úpaly, oni sice zůstanou doma, ale v těch bytech je jim horko, jsou dehydratovaní. Potom jsou to lidé, kteří jsou venku na přímém slunci a třeba sportují. Skolabují i mladí zdraví lidé, protože toho slunce je zkrátka příliš. Takže celá řada obtíží, ke kterým teď vyjíždíme, zcela jistě s těmi vysokými teplotami spojená je.
1: Extrémně vysoké teploty mají odpoledne a k večeru vystřídat bouřky. Meteorologové před nimi na Jihomoravě varují od 17 hodin. Historickou 150 let starou výpravní budovu na vlakovém nádraží v Kojetině na Přerovsku čeká v závěru roku demolice. Nahradí ji přízemní moderní stavba. Nově budou na nádraží zastřešená nástupiště a příchod k nim bude bezbariérový. Práce potrvají do konce příštího roku, říká Martin Kypr ze správy železnic.
4: Je to takový současný moderní přístup, jako poskytuje to základní zázemí pro cestující. Předpokládá se tam samozřejmě čekárna, měl by tam být pokladny do jednotlivých dopravců, plus nějaké základní věci jako toaleta, nějaký drobný prodej a podobné věci.
1: Na Vysočině přibývá pěstitelů česneku. Letos poprvé pořádají samozběry i zemědělci u Petrávče na Žďársku. Česnek je kvůli jarnímu suchu o něco menší, jeho ale dostatek. Podle farmáře z Petrávče Jiřího Kratochvíla by mělo být plodin dostatek pro samozběry až do 10. července.
5: Jelikož jsme zahájili jako první rok, tak vůbec nemáme jako potuchu, kolik nám lidí přijde a to. A zatím máme tak jednu pětinu pole vyzbíranou, takže já si myslím, že česneku bude dost.
1: Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekročili motoristé.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti a večer se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů, biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 likvidují následky nehody auta do svodidel. Projíždí se pouze levým pruhem, zdržíte se 10 až 15 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pak svátek na přetřes jde na řadu právě dnes? A kdo se tak bude snad z krásných dárků radovat? Jsem rád, že jsem také dárce, vždyť svůj prezent nesu šárce. Nech jí úsměv nalíčka vykouzlí má písnička. Ovšem moje stónů dárky nejsou jen pro všechny šárky. Všechny zdravím jasným hlasem, co sedíte před rozhlasem. Tak se pěkně v tento den užívejme navzájem. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas. Pro srdcovky Zdeňka Junáka.
6: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme 30. června roku 2026, za chvilinku zamáváme měsíci červnu a přijde měsíc červenec. Máme venku hezky. Sice meteorologové říkají, že po těch velkých pařácích by se mělo pomalinku začít ochlazovat, dneska to tedy v Brně ještě zatím až tak nevypadá. Svítí sluníčko a je opravdu teploučko, ale uvidíme, co nám přinese středa, čtvrtek, pátek. Možná se dočkáme. Dneska mají svátek děvčata, ženy, dámy, které se honosí křestním jménem Šárka. Takže všem Šárkám vinšujeme všecko nejlepší. A já už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Zahrajte prosím 30. června nějakou pěknou písničku pro mě a mého muže Libora, neboť tento den je to 25 let, co jsme si řekli ano. Je to až neuvěřitelné, že to se mnou tak dlouho vydržel. Snad to ve zdraví ještě spoustu let dáme. Dále bych chtěla tuto píseň i pro manžele Radka a Ivetu Lukešovi, kteří slaví o 10 let více společného žití. Přejeme ještě spoustu krásných let. Za písničku děkuji a přeji hezký den. Za sebe a celou rodinu Marcela Lukešová. Milá paní Marcelo, jak rád vám zahraji, ale jak to, že jste si nevybrala písničku? Vy vaše přání začnete, nebo to vaše, ten váš mailíček, abych vybral nějakou pěknou písničku. A co, když se netrefím do vašeho vkusu? Co, když se vám nebude líbit? To mě odstřelíte, vidíte? No, tak uvidíme. Je to tedy k výročím svatebním, takže jsem vám vybral písničku První noc v novém bytě.
1: Český rozhlas Brno.

0: smírných poutníků víme dlouho dopředu. A když už jsme u té oblohy, léto je také ideální čas podívat se večer vzhůru. Právě v letních měsících můžeme pozorovat několik meteorických rojů a při troše štěstí zahlédnout padající hvězdu. Tak si nezapomeňte něco přát. A já se vám musím přiznat, že když jsem u nás na Radějově, tak my máme jako dolní balkon, ta terasu, a pak máme horní balkon. Tak na ten horní balkon já si tam lehnu do křesla a koukám na tu hvězdnou oblohu, a protože toho světelného smogu z města tam není až tak moc, tak opravdu, když je jasno, tak jsou krásné ty pohledy na tu jasnou oblohu. No a čekám taky občas na ty roje, nebo jestli uvidím, tedy jestli bude padat nějaká hvězda, abych si přál něco hezkého. Takže nezapomeňte, moji milí, taky si něco přát. Tož tak, a už vám pouštím Robbieho Williamse.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový

byt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

to byla Ilona Čáková, Malý vůz. No a protože i dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože máme tu soutěž Zámecké léto, takže už jdeme, pojďme na to. Ano, indicie pro celotýdenní hádánku Kdo, kdy, kde. Dneska je to indicie úterní. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních a zpívají Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních umělců. Tak, úterní indicie tedy zní: jsem zřejmě největším konzumentem hruškovice na světě. Opakuji úterní indicii. Jsem zřejmě největším konzumentem hruškovice na světě. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Valdemara Matušku.

0: To jsem já, ten cowboy, zpíval Valdemar Matuška. Dívám se na hodiny, no za minutu bude 9:30 a jak už jsem říkal, dneska budeme končit o 15 minut dříve, tak tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy, pojďme rychle ho splnit. Zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Zahrajte prosím jen tak pro radost panu Josefu Palovi do Bosonoch. Pepík žije přes 40 let v Americe. Nikdy nezapomněl na svoji rodnou zem, do které se rád vrací. Také v těchto dnech přijel za svými přáteli do Brna. Milý Pepíku, tobě a celé tvé rodině přejeme hlavně pevné zdraví a hodně přátelských setkání, při kterých rádi vzpomínáme na naše mládí. Vybrala jsem píseň od Karla Gotta, Když jsem já byl tenkrát kluk. Za uveřejnění mé zprávy děkuje a srdečně zdraví Marie z Brna. Milá paní Marie, rád splním vaše přáníčko, no a vybrala jste si písničku, to mám radost dvojnásobnou, takže Karel Gott, Když jsem já byl tenkrát kluk.
1: Český rozhlas Brno.

0: Což, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly linku končí, ale jakým mým zvykem ještě vám připomenu úterní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Jsem zřejmě největším konzumentem hruškovice na světě. Tak to byla úterní indicie. Nebojte se, ještě bude středeční, čtvrteční, páteční. Tam už nám Miloš Šenkýř něco napoví, takže v sobotu to všechno dobře dopadne. Ale ještě než se s vámi úplně rozloučím, tak jen připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky, ale musíte mi to dát vědět. Nemám žádnou kouli, z které bych to tak mohl vyluštit a vydedukovat, že si právě vy přejete nějakou tu písničku. Takže máte tyto možnosti. Buďme své přání namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete konkrétní den, aby to vaše přáníčko zaznělo, a taky konkrétní nějakou písničku, kterou máte oblíbenou, tak to mě musíte dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit do našeho takzvaného playlistu. Takže to je pro dnešek opravdu všechno a teď už na vás čeká Pavel Kudrna, František Kinský a Zámecké léto. A zítra po 9. se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Sámecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezké úterý, vlastně poslední červnové úterý. No a naše zámecké putování tedy pokračuje druhým dnem, zítra už nastartujeme červenec. Pokud jste nás neslyšeli v loňském roce nebo včera, tak jenom řeknu, putujeme po našich zámcích, představujeme vám je, představujeme také jejich majitele, spousty zajímavostí a soutěžíme o cestovatelské balíčky od pondělí do pátku, každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme z těch 5 výherců, tedy bude-li jich 5, jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin, tak tam vylosujeme 3 víkendové pobyty, nebo řekněme příjemné zámecké pobyty pro 3 z vás. To je ale daleko, i když vemte si, jak to rychle utíká. Tak rychle do toho, František Kinský má slovo, kam nás dnes pozve.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba – zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byly Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio della Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
3: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
4: Libochovice svojí polohou řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
3: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
4: A bohužel je uzavřená i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na 2 okruhy, který prezentoval 2 odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
3: Projekt Po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
4: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách. Téma se jmenuje Šlechta na cestách a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak díky za pozvánku. Já jsem přemýšlel, kdybych byl soutěžící, jakože nesmím, žádný rozhlasák nesmí soutěžit v rozhlasových soutěžích. Jak postupovat? Tak na jedné straně vytáčet náš telefon 731 800 900, na druhé straně poslouchat, případně si dělat poznámky, aby ta odpověď byla jasná, jako včera třeba posluchač si dělal poznámky. Evidentně se to dá, takže jak na to jdete vy, to už je váš problém nebo vaše starost. Moje starost je vyhlásit telefon 731 800 900, vyzvat vás k soutěži, no a správně odpovědět. Ceny jsou připravené, doufám, že vy taky. Tak kolik má písnička Michal Tučný? 3,5 minuty, dost času.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Michal Tučný, Abych tu žil. Tady je Český rozhlas, tady je Zámecké leto, pravidelná všednodenní soutěž mezi 9.45 a hodinou 10. No, je to vždycky honička během té písničky. Teď nechci zarmoutit toho, kdo volá, vždycky dávám jednoho, kdo je třetí do vysílání, pak do rezervy a vždycky tomu, kdo je v rezervě, říkám, dobrá zpráva, dovolil jste se, špatná jste v rezervě, ale ne vždycky. Prostě i v loni se stalo, že ten, kdo byl na prvním místě, nevěděl. Paní Lenka z Dechovice. Paní Lenko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Už jste v našem soutěžním létě třeba v loni vyhrála nebo účastnila jste se?
1: No, účastnila, ale nedovolala.
0: Tak teď jste měla štěstí. No tak já doufám, že bude pokračovat. Já mám pro vás soutěžní otázku. Pokud teď uhodnete, tak dostanete náš zámecký balíček, sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky a batoh, takže na vaše turistické letní cesty se to může hodit. V pátek pak losujeme o ten pobyt a teď nechci zdržovat to, co už jsem vlastně říkal, co se objevuje i v těch našich anoncích. Takže půjdeme rovnou k otázce. Můžeme?
1: Ano.
0: Musíme. Tak dávejte dobrý pozor. V jakém století vyhořel původní renesanční zámek v Libochovicích? Za A v 17. století, za B v 18. za C v 19. století. 17, 18, 19.
1: Tak já si myslím, že to je za A.
0: Myslíte nebo víte?
1: No, jestli slyšela jsem 17. století, tak doufám, že to je ono.
0: Teď jsem si připadal, jak chcete být milionářem, jak Vladimír Čech. Jste si jistá, mám označit Ačko. Označuj Ačko.
1: No, vidíte, to tak to jsem ráda.
0: Zas nevyhrála jste 10 milionů, vyhrála jste náš zámecký cestovatelský balíček. Tak doufám, že máte radost.
1: Mám radost, děkuju moc.
0: Vaše radost, naše radost, teď jsem jak na komerčním trhu. Jinak vy už samozřejmě soutěžit nemůžete, stejně jako každý, ano. Kdo vyhraje v průběhu těch dvou měsíců, tak už se nemůže znovu soutěžit. Tak já vám gratuluju, mám radost, mějte se hezky, užívejte
1: děkuju,
0: si poslední černový den.
1: Ano, krásný den.
0: Krásné, děkuju. Jak máme všichni radost. Hezký den. No já doufám, že budete mít radost zítra, protože pokračujeme zase v 9.45, kam se to vydáme. Na zámek Humprecht, nádherný zámek. K tomu vám pak řeknu jednu takovou soukromou zajímavost. Mějte se moc pěkně, zdraví vás Pavel Kudrna. No a jinak samozřejmě nezapomeňte, že i odpoledne vám nabídneme také informaci z toho našeho zámeckého léta. Teď si všimněte, jak lovím ty poslední vteřiny, aby mi to vyšlo do konce časového znamení. Takže ještě jednou hrajeme každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek budeme losovat pobyt na zámku v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby, to zámek Františka Kinského. No a na konci měsíce toho druhého, tedy srpna, pak losujeme tři výherce, kteří vyhrají pobyt. Tak časové znamení je připraveno, zprávy taky. A já už se s vámi loučím definitivně, tedy pro dnešní den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Břeclav chce opravit další část zámku v jižním křídle, plánuje prostor pro umělce. Z lidskoprávních vládních rad odešlo už přes 50 expertů, vadí jim přesun agent pod ministerstva. V Kuřimi otevřeli pro lidi zimní stadion, aby se mohli schladit. A dnes čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 36 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V prvním patře jižního křídla Břeclavského zámku by mohl vzniknout nový prostor pro kulturu a umění. Vedení radnice ho tam plánuje vybudovat a má na to už přislíbené dotace z norských fondů. Město zámek postupně opravuje, zatím je zrekonstruovaná věž. V západním křídle se má do 4 let otevřít dům přírody chráněné krajinné oblasti Soutok. Zamýšlené využití jižního křídla popisuje mluvčí radnice Ivana Solaříková.
2: Tam by mohl vzniknout takový open club, tedy prostor pro nějaké umělce, výtvarníky, hudebníky, divadelníky. Snažíme se získat dotace z fondů EHP a Norska. Mělo by se jednat asi o 35 milionů korun. Konečný verdikt bychom měli dostat v listopadu.
0: Českou armádu od dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
3: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta ale bude nové uspořádání efektivnější. Lidé v Kuřimi se můžou přijít schladit do zimního stadionu. Dnes bude otevřený od 7 hodin ráno do večera. Zdarma přístupný bude kvůli vysokým teplotám nejspíš celý tento týden. Podle starosty Draga Sukalovského z Hnutí STAN se na tom radnice domluví s provozovatelem stadionu podle předpovědi meteorologů.
4: V hale vevnitř se normálně teploty pohybují kolem 7 stupňů Celsia a i v těchto vedrech je tam přibližně 13 až 14 stupňů Celsia. A může tedy na tribuně pobít, případně navštívit restauraci, k dispozici je balená pitná voda.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti. Večer se mohou objevit i bousky, místy i silné. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D52 z Brna na Mikulov nehoda za sjezdem na Hrušovany. Na 17. kilometru narazil kamion do auta silničářů a blokují pravý průh a dojíždí se do kratší kolony. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné úterní dopoledne, milí posluchači, zdraví vás Zdeněk Truhlář od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. No a čeká nás dvouhodinovka dopoledního vysílání plná písniček, které nestárnou, ale také se za chvíli spojíme s naším regionálním stopařem, kterého jsme poslali na tábor, protože je zkrátka léto, takže Vojta Halaš se nám dnes přihlásí z jednoho letního tábora. Také připomeneme pochoutkový rok a nějakou tu dobrou laskominu. No a pozveme vás dnes do Strážnice, tentokrát za kývadlem Babské rady, tak ty zase přinesou recept na letní nadýchanou bubladninu. No a po 11. hodině to už své zraky namíříme směrem k obloze, protože hostem bude vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský, ale to až po 11. hodině. Teď přichází píseň od Jiřího Korna Ráj slunce. Pěkné dopoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: Regionální stopař.
1: S prvním prázdninovým týdnem se naplno rozbíhá také sezóna letních dětských táborů. Děti po celé republice vyrážejí za dobrodružstvím i zážitky, na které budou dlouho vzpomínat. Na jeden z táborů nedaleko Bučovic se vypravil také náš regionální stopař Vojta Halaš. Já tě zdravím, Vojto, pěkné dopoledne.
2: Ahoj, Zdeňku, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Jak to na táboře vypadá a jaký program na děti čeká?
2: Tak první turnus letošního tábora na Jitřince nedaleko Bučovic zavádí děti do světa Středozemě, který znají z příběhů o pánovi prstenů spisovatele Tolkiena. Táborníci se stávají novými strážci Středozemě a během těchto dvou týdnů budou odhalovat stará tajemství, plnit nejrůznější výpravy a společně čelit výzvám, které je na jejich cestě potkají. Na začátku tábora byly rozděleni do jednotlivých rodů, rohanů, gondorů a dalších a tyto barvy budou po celou dobu hrdě reprezentovat. Vedle celotáborové hry na děti čeká také bohatý táborový program plný her, soutěží, koupání, večerních táboráků, společných slavností a dozvěděl jsem se, že už stihli předevčírem i první diskotéku. Dobrodružství ve Středozemi, potažmo na Jitřince, tak nabízí nejen napínavý příběh, ale také spoustu zážitků a nových přátelství, jak jsem si mohl za tu chvíli tady všimnout.
1: Má tábor plnou obsazenost a jak zvládají táborníci ty tropické teploty?
2: Ano, tábor je kompletně obsazený, je tu 120 dětí, převážně z Jihomoravského kraje, ale jsou tu i přivandrovalci třeba z Ostravy. A proti horku se snaží bojovat vlastně jednoduchým způsobem, tráví spoustu času v místním bazéně nebo nádrži. S pestřením dnešního dne je navíc den s armádou České republiky, je tady posádka z Bučovic a děti tak mohou vidět nejen vojenskou techniku, ale můžou si třeba taky projít takovou vojenskou opičí dráhu nebo si zastřílet ze vzduchovky. Vedoucí zároveň dbají na pravidelný pitný režim, takže děti mají vždy po ruce dostatek vody a když je největší horko, přesouvají se do stínu lesu. Nesmí samozřejmě chybět ani pokrývka hlavy a opalovací krém, který pomáhá chránit před silným sluncem. A i když ta letní vedra dokážou být náročná, děti si zatím pobyt na táboře velmi užívají a díky i vodním hrám odpočinku ve stínu a dostatečnému pití zvládají zatím horké dny, jak jsem si všiml s úsměvem.
1: Tolik náš regionální stopař Vojta Halaš, který se přihlásil z letního dětského tábora Jitřenka nedaleko Bučovic. Vojto, díky a zase příště naschledanou.
2: Díky, pěkný den, naslyšenou, naschledanou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? A sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Máte naladěn Český rozhlas Brno, za mikrofonem Zdeněk Truhlář a teď se ohlédneme za pochoutkovým rokem. V neděli nám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. Šlo o likérové řezy, jakýsi vrstvený desert s piškotem, pudinkovým krémem, šlehačkou a broskvemi původně od Aleny Doskočilové z Drnovic poblíž Lisic. Naučíme se je i teď dělat s cukrářem Josefem Maršálkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus a právě Josef Maršálek. Bude se pouštět do změn nebo ne?
1: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
2: Z čeho

0: budeme dělat.
1: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meruňkového džemu a 1 lžíce cukru.
2: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr
3: a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout.
3: A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino.
1: Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem.
0: Uhladíme a teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
1: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut, do zlatova. Pečte teď!
0: Pokročíme v receptu dál.
1: Krém pudinkový se takhle přendáme do kotlíku. Metlu přidáme a šleháme 1 minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a s vanilkou. To je nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
0: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
1: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
0: A teď jak přijdou vrstvy? Co tam přijde na ten piškot?
1: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak máme tam džem.
0: A rozetřeme to.
1: A teď jdeme na ten krém.
0: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
1: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky.
0: Poslední věc dekorační.
1: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc.
0: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlehačky.
1: Ano, a já si...
4: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak ji nakrájíme.
1: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť.
5: A do zpěvu bude určitě i vám, když si likérové řezy připravíte a pak ochutnáte. Jsou výborné, opravdu. Recept podle Josefa Maršálka najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Aleny Doskočilové z Drnovic. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na druhém místě díky rozhodnutí poroty. Půjde o plněné ořechové trubičky pečené na skle, které po svém upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Z Mexika se teď ve vysílání Českého rozhlasu a hájů. Kočovné divadlo Kyjov dnes míří s pohádkou pro děti i dospělé do Strážnice, přímo z cesty. Z Baťova kanálu se nám teď přihlásí principál divadla Pavel Růžička, kterého zdravím po telefonu.
1: Krásný den všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Tak jaké představení vezete do Strážnice?
1: A my tradičně jezdíme vždycky se třemi hudebními zpívanými pohádkami, hrajou děti a živá kapela. A letos jsme připravili sérii už oblíbených pohádek starších, Perníková chaloupka, Čert a káča. A nově jsme si napsali pohádku o Popelce trochu jinak, protože jsme zjistili, že Popelka, Sněhurka a Růženka byly kamarádky a potkávali se, takže takhle bude vypadat ta pohádka třetí.
0: Ano, čili dnes to budou tři pohádky, chápu to správně?
1: Ano, je to asi hodinová série tří kratších hudebních pohádek.
0: Na kterém místě se celé představení odehraje?
1: Je to přímo v přístavišti a my sem právě dorážíme do přístaviště, takže se budeme koukat, kde budeme mít trochu stínu, abychom to přežili v tom velkém horku.
0: Ano, vy jste kočovné divadlo, to už jsem zmiňoval, jezdí s vámi také koňské povozy, ale vy cestujete na lodi.
1: A to je zcela netradičně, protože se pohybujeme mezi Petrovem a Strážnicí a kdo by nevyužil Baťův kanál, zvláště v takovémto počasí, takže koně jedou podél Baťova kanálu, ne úplně po prázdnu, naši muzikanti, kapela v tom nechtějí nechat koňáky samotné, tak jedou s nimi na povozech a my s dětma jsme nasedli na loď a zcela netradičně jsme se přepravili dneska po vodě.
0: Ano, takže kočovat nejenom po silnici a po cestě, ale také po vodě. Ale ještě to nejdůležitější nezaznělo a to je, v kolik hodin představení začíná.
1: 18 hodin a ještě jednou připomenu, že je to přístaviště Strážnice, moc krásné místo. Přijet třeba i dřív, kouknout se tady, projet se a pak se podívat na divadlo. Myslím, že to bude skvělý program na dnešek.
0: Na pohádku do Strážnice nás pozval principál kočovného divadla Kyjov Pavel Růžička. Děkuji, zlomte vás a nashledanou.
1: Také děkuji, těšíme se.
0: Tak to bylo krásné rozloučení. Mimochodem, milí posluchači, my jsme si nedávno s Pavlem Růžičkou povídali v našem vysílání. Jarka Vykoupilová měla Pavla Růžičku jako hosta a vy si můžete celý rozhovor znovu poslechnout na našich internetových stránkách brno.rozhlas.cz, no anebo dneska přijet přímo do Strážnice na pohádku.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
1: To je Tete Michel Kpomasí, rodák z Toga, který ve svých 16 letech z Toga utekl a jako dítě se dočetl o Grónsku a naprosto se do něho zamiloval. Vydělal si peníze a skutečně v roce 1965 do Grónska přicestoval, strávil tam několik let a od té doby se tam vrací. A napsal knihu v roce 1979, která se jmenuje Afričan v Grónsku.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: O tobě i o mně zpívala Anna K., to je název její písně. Teď ovšem si budeme povídat o bublanině, respektive Jarka Vykoupilová a Babské rady. Ty totiž dnes přinesou recept na letní nadýchanou bubladinu a dozvíte se i to, odkud tato dobrota vzala svůj název. To je tedy něco, co by mě osobně velmi zajímalo, protože když se řekne bublanina, tak si spíš představím, že se něco vaří a bublá a ono se to peče. Takže Babské rady a Jarka Vykoupilová teď nabídnou recept na letní nadýchanou bublaninu.
1: Babské rady.
2: Bublanina je typickým rychlým letním dezertem. A proč se jmenuje právě tak? Řídké piškotové těsto při pečení probublává nahoru a tvoří nad ovocem typické bubliny. Do tohoto těsta se zpravidla používá mléko, někdy také jogurt, který se postará o ještě větší vláčnost. Bublanina s jogurtem navíc vydrží déle svěží. Ale zkoušeli jste už nahradit mléko smetanou ke šlehání? Výsledek vás nadchne. A výhodou je, že do šlehačkové bublaniny už nebudete potřebovat žádný další tuk. Mám pro vás i podrobný recept. Potřebujete 2 hrnky hrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 1 sáček kypřícího prášku, 4 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Těsto vyjde na plech o rozměrech 40x30 cm. Hrnek k odměřování zvolte o objemu 250 ml. Ovoce zvolte podle sezony. Výtečné budou meruňky, švestky, borůvky i rybíz.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
3: Smetana!

Český rozhlas Brno, písni

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Hygienici na Jižní Moravě evidují za letošek 700 nakažených lymskou boreliózou. Končí půlroční zbraňová amnestie. Lidé odevzdali kolem 4000 zbraní. Do ulic Brna právě vyráží konvoj 40 nových tramvají. A dnes čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 36 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Jihomoravští hygienici evidují od začátku roku 700 případů nákazy lymskou boreliózou. Loni jich touhle dobou zaznamenali 114. Podle epidemioložky Renaty Ciupek je důvodem nárůstu i nový systém hlášení. Pacienti se do statistik dostávají už při prvních příznacích, než ji plně potvrdí laboratorní testy. Hygienici nabádají k opatrnosti. Nakažená klíšťata můžou být i v městských parcích, dodává Ciupek.
2: Nemusí být ani příliš velké ochlazení, ale hlavně to vlhko prospívá k jejich aktivitě. To znamená, pokud se výhledově v následujících dnech dostaví deště a bude větší vlhko než je teď, tak bohužel to bude spojeno i se zvýšenou aktivitou klíšťat.
1: Dneškem v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Lidé tak mají poslední možnost beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, munici nebo trhavinu. Zajištěné zbraně je možné donést na jakoukoliv policejní služebnu. K nebezpečnému arzenálu je nutné zavolat linku 158. Pokračuje mluvčí policejního prezídia David Šén.
3: Každému doporučuji, pokud nějakou nelegálně drženou komoditu má, aby ji odevzdal v rámci aktuálně končící zbraňové amnestie, a vyhnul se tak případnému postihu za trestný čin nedovolené ozbrojování.
1: Horní sazba je podle zákona až 2 roky vězení. Kampaň před říjnovými volbami může od dneška začít. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit více než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. V těchto chvílích v Brně začíná spanilá jízda 40 tramvají typu 45T. Do centra města ji vyslal dopravní podnik města Brna. Pokusí se tak o zápis do České knihy rekordů za nejdelší tramvajový konvoj. Dopravní podnik tím završí dodávku těchto obousměrných vozidel, za která firma zaplatila přes 2,5 miliardy korun. Trasu konvoje popisuje mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.
4: Konvoj všech 40 tramvají vyjede z vozovny Medlánky mezi zastávkami Pionýrská a Kartouská, proběhne oficiální měření pro zápis do České knihy rekordů. Trasa pak povede přes centrum města do vozovny Pisárky. My předpokládáme, že konvoj bude dlouhý víc než 2 kilometry.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti a večer se mohou objevit i bouřky, místy i silné. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždí kolona za Vyškovem. Na kilometru 222 silničáři skončili údržbu a už odjeli. Kolona se tak rozjíždí, sjíždět na Vyškov už se nevyplatí. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 11. pokračuje letní dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem, no a už za chvíli přijde do studia astronom a vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Přiblíží novou techniku, kterou lze ve Ždánicích pozorovat slunce, připomene prázdninová zatmění slunce i měsíce a další zajímavé jevy, které můžeme pozorovat na letní obloze. Moc se těším na toto příjemné povídání a vám přeji příjemný poslech.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je dnes astronom a vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Já vás zdravím a vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: V podstatě je dobře, že jste přišel, protože je den, teď se to asi moc nepozoruje, hvězdy nejsou vidět.
2: No ale zase vidět sluníčko, to je nejbližší hvězda, hvězdáři vlastně nikdy nespí.
1: No je to pravda, no, jestli to nejsou takový čertíci trochu, se říká, že taky čert nikdy nespí.
2: No tak možná, že trošku, jo.
1: No ale o astronomech se také říká, že mají monokl po okuláru, koukám na vás, vy žádný nemáte.
2: Ne, to se tak říká jen z legrace, že zkrátka každého hvězdáře správného poznáte podle toho, že má monokl po okuláru na jednom oku, ale ono popravdě řečeno, dneska už je to tak, že se očima koukáte spíš pro krásu a pro zábavu. Ale taková ta opravdová věda už se nekouká, nedělá, takže by se koukali do dalekohledu.
1: A není to trochu škoda?
2: Je to škoda, určitě, ale zas na druhou stranu koukat do dalekohledu můžete i tak a je to prostě krásný.
1: Jestli vám nesebrali ty dalekohledy a nedali tam už ty počítače, kamery a tak podobně.
2: Víte co, já si říkám, že možná to jako trošku škoda je pro ty lidi, kteří dělají tu opravdovou vědu, protože dřív se opravdu jezdilo po celé země kvůli po hvězdárnách a když jste potřebovali pozorovat, tak jste jeli třeba, já nevím, do Jižní Ameriky, do Chile a tam jsou ty velký dalekohledy, že jo, nebo někam jinam. A dneska už je to tak, že ti astronomové opravdoví sedí doma, nebo v kanceláři, nebo v hospodě, kde je Wi-Fi. A když víte jak, tak se zkrátka připojíte na kterýkoliv dalekohled na země kouli, na který máte přístup a můžete pozorovat od tam. A můžete si být jistý, že jasno určitě někde je, takže prostě už nespíte.
1: Ano. No, teď v poslední době sice nás tedy sužovala ta horka obrovská, ale zase pro vás astronomy to muselo být docela fajn, že nebyly mraky, že se dalo docela pozorovat. Co jste teď zajímavého pozoroval v té poslední době, nebo jste mohl pozorovat?
2: No, pozoruje se slunce. Na slunci je spousta skvrn, to se pozoruje ve dne a když tam na hvězdárnu chodí školy, tak to je nejpozorovanější objekt na nebi, tak je to slunce. A samozřejmě se nesmíte do sluníčka podívat dalekohledem doma, protože to byste přišli o oko. Je to tak otázka jedné, možná dvou sekund a trvale přijdete o zrak. Je to nebezpečný jako blázen. A tak jediná věc, kterou můžete použít na pozorování slunce, je dalekohled na hvězdárně. Takže to je nejpozorovanější věc, no a jinak večer se pozorují planety, nebo spíš už dneska jenom jedna planeta, Venuše, která svítí jako diamant na večerní nebi, je strašně krásná. Neminete ji, když se podíváte po západu sluníčka nad západ, tak ji určitě uvidíte velice jasně a krásně svítit. Předtím svítil ještě Merkur a Jupiter a prostě všechny takové ty klenoty jarní oblohy.
1: Teď byly takové docela zajímavé západy měsíce.
2: Byly. No teďka říká se, že jahodový měsíc, že to je zkrátka ten měsíc, který je červený, protože v létě úplně je hodně nízko nad obzorem a měsíc odmodrává stejně jako slunce a jeví se prostě červenější a hlavně, když potom zapadá, tak je krásný. A jeden náš spolupracovník a kamarád Petr Hikš tak mě lákal teďka v pondělí ráno, že se ve 2 hodiny potkáme ve Věstonicích a vyrazíme nahoru na kopec na Děvín, protože ten to ráno zapadal skoro úplňkový měsíc za horou Etcher v Rakousku, nad za rakouskýma Alpama. Ona není úplně dobrá viditelnost, takže ten kopec vidět přímo nebyl, ale jak ten měsíc zapadal, tak už mě Petr poslal obrázky, jak je vykousnutý měsíc právě ve tvaru té hory a to muselo být úplně nádherný.
1: To se pak nejenom rádo pozoruje, ale třeba také fotí.
2: No jasně, tak jako když dneska se fotí, co máte, tak tím to fotíte, že jo. Ale když je to opravdu zase krásný obrázek, tak to není tak úplně jednoduchý, že vezmete mobil a jenom to vyblisknete. Tam je potřeba, abyste trošku věděli jak a ty výsledky mohou být mnohem lepší. Většinou se to dělá tak, že ten objekt třeba nafilmujete a potom to v nějakém počítači složíte, takže vám zmizí taková ta vibrace vzduchu, jo, že se to vlní jak metr pod vodou nebo za ohněm.
1: No to je pravda.
2: Tak toho se dá zbavit. A nebo když zase fotíte nějaké objekty, které jsou v hlubším vesmíru, tak zase to fotografujete dlouho a dlouho a znovu, prostě to je klidně měsíc, jo, než to vyfotografujete mnoho hodin a potom to zase, pak ještě fotíte snímky se zakrytým objektivem, si řeknete, na co obrázek se zakrytým dalekohledem, to jako tma, ale získáte mapu od pixelu. A potom zase vyfotíte ještě do modrého nebe a získáte mapu vynětace a všechno se to potom spojí v počítači a máte takové ty krásné mlhoviny a galaxie, ty barevné, co máte na internetu, no v knížkách. A dneska se to dá udělat i na takových v podstatě malých hvězdárnách, jako jsme my. A je to přístupný pro takové, řekněme, pokročilejší amatéry a je to prostě krása.
1: No to je nádhera. No jak jste se do toho tak zapovídal, úplně jako bych slyšel Pavla Gabzdyla tady z brněnské hvězdárny, který opravdu je velmi nadšeným fotografem a hlavně Měsíc, ten ho uchvacuje neustále, takže i s ním jsme si tady příjemně povídali nedávno. Každopádně dnes je hostem astronoma vedoucí hvězdárny Žďánice Karel Trutnovský, se kterým si budeme povídat i za chviličku. Teď zase nějaká muzika.
0: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: asi 65 a vždycky říkám, že je všechno o lidech. Jo? Když máte dobrý lidi, kteří dokážou vymámit zelové krávy tele, tak je to jedno, jestli byl za komunistu, nebo za kapitulistu, nebo kdekoliv, dokážou prostě velké věci. A Oldřich Kotík tenkrát byl technický náměstek na Rexu Žďánice. On v podstatě z pozice své funkce postavil tu hvězdárnu. V akci Z se to stavilo tenkrát samozřejmě. A jeho paní byla projektantka a vymyslela z hlavní koncepci s těma kopulema. A ta hvězdárna se rozrůstala a byla fakt jako rozsáhlá a celkem významná v rámci naší republiky. Dělali se tam různý praktika, pozorování a kroužky tam byly a všechno. No ale po roce 89 ty národní podniky nevěděli, co s nima bude. A měli tendenci se té hvězdárny nějakým způsobem zbavit, protože vždycky je to koule na noze a taková instituce si na sebe nikdy nemůže vydělat. Jo? To jako jak škola, kdyby si na sebe měla vydělat, to prostě nejde. Takže byla tendence se té hvězdárny zbavit, no a to se povedlo někdy po roce 2000 na podruhé za vyvolávací cenu v aukci. Pak to vystřílel několik majitelů, někdo se k tomu choval líp, někdo hůř. A faktem je, že ta hvězdárna dost jako spustla a vypadla hodně jako skvot. Jo? Když si představíte prostě protečený plesnivý dům, takový počátek zříceniny nebo něco takového, tak vypadla ta hvězdárna. No a v roce 2016 se podařilo Žďánicím domluvit s věřitelem toho posledního majitele, že pokud z toho chtějí mít aspoň nějaký peníze zpátky, tak to zkrátka musí prodat Žďánicím jako městu, jinak to nikdo nekoupí a ta hvězdárna prostě spadne, je z toho čistá ztráta. No a od toho roku 2016 ta hvězdárna se začíná dávat dohromady, nebo začala dávat dohromady a já vždycky říkám, že to jako pták Fénix povstalo z popela a v roce 2019 byla otevřená veřejnosti. Ale je to opravdu, když opravujete zdevastovaný rodinný domek, počínaje, já nevím, střechou a podsekat to a odizolovat a všechno, jo, veškerý nový rozvody a tak. No a tak je to běh na dlouhou trať, ale dneska ta hvězdárna funguje velice pěkně, si myslím. Takže nejenom pro veřejnost, že chodí lidi každý pátek a jednou za měsíc sobotu na pozorování a na pořady, ale je tam planetárium, takže tam chodí i školy a je tam asi zhruba 50 kroužkařů. K nám na hvězdárnu chodí a co je taková asi největší zářez do pažby, tak máme podepsanou dohodu s Masarykovou univerzitou a na naší hvězdárně je v současné době univerzitní dalekohled, což je největší dalekohled na Moravě. 80 cm v průměru má a je to fakt jako špičkový zařízení, který se dá používat dobře, protože Žďánická hvězdárna má jednu obrovskou výhodu, kterou jinde třeba nemají a to je celkem pořád ještě slušná hvězdná obloha. Ta Masaryčka by tady k nám nikdy nešla, kdyby tady byl silný světelný smog. No a dělají se tady fakt zajímavé věci, takže třeba letos na jaře vím, že se pozorovala vůbec třeba nejtěsnější čtyřhvězda, která je vůbec známá ve vesmíru. A vyšel okolo toho článek v časopisu Nature Communications. No a je to vlastně článek, který vlastně si psali lidi tady z Masarykovy univerzity. A je to fakt jako hrozně zajímavá věc, protože ta čtyřhvězda vypadá asi tak, že máte tři hvězdy velice blízko sebe, vešly by se do oběžné dráhy Merkura. A ta čtvrtá obíhá blíž než je Jupiter ke Slunci. A teďka je otázka, jak vůbec takovéhle systém může vzniknout, jo? Protože byste řekli, že buď to ty hvězdy splynou, že se srazí, anebo že některá jinou prostě vyhodí ven z toho systému pomocí gravitačního praku. A to se nestalo. A tak vlastně to třeba vede k úvahám, jak vlastně vznikají více hvězdy. A více hvězd je ve vesmíru víc než samostatný hvězd, jako je naše Slunce. Takže jako, to jsou takové jako docela jako zajímavé věci, které se teďka na té hvězdárně jako dějí a občas se tam něco takového stane, ale je to, víte co, na jednu stranu tam máte složitý věci, ale na druhou stranu je to prostě krásný. A když přijete na hvězdárnu a podíváte se do okuláru dalekohledu, tak uvidíte něco, co jinak nemáte šanci uvidět a není to žádná složitá matematika ani fyzika, je to prostě krásný a přístupný pro každého, kdo se kouká.
1: Je to tak, já sám jsem také absolventem astronomických kroužků, jako dítě jsem chodíval tedy na hvězdárnu na Kraví horu tady v Brně, ale pamatuju si ten pocit a nejvíc mě zaujal pohled na Saturn. Na Saturn do té 15, do toho dalekohledu, který tam byl. A když jsem viděl, jak si tam pluje tím prostorem, tak ten pohled opravdu byl krásný, jak říkáte. Jedním slovem, jinak se to popsat nedá. Astronom a vedoucí hvězdárny Žďánice Karel Trutnovský je dnešním hostem dopoledního vysílání. Za chvilku si zase budeme povídat třeba o novinkách na Žďánické hvězdárně.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Prázdninová poradna pro zdraví se bude ve středu 1. července věnovat tématu hemofilie. S hostem Martinem Bohůnem, předsedou Svazu hemofiliků, si budu povídat o úskalích života s poruchou srážlivosti krve a souvisejícími tématy. V rozhovoru se jistě dostaneme i k praktickým tipům pro život s tímto dědičným onemocněním. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Tím hostem je dnes astronom a vedoucí hvězdárny Žďánice Karel Trutnovský. Měli jsme tady písničku od Buty Jednou ráno, to je taková píseň o tom, jak nerudný dělník zkrátka nebyl slušný, řekněme. Zanadáváte si občas taky u dalekohledu?
2: No, když vám něco nefunguje, tak vás to nepotěší, ale na druhou stranu je to tak, že když vás nic netlačí a zkrátka povede se takový krásný třeba letní večer, jo, že tak máte teplnou pohodu. V těch dnech bych řekl, že ta lepší část dne vždycky nastává po západu slunce. No a je taková teplná pohoda, lehnete si. A když si jsem četl v jedné knížce od Karla Sagana, že si člověk by měl občas lehnout a zaklonit hlavu a mít takový místo, abyste kolem sebe neměl žádný stromy a domy a nic a celý horizont vám zmizí zazorným polem a vy máte nad sebou jenom hvězdy. A když nesvítí měsíc, je taková ta krásná hvězdnatá noc, tak prostě jste najednou rovnou ve vesmíru a je to prostě nádhera.
1: No víte co, já si vzpomínám na jeden svůj zážitek. Byli jsme s přáteli na takovém road tripu po Bretani, po západní Francii a jednou jsme se takhle ubytovali v kempu u moře, u oceánu. A já jsem si říkal, protože bylo dost teplo, tak co bych ležel ve stanu, že si zkrátka prostě lehnu pod širák. No a musím říct, že když jsem si lehl a opravdu tak, jak říkáte, neměl jsem kolem sebe prakticky nic, jenom tu oblohu, tak si říkám, no to je nejlepší televize na usínání.
2: Máte planetarium s nejvyšším stropem, že jo?
1: Je to tak, bylo to úžasné. No ale zpět k vaší hvězdárně ve Žďánicích, tak opravdu Fénix z popela povstal. V podstatě tady můžeme letos slavit 10 let výročí povstání Žďánické hvězdárny. Co je tam nového? Protože vy máte nějaké technické novinky teď na hvězdárně.
2: No, na jiný hvězdárně byste řekli, že to jsou drobnosti, ale ono to pomůže. Jo, zakoupili jsme Herschelův hranol na pozorování slunce a ten obraz je prostě lepší, než když se díváte přes sluneční filtr. Musíte nějakým způsobem přes foliový sluneční filtr. Musíte nějakým způsobem to světlo hodně stlumit, aby vám neublížilo a ten obraz je krásný kontrastní a vidíte tam fakt jako podrobnosti, včetně granulace na slunci a to je moc krásný. A potom máme novou kameru, kterou nám tady pořídil jeden příznivec hvězdárny jako dar. A tak mu za to velice děkujeme. Je to vlastně planetární barevná kamera a díky ní můžete zase třeba to slunce pozorovat jinak, jo? Pozorovat ho přes takový úzkopásmový dalekohled, který pozoruje v čáře vápníku a tam zase uvidíte úplně jiné věci. Očima tam není vidět dohromady nic, pač už je to hodně modrý nebo spíš fialový světlo a na to už oko není citlivý, ale ta kamera to všechno pobere a vidíte tam nádherné věci. Takže až bude v zimě, zima zase a budete chtít být na pláži, tak si přijďte na hvězdárnu, protože vám ukážeme pláže na slunci.
1: Jo? Pláže na slunci?
2: Jo, to se tak jmenuje. No, fakt, takový tvar světlý na slunci. No.
1: Aha, no a jsem netušil tedy.
2: No a dají se s tím pozorovat samozřejmě i planety a dají se s tím pozorovat různý další věci, měsíc a vidíte to líp, než se dalo udělat do dneška. No.
1: No, zmínil jste tady výraz, kterému nerozumím. Co to je ta čára vápníku?
2: Jedná se o to, že slunce svítí a hřeje a svítí ve všech barvách, takže má doopravdy bílou barvu slunce. A žlutý slunce malují děti na protože bílý slunce se na bílý papír blbě maluje, tak ho malují žlutě. Ale faktem je, že slunce svítí bíle a teďka, ale když si uděláte to sluneční spektrum, tak získáte duhu a když si uděláte hodně podrobně, zjistíte, že tam jsou vlnové délky, které jsou tmavé a na kterých to slunce vlastně nesvítí. Respektive svítí neskutečně slabě. A když se vám povede celý to slunce prostě zamaskovat, že neuvidíte nic, bude tam tma, kromě té jedné čáry, která odpovídá prvku vápník, který svítí v chromosféře, tak najednou se vám to slunce objeví úplně jinak, než jste zvyklí pozorovat. Zkrátka, to slunce vlastně tu šíleně jasnou vrstvu zhasnete a pozorujete vrstvu, která se vznáší třeba 10 000 km nad tou fotosférou jasnou a která je normálně vůbec neviditelná, protože je přesvětlená a je třeba milionkrát slabší než ta fotosféra, ale najednou se prostě rozsvítí a vy tam vidíte věci, že by se to slunce ani nepoznali.
1: No vida, tak vy dokážete ve Žďánicích zhasnout slunce. To je neuvěřitelné. Přátelé, pan Karel Trutnovský je samé překvapení tedy pro mě dneska. Každopádně je vedoucím hvězdárny Žďánice, také astronom a budeme si povídat za chvilku třeba i o samotném pozorování, třeba v tom amatérském.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Tím hostem je dnes astronom a vedoucí hvězdárny Žďánice Karel Trutnovský. Povídali jsme si už o hvězdárně, o pozorování slunce, měsíce a dalších úkazů. Já bych se možná zastavil u toho slunce, protože teď se blíží zatmění. To je vždycky atraktivní podívaná.
2: No, zatmění 12. srpna. To bude, určitě o tom se bude psát ještě mnohem víc než teďka, jak se to bude blížit. Když zůstanete v České republice a pojedete třeba do Žďánic, nebo budete tady v Brně, to je jedno, protože zkrátka to slunce svítí vlastně všude stejně, tak ho uvidíte jenom částečný. Bude zakrytý asi z 90% to sluníčko, ale zapadne v okamžiku, kdy bude zakrytý nejvíc a pořád ho bude hodně svítit mimo měsíc. A budete vidět zajímavé věci, jednak o něco opravdu klesne osvětlení. Uvidíte krásně srpky třeba pod korunama stromů nebo někde, když si uděláte nějaký stínítko, tak uvidíte nikoli kolečka pod korunama stromů, ale prostě srpečky. A bude to krásný, možná, že bude měsíc slunce zapadat jako taková žraločí ploutev, bude to vypadat.
1: To
2: ale ještě krásnější by to bylo, kdyby se sedli do auta a za dva dny touto dobou, nebo za dva dny byste mohli být ve Španělsku v severním a tam si našli nějaké pěkné vyvýšené místo, třeba s nějakýma horama na obzoru, aby vám to zapadalo za pěkně za horizont to slunce a viděli to úplný zatmění, protože to je něco úplně jiného, než zkrátka, jako když je částečný. To najednou vnímáte všemi smysly, jo. Fakt se setmí a uvidíte jasné hvězdy na nebi, teplo tak klesne třeba jen o 8 stupňů, musíte si vzít svetry, když předtím bylo teplo. Jo. A ptáci přestanou zpívat, vítr přestane vát, protože vítr je poháněný sluncem. A slepice lezou do kurníku, že za pár dní zase lezou z kurníku, počuji zase ráno třeba. V tom Španělsku to sluníčko bude těsně nad obzorem, asi 6 stupňů nad obzorem, když bude to úplně zatmění, ale fakt to stojí za to. Těch pár minut se vám natrvalo vrýt do šedé kůry mozkové a jednou za život by člověk měl vidět zatmění slunce. Petr Horálek říká, že je to jediný úkaz, kterému lidi zatleskají. Je to pravda, astronomicky.
1: No, ale nejenom slunce, bude také zatmění měsíce.
2: Na konci měsíce potom 28. srpna bude 14 dní po zatmění slunce, bude zatmění měsíce a to bude vidět nad ránem a zase, když se měsíc dostane do té úplně nejhlubší fáze toho zatmění, tak bude zapadat. Takže ono už bude svítat při tom zatmění a asi to nebude takový jako krásný, jak když máte třeba úplné zatmění vidět po celou noc. Nebude úplný, ale bude skoro úplný, takže ho bude chybět jenom malinkatý kousíček, ale už třeba na tom měsíci budete moct pozorovat trošku takový červenavý nádech. Říká se tomu krvavý měsíc, protože kdybyste byli na měsíci, tak byste vlastně viděli, jak se slunce schovává za zeměkouli. A sluneční světlo prochází skrz zemskou atmosféru a odmodrává, podobně jako když zapadá sluníčko nebo i ten červený měsíc u obzoru, takže vlastně ten měsíc je nasvětlený červánky. No a vy potom vidíte červený měsíc, je to taky takový docela pěkný.
1: Takže vlastně zemská atmosféra působí jako takový filtr světelný, ano. Který prostě na měsíc pustí úplně jiné světlo, než
2: ještě mě napadá toho 12. srpna, jak bude zatmění slunce, tak to bude taky zajímavá chvilka, protože zrovna toho 12. bude maximum meteorického roje Perseid. Takže když zapadne slunce, tak potom je dobrý chvilku ještě počkat, až se setmí a zkusit se podívat na nějakou padající hvězdičku. To jsou odrobinky z komety Swift-Tuttle, který zasvítí někde ve výšce kolem 100 km nad zemí. A docela jsou zvědavý, jestli se někomu povede chytnout Perseidu během toho zatmění, jo? V tom Španělsku nebo na Islandu nebo někde, protože teoreticky by to šlo a já jsem ještě nikdy žádný meteor během úplného zatmění jako od nikoho žádnou fotku neviděl. Tak jsem zvědavý, jestli se to povede. Třeba už se někomu povedlo, ale já o tom nevím.
1: Ano. No tak těch úkazů bude celá řada, zdá se. Perseidy, ty jsou rozhodně lákavé. Jsou ještě nějaké další úkazy teď třeba v té nejbližší době, protože teď jsme se bavili spíš o tom srpnu. Co když lidé zkrátka dneska večer pohlédnou na oblohu, co uvidí?
2: No, když dneska večer přijdete, tak uvidíte. Začnu určitě Venuší, protože Venuše je prostě krásná a už jí kousek chybí. Vypadá jako malinkatý měsíček na nebi, ale je potřeba dalekohled. Jo. Vidíte kousek i noční strany Venuše. Takže to bude určitě zajímavý. No a potom uvidíte měsíc, který je ten prakticky v úplňku a vyjde, svítí ten to po celou noc. No a kromě toho uvidíte i třeba nějaké objekty vzdálenějšího vesmíru, takže kulovou hvězdokupu, planetární mlhovinu v Lyře, nebo nějaké dvojhvězdy, barevné Albireo a tak. Jako dá se udělat taková procházka v podstatě v podstatě o tom, jak žijí hvězdy, jak se hvězdy rodí v některých mlhovinách a potom, jak udělají hvězdokupu, třeba Chýha Perzej, taková hvězdná školka. Mm-hmm. No a potom, jak hvězdy žijí jako dvojhvězdy a potom třeba umírají a až nebude svítit měsíc za týden, tak se můžete podívat na řasové mlhoviny v Labuti a to je takový hvězdný hřbitov. Takže ta letní obloha je taková, že můžete udělat takovouhle procházku hvězdnou oblohou.
1: No, vy jste to zakončil skoro romanticky, ale ještě před sebou jedno povídání máme, tak ještě se neloučíme. Teďka dáme prostor fešákům, no a potom fešák a také astronom a vedoucí hvězdárny Dánice Karel Trutnovský, se kterým si dnes povídáme velmi pěkně o hvězdné obloze i o hvězdárně ve Ždánicích.

0: vlastní dovnitř, pozvěte si všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Host Českého rozhlasu Brno.
2: Dnes si povídám s astronomem a vedoucím hvězdárny Ždánice Karlem Trutnovským. Ještě jsem zmiňoval, že také dáme nějakou tu dobrou radu těm, kteří by třeba chtěli začít pozorovat, zatím s tím nemají žádné zkušenosti. Co byste poradil takovému amatérskému pozorovateli hvězdné oblohy?
3: To záleží na tom, co chcete pozorovat. Hodně moc. A taky, jak to chcete pozorovat. Jedna věc je, jestli budete chtít koukat po nebi a kochat se a jak je to krásný a zajímavý. A druhá věc je, jestli budete chtít udělat nějakou fotku na památku. A třetí věc je slunce. To jsou prostě tři věci, které musíte zásadně odlišit. Když se díváte po nebi, tak ale obecně platí v noci, že čím větší průměr dalekohledu, tím lepší. Takže pořiďte si dalekohled s co největším průměrem zrcadla, abyste z noci pozbírali co nejvíc světla a najednou se ten vesmír vlastně jakoby rozsvítí a vy uvidíte věci, které normálně vůbec vidět nemůžete. Různě ty mlhoviny, galaxie a tak. A tak je dobrý vybrat si nějaké místo, kde nesvítí moc pouliční lampy, protože ty zkrátka vadí hodně silně a to byste ty galaxie a mlhoviny asi hledali marně. Takže taky nějaký dalekohled, který můžete převážet, abyste si ho mohli dát do auta a vyrazit aspoň za město. No a potom, pokud byste chtěli fotografovat, tak to už je složitější, tam už zase, když to vyfotíte jenom mobilem měsíc, tak to není problém, ale v okamžiku, když chcete udělat nějakou takovou pěknou fotku, nějakou mlhovinu nebo galaxii, potřebuje k tomu speciální vybavení a on už to potom leze do peněz, ale když by vás to bavilo, tak se tím prokoušete a výsledek bude krásný a ty fotky budou vaše. No a co se týče slunce, tak tam je potřeba opravdu dávat pozor na to, že slunce je hrozně jasný. Když se podíváte očima, tak to nevadí, tak neoslepnete, že jo? To bychom všichni dávno vyhynuli, kdybyste se podívali do slunce a hnedka jste už oslepli, ale v okamžiku, kdy chcete se podívat na nějaké podrobnosti dalekohledem, tak si ten dalekohled musíte kryt nějakým speciálním filtrem a musí to být od výrobce už jako předem udělaný filtr, nemůže to být žádná disketa nebo nějaký začouzený sklíčko nebo stříbrná folie skvítek. To sice tlumí hezky, ale dalekohledu to nesmíte používat.
2: Tak na to pozor, tak to byly takové dobré rady. No a co teď čeká v nejbližší době vás? Budete psát pohádku?
3: No, teď v pátek bude premiéra pohádky, kterou ještě nemám dodělanou, to se přiznám.
2: Ups, ale to máte jako, co dělat teda.
3: To jako já myslím, že to nějakým způsobem asi budu muset zvládnout. No. Ale vždycky je to tak, že tak jednou za 3 měsíce ze mě na hvězdárně musí vypadnout nějaká pohádka, protože ždaňařů není zase tolik a lidi z okolí a když se tam prostřídají, tak aby pořád měli důvod chodit na hvězdárnu. No a tak vždycky se snažím, aby to byla nějaká pohádka, která se nějak váže ke Ždánicím nebo k okolí nebo takhle a nevěřili byste, na té obloze se dá všechno jako uvidět. Takže tentokrát to bude pohádka o hvězdáři Oldřichovi, který koukal z vikýře svým dalekohledem po hvězdičkách, jak tančí a otáčí se kolem polárky a jak připomínají různé věci, třeba vozíček anebo korunku severní a podobně. A potom se mu tam objevila hvězdička, která tam nepatřila. A tak on se začal strašně zlobit, jak to, že v té jeho knížce není a tak. No a potom zjistil, že takových hvězdiček je na nebi víc a v té knížce potom na těch dalších kapitolách se objevily bludné hvězdičky nebo planety a bylo jich celkem 8 a každá ta bludná hvězdička byla svět sám pro sebe a on, aby je mohl všechny dobře pozorovat, tak když šel spát, tak přemýšlel a zdálo se mu o tom, že už by potřeboval větší dalekohled a taky hvězdárnu a tak vznikla hvězdárna ve Ždánici.
2: No to je krásné. Tak já věřím, že i tahle pohádka se bude líbit. Rád bych si s vámi povídal klidně ještě další hodinu, ale bohužel čas je neúprosný. Za chvilku už bude 12 hodin, musíme se rozloučit. Milí posluchači, dnes jsem si povídal s astronomem a vedoucím hvězdárny Ždánice Karlem Trutnovským. Díky, že jste přišel a zase někdy a věřím, že brzo. Naschledanou.
3: Bylo mi ctí a potěšením. Naschledanou.
2: No a teď, milí posluchači, jedna pozvánka a pak ještě muzika. Neuč slunce hřát.
1: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
1: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
1: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

Tak jak zpívala Helena Vondráčková, blíží se 12. hodina, za chvilku pryč bude utíkat i Zdeněk Truhlář, ale ta píseň ta byla opravdu příznačná, protože to povídání s astronomem a vedoucím hvězdárny Ždánice Karlem Trutnovským bylo skutečně o slunci, o hvězdách. Můžete si to všechno poslechnout znova v mobilní aplikaci a nebo na webu můjrozhlas.cz. Mějte se hezky, užívejte dnešního dne, no a zase příště se Zdeněk Truhlář těší na vlnách Českého rozhlasu Brno. Naschledanou a naslyšenou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravští záchranáři včera absolvovali rekordní počet výjezdů za jeden den. Sněmovna probere nárůst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Kuřim kvůli horkům lidem otevírá zimní stadion, Brno zase sály nové radnice a bude polojasno v závěru dne s bouřkami, teploty do 36 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Jihomoravští záchranáři včera zasahovali u 437 událostí. Denní průměr bývá kolem 300. Jde o nejvyšší číslo za celou historii. Dosavadní rekordní počet výjezdů měli v době koronavirové pandemie. Včera zhruba polovina výjezdů souvisela s horkem. Šlo o kolapsy, úpaly nebo úrazy, říká mluvčí záchranářů Michála Botová.
2: Je to velký nápor, myslím, ty vysoké teploty jak pro populaci, tak samozřejmě pro moje kolegy ve výjezdu, ale také na dispečinku. Je to náročné, my jsme některé dny přidávali posádky v Brně, ale také jsme posilovali právě operační středisko, protože i těch hovorů bylo hodně.
0: Výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami platí v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji do dnešní půlnoci. O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle které by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku, lidovci pak chtějí prosadit i další změny. Některá jihomoravská města nabízí lidem v horkých dnech schlazení v běžně nepřístupných místech. Například Kuřim vyzvala obyvatele, ať přijedou na zimní stadion, který je otevřený i pro kolemjdoucí. Brněnský magistrát zase otevírá historické sály nové radnice, kde zasedají zastupitelé, nebo se tam konají svatby, říká mluvčí města Filip Poňuchálek.
3: Kde je teplota díky vzduchotechnice mnohem nižší a tedy i příjemnější než venku. Tyto sály tedy veřejně může navštívit už dnes a ve středu vždy od 8 hodin ráno do 8 hodin večerních a zároveň zde bude nachystáno i pití.
0: V Uherském Hradišti pokračuje festival Slovácké léto. Ve Smetanových sadech je zejména pro děti připravený rodinný den. Večer pak na Masarykově náměstí vystoupí písničkář Pokáč. Zájemci se také budou moci zapsat do Českého národního registru dárců kostní dřeně.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno, postupně se bude vyvíjet kupovitá oblačnost. Na severu se později mohou objevit přehánky nebo bouřka. Během večera začne od jihu postupovat velká oblačnost a rozsáhlejší bouřkový systém. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Foukat by měl mírný severovýchodní až severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, ale biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu. iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 projíždějte opatrně u nehody na 5,5 kilometru ve směru na Brno. Nehoda omezuje provoz i na D52 u Medlova. Na 17. kilometru blokuje ve směru na Pohořelice levý pruh. A opatrně projíždějte Kuřimským Jestřabím. Na vozovku tam vytekl olej. Čisté cesty přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Příjemné a ničím nerušené poledne, milí posluchači. Vítejte u pořadu Morava krásná zem a dle úvodní skladby od Lanžočánky s názvem Dva bratři jste mohli odhadnout, že tu dnes s vámi bude Jan Kosík. Mám tu připraveno několik vašich písemných gratulací, ale vždy je milé, pokud si zavoláte sem do studia a popřejete svým blízkým k svátku či k narozeninám nebo jen tak pro radost osobně. Dnes má svátek u nás Šárka, na Slovensku Melánia. Tak dámy, já vám přeju všechno nejlepší. A také nyní během prázdnin tady máme skvělou akci Prázdniny u babičky. Tak se moc těším, kdo se mě dovolá. Ještě telefon sem k nám do studia připomenu a ten je 726 46 52 00. A během následující písničky dáme právě možnost našim dětem si tady ve studiu zaspívat. No a hrajeme o rodinnou vstupenku do Zoo Brno a v neděli se bude losovat výherce. A teď už si zahrajeme, přichází dechová hudba Bůranka, zpěvačky Nicole Tománková a Gabriela Cintulová a polka Jošky Konečného a Stanislava Pěnčíka Nechoď k nám.

0: A já mám velkou radost, že na moji výzvu ohledně prázdnin u babičky se dovolala Karolínka Žítková a její babička Hana Vaďurová. Tak já vás obě dvě zdravím. Dobré poledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, ahoj. Karolínko, pověz nám něco o sobě. V které jsi třídě?
1: Ve druhé B.
0: Ve druhé B, to znamená, že teďka po prázdninách půjdeš do třetí. Je to tak, ano?
1: Ano.
0: A ty máš ráda lidové písničky, nebo jaký styl tě zajímá? Co posloucháš?
1: Tancuji na hodech.
0: A to znamená, že chodíš do nějakého souboru tancovat, nebo jenom prostě máš ráda dechovku a chodíš na hody?
1: Ne.
0: Takže máš ráda.
1: Tancuju s dědou.
0: Ano.
1: Zpívám.
0: Ano.
1: Protože děda hraje na harmoniku a na klávesi.
0: Jo, takhle. Dobře. A ty hraješ taky na něco? Na nějaký hudební nástroj? Nebo chtěla bys?
1: Ne.
0: Ještě ne? A třeba něco by tě inspirovalo? Bavilo by tě na něco hrát? Já nevím, na klavír, na housle, na trumpetu třeba? Dobře. A to asi teda tím pádem do cimbalové muziky, že jo? Je to tak.
1: Asi?
0: Potom asi, ano. Dobře. A Karolínko, já už tě nebudu moc trápit. Jakou písničku jsi pro nás dneska připravila?
1: Píme vínečko.
0: No, výborně, tak tu mám velice rád, na to se těším. Takže můžeš nám zaspívat. Pojďme na to.

našu patronku, Moravsku, Moravsku, aby nás Pán Bůh miloval, miloval. Říš

0: miloval.
1: Tak Karolínko, moc děkujeme, bylo to krásné a já mám pro tebe jeden takový malý dárek, jak jsi říkala, že chceš hrát na housle, případně někdy i v cymbálce, tak my si teďka cymbálovou muziku pustíme a bude to krásná taková táhlá, hezká, romantická písnička, kterou napsal Vladimír Hnátek. Bude to Keď zakvitel vinohrad a budou zpívat sourozenci Boženka Baťková a Zdeněk Baťka. Takže já ti moc děkuju za zavolání, pozdravuji babičku a zase někdy nám zkus potom zavolat.
0: Ano.
1: Tak jo, takže já ti děkuju a měj se moc hezky.
0: Naschledanou.
1: A my už teďka pojďme na ty sourozence Baťkovi a Keď zakvitel vinohrad.
2: Český rozhlas Brno.

0: Paní Svobodová z Petrova, já vás zdravím, dobrý den přeju.
1: Dobrý den, já vás také zdravím z Petrova. Já bych se chtěla popřát a písničku nechat zahrát k včerejšímu svátku do Mikulčic Pavlovi Podrazilovi, do Petrova Petrovi Bačíkovi a jeho synovi Pavlovi a Pavlovi Šantavému také do Petrova. Všem přeju všecko nejlepší a nech jich písnička potěší. A ještě bych se chtěla poslat pozdrav a písničku kapelníkovi Peťovi Potěšilovi kapelníkovi, já si ho nemohla vzpomenout. A také muzikantovi, který hraje v Březovance, Petrovi Janku, to je bratr Mírka Zbánova. A ještě také panu Kožulovi, také muzikantovi, který tam hraje. Moc jim děkuju, který mě došli hrát. Překvapili na mě v loni 90. narozeniny. Tak jim děkuju a přeju jim všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu, ať mají pořád dobré muzikanty, zpěváky a hodně úspěchů. Moc vám děkuju, jendo.
0: Moc rádo se stalo.
1: A všechno nejlepší a písnička nech jich potěší.
0: Ano, ono včera bylo Petra a Pavla, takže
1: ano.
0: Opravdu...
1: Ano, a jak to... je toho moc,
0: je
1: já potom
0: hodně, ano,
1: si
0: přesně.
1: Nemůžu vzpomnět.
0: Přesně tak, takže děkuju za zavolání, paní Svobodová, mějte se hezky.
1: Aj vám.
0: Zatím naschledanou.
1: A naschledanou.
0: Další tady máme paní Marie Smejkalová. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, pane Kostík, zdravím vás a všechny posluchače. Měsíc červen se nachýlil ke svému konci a je mojí milou povinností popřát a od vás poslat písničku červnovým jubilantům, kterými jsou paní Ježka Pejchalová, 75 roků, paní Anička Coufalová, 93 roků, pan Josef Hanák, 75 roků, Antonín Výtočník, 75 roků a paní Vlasta Staňková, 75 roků. Jménem Sboru pro občanské záležitosti jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásku, pohodu v rodině a od vás krásnou písničku. Děkuji vám moc krát, pane Kostík. Hezký den.
0: Vám taky děkujeme za zavolání. Určitě pěknou písničku za chvilku pustíme. Takže děkuji vám za zavolání. Mějte se hezky. Naschledanou. A já ještě rychle tady e-mail mám jeden. Chtěl bych zahrát panu Lubomírovi Kovaříkovi z Přerova. Hodně štěstí, mnoho pevného zdraví, žádné starosti a hodně moc lásky. Je to bývalý muzikant a zároveň myslivec. Děkuji a přeji vám i posluchačům krásné letní dny. Přeje Pepa. A nám už přichází Skaličané v lidové písničce Dívám se, já dívám a zpívají Jarmila Slobodová a Juraj Polák.

0: to byla krásná písnička v podání Skaličanů Dívám se, já dívám. A během té písničky se k nám dovolala paní Šidlíková z Lechotic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já taky zdravím všechny posluchače i vás, pane Jeníku.
0: Děkuji.
1: Včera měl svátek můj syn Pavel Šidlík z Velehradu a můj vnuk Pavlík Šesták ze Sazovic i jeho tatínek Pavel Šesták. V neděli měl narozeniny můj vnuk Vašik Bouška ze Žeranovic krásných 22 let. A 24. června měl svátek Jan Bouška. 25. června svátek Ivan Šouka ze Zlína. A 4. července bude mít narozeniny moje švagrová Lenka Petrášová Čeranovi. Mm-hmm. A zítra bude Jaroslavy a máme kamarádku paní Jarušku Štefaničovou z Lechotic. Tak já děju hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a božího požehnání. A to přeji manželky, děti, maminky, babička a kamarádky z Podkopca. Děkuji moc krát a nashledanou.
0: My děkujeme za zavolání, mějte se hezky. Nashledanou, rádi.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Rádi zahrajeme, děkujeme. A máme tady pana Vyskočila. Dobrý den.
2: Dobrý den. Děkuji za to, že jste mě vzal do vysílání. Zkouším to od pátku. A prosil bych vás o písničku pro našeho kamaráda Ladíka Kružíkovýho z Kněžíc a přejeme mu hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, aby se mu dílo dařilo, je takový zednický výtvarník, tak ať se mu daří. Hodně zdraví a síl do dalšího života. Samozřejmě zdravíme i jeho ženu Anešku. A ještě bych chtěl popřát Ladějovi Pelikánovi do Zbraslavy a Ladějovi Kovaříkovi do Zlína. To sami všechno dobrý, spokojenost, zdraví, pohodu. A vám to přeju totéž a děkuju moc.
0: Já taky děkuju za zavolání, pane Vyskočile. Určitě rádi zahrajeme, takže mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Tak, teďka tady přečtu dopis, který přišel psaný na stroji. Vážení v Českém rozhlase Brno, zdravím vás všechny ve spolek. Prosím o písničku jako poděkování za uběhlý sraz seniorů u nás ve Valči. A to 18.6. za obecním úřadem, kde jsme si pěkně poklábosili, já jsem přispěl nějakou písničkou s harmonikou. Pak nám byly jako jindy opečené dobré klobásky, včetně podávaných dobrých nápojů piva, vína, samozřejmě kafíčka, s nějakou dobrotou od dobrých kuchtiček přinesených z domu. Chci všem zúčastněným seniorům poděkovat za hojnou účast, celému kolektivu od našeho obecního úřadu, od paní starostky, paní Romany Novákové, Jany Chytkové, Evy Čechové, Markéty Janečkové, Josefa Burdy, Marka Zadražila a paní Ondráčkové. Moc se o nás velmi dobře starali a obskakovali nás po celé setkání až do rozchodu domů. Vřelý a velký dík všem jmenovaným. Doufám, že po prázdninách se opět setkáme v hojném počtu. Přeji nám všem hodně zdraví a sil do dalších všedních obyčejných dnů. Dodatečně chci poslat písničku pro moji paní zubařku Ludmilu Plíškovou a její sestřičku z Mysliboříc a Želetavy, kam také dojíždí. Určitě si taky rádi písničku zaslouží. Vám všem v Českém rozhlase děkuji a přeji, pokud máte před sebou dovolenou, aby vám to všem vyšlo bez úhony a šťastný návrat domů. Připojuji dodatečně k narozeninám paní Květě Navrátilové hodně zdraví, spokojenosti doma i v práci. Děkuji vám za odvysílání mého poděkování, tlumočení, dopisu. Srdečně zdraví František Palát. Tak, my děkujeme a teď už přicházejí Vacenoviáci a krásná písnička Naše vrátka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
4: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Tak a v čase 12.37 tady mám ještě aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje, kde se dnes dožívá nebo má narozeniny Jan Vašulín z Blažovic a ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Tady dneska popřejeme Zdeňce Kuchařové z Brna a Alojzi Zacharovi z Břeclaví. Takže všem přeju všechno dobré. Hodně zdraví, ať se vám všechno daří. A na telefonu máme paní Františku Klempovou. Dobrý den.
6: Dobrý den, pane Jane. Zdravím vás i vašeho zvukového mistra. Chtěla bych dnes vaším prostřednictvím popřát starostce města Blížkovice, která se jmenuje Šárka Ješková a vzorně se stará o svoji obec i o všechny občany. Dále bych chtěla taky popřát mojí sestře Lídě ze Šlapanic, kterou taky pozdravuju, moju sestru Božku z Blížkovic taky pozdravuji a všechny, co mě znají, všem přeju krásný letní den.
5: Tak rádi.
6: Děkuji za vyhrazený prostor.
5: Tak rádo se stalo, rádi pošleme písničku. Mějte se hezky, paní Františko. Tak a
6: děkuji.
5: Naschledanou, mějte se. A ještě paní Šlapanská, dobrý den. Tak paní Šlapanská tady tu nemáme, takže mrkneme na ní. Paní Šlapanská, dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Slyšíme se, výborně, ano.
7: Všechny vás rozhlasem zdravím a dnes bych chtěla pozdravit prostřednictvím vašeho programu všechny účastníky včerejšího setkání bývalých pasáčků Krav a Kos na Mašovické střelnici. Toto setkání se uskutečnilo v Bezkově, bylo moc pěkné. A s tímto bych chtěla pozdravit zvlášť paní Jarušku Novákovou z Citonic, která má taky zítra svátek, pana Karla Jeřábka z Mašovic, pana Oldřicha Fučíka z Mašovic a všechny ostatní. A zároveň bych chtěla popřát panu Josefu Kubákovi z Bezkova, u kterého se toto setkání uskutečnilo, k jeho nadcházejícím narozeninám, kdy má významné životní jubileum. Tak bych mu chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, radosti z vnoučata, aby se měl dobře. Děkuji vám všem.
5: Tak, rádo se stane a teď zrovna si říkám, ta akce, o které jste mluvila, musela být velice příjemná, že? Slyšíme se ještě, paní Šlapanská?
7: Ach jo.
5: Tak, Děkujeme, paní Šlapanské, a jdeme dál. Hezký den, i když opět je hodně horký, vám přeji do rozhlasu i všem posluchačům. Prosím od vás z rozhlasu blahopřání a taky hezkou písničku pro dvě ženy, které v těchto dnech slaví svůj sváteční den. Dnes v Prostějově oslaví své krásné narozeniny Lída Jarošová, zítra v Kroměříži, Vážanech, má svátek moje sestra Jarka Konečná. Oběma těmto oslavenkyním přeji především hodně dobrého zdraví, zvlášť v těchto dnech, kdy dává počasí ta vedra tělu zabrat, k tomu hodně štěstí, pohody a radosti z vnoučat i pravnoučat. Lídě, ať se daří výpěstky na zahrádce, kterou stále opečováváte s mužem. Všechno jen to dobré vám přejí Anička s Karlem. Písničkou chceme potěšit i všechny naše přátele a přejeme všem, aby ta vedra ve zdraví zvládli. Přeji Štolfovi. A pojďme si zahrát, bude to Zimní růže, Malá česká dechovka a zpívají Blanka Tumová a Josef Opelt.
0: Český rozhlas Brno.

0: A přesně v čase 12.45 se k nám dovolal pan Karel Kloček. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, taky vás zdravím. Tak já bych chtěl popřát dneska slaví naša babička 80 let. Chtěl bych popřát všechno nejlepší, hlavně zdraví. A to jí přeje celá rodina, rozvětvená celá.
0: A pane Kločku, řekněte jméno vaší babičky.
1: Jo, moje babička se jmenuje Ludmila Kločková.
0: Tak, ano, aby to tady zaznělo, přesně tak. Tak, a ještě někomu chcete popřát, je to všechno?
1: Dneska přání jenom babičce.
0: Dobře, rádi zahrajeme. Tak jo, mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: A pan František Urbánek, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Kosík. Takže včera měli svátek Petrové, tak bych chtěl poslat písničku panu Petrovi Eliášovi do Křepic, panu Petrovi Sovovi do Višňovýho, pak panu Petrovi Knapovi do Lednice a jeho taťka Petr Knap taky je Petr a je z Ústopeče a zrovna slaví 84 roku. Tak všem kluci přeju hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka. A zítra mají svátek Jaroslavy. A moje manželka je Jaroslava. Mm-hmm. A dcera taky, ta byli v Ústopeči, Charvatová, tak oběma přeju všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčku a posílám milion hubiček od palce Madička až po čelo. A dále je to Jaruška Urbanková ze Slavkova, Rodačka Piblova ze Šilbořic, tak Jaruš, taky všecko nejlepší, hodně zdraví a manžel se pro potěšení a je to všecko, pane Kosík. Děkuju.
0: Tak. My děkujeme za zavolání, mějte se hezky, pane Urbánku.
2: Taky, a pozdravujte taťky.
0: Budu, děkuju. Vyřídím.
2: Mějte se zatím.
0: Naschledanou. Tak, e-mail. Písničku k dnešnímu svátku posílám do Uherského Hradiště paní Šárce Foltýnové. Hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, pevné nervy, hodně sil při tvém nelehkém zaměstnání, péči o nemocné pacienty ti přeje Hanka z Hulína. A ještě jeden e-mail. Dobrý den, chtěli bychom zahrát k nádhernému životnímu jubileu 80 let panu Antonínu Markovi z Pašovic. Milý dědečku a pradědečku, přejeme ti hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Děkujeme ti za tvoji dobrotu, moudrost, ochotu a za všechny krásné chvíle, které s tebou můžeme prožívat. Máme tě moc rádi. S láskou přeji pravnoučata Jasmínka a Rozálka, dcera Zdeňka a vnuci David a Lukáš s partnerkami. A už přichází Sokolka a jejich klekání.

0: A právě na studiový e-mail teďka přišel tady vzkaz. Chci popřát svoji sestře k 12. narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů. Přeje bratr. A na telefonu mám paní Hanu ze Slopného. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Kosík. Přeji pěkný sluneční den a zdravím vás všechny v rozhlase. Dnes slaví svůj svátek paní Šárka Pochylá ze Slopného. Chtěli bychom jí všichni popřát hodně zdraví, štěstí, radost noučat a boží požehnání. Tato paní si zaslouží ale ode všech, kdo ji znají, také velké poděkování za vše, co dělá a jak se stará o naši obec. Ale hlavně o pomoc pro druhé. Nikdy neodmítne a pomůže všem lidem, kdo ji znají a kdo ji o to požádají. Ať jsou to starší, ale i mladší. Je to naše Šárinka s velkým srdcem a velkou pomocí. Toto poděkování je ode všech lidí ze Slopného a není jich málo. Přeji vám pěkný den a děkuji vám za přání.
0: Tak, paní Hano, my taky moc děkujeme za vaše zavolání a zavolejte zase někdy jindy. Mějte se hezky. Mějte se.
1: Naschledanou.
0: A pan Jindra z Bojkovic, dobrý den i vám.
2: Dobrý den, pane Kosík, přeji vám hezký den.
0: Děkuji.
2: Dnes se dožívá úctyhodného věku 90 let paní Miloslava Fojtíková, rozená Dolínová, rodačka z Komně, dnes bydlící ve Veselí nad Moravou. Přejeme jí k jubileu hodně zdraví, štěstí a ať je stále tak činorodá a vitální jako doposud. Ať peče tak dobré cukroví, jak nám pekla nebo peče dosud. To vše jí přejí ze srdce sestra Anička s manželem Jindrou a k přání se připojují synové Mirek a Rostě s rodinami. Děkuji vám moc a přeji pěkný den a děkuji za hezkou písničku.
0: Děkujeme taky za zavolání a určitě rádi předáme vaše přání. Děkujeme, naschledanou.
2: Děkuji taky, mějte se hezky, naschledanou.
0: Naschledanou a ještě dva, tady mám e-maily. Dobrý den, prosím o zahrání písničky manželce Zlatce Vyžrálkové z Miroslavy. Dnes jsme spolu v manželství 36 let. Ženo milá, vím, že to se mnou není někdy lehké. Děkuji, že jsi to se mnou vydržela a jsem rád, že jsi zvládla na lehkou nemoc a posílám velkou pusu. Tvůj manžel Milan a k přání se připojuje vnuk Tobik, kterého tak miluješ. A včera měl svátek kamarád a muzikant Pavel Goros z Nivnice. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky přeji manželka Anička, děti sourozenci s rodinami, muzikanti dechové hudby Nivničanka a Dolněmčanka a kamarád Broněk. A pojďme si zahrát, bude to Pod kopcem Hostýnem a hraje Hanačka.

Milí přátelé, telefony stále, pořád, dokola nám tady zvoní, ale už nemáme čas, už je 12.57, tak prosím, zavolejte večer, určitě se na vás dostane řada. Já s tím nic už neudělám, protože náš čas je neúprosný. A já doufám, že jste si dnešní Moravu, krásnou zem, patřičně užili, aspoň tak dobře jako já. No a ještě dnes teda po 18. hodině se doufám všichni uslyšíme a posílejte svá přání, budu se na ně těšit. No a hraje nám ještě závěrečná polka Metoděje Prajky Šakvická, tu hrají Kameníkovi muzikanti. Takže hezké odpoledne vám přeje Jan Kosík.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin. O obnovení trestu vězení pro neplatiče výživného stát odsouvá, platit mělo původně od zítřka. Volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Jihomoravští hasiči od včerejšího odpoledne výjížděli k desítkám případů kvůli horku a větru. Bude polojasno, v závěru dne s bouřkami, teploty do 630 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Za neplacení výživného bude rodičům hrozit vězení nejdříve příští rok. Ministerstvo spravedlnosti původně počítalo s tím, že obnoví trestnost tohoto činu od začátku července. Koaličním poslancům se ale nepodařilo návrh prohlasovat hned v prvním čtení. Pokračuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka.
5: Musí projít všemi třemi čteními v poslanecké sněmovně. A protože se nedostal ani do druhého čtení, nestihne nabýt účinnost v původně plánovaném termínu. Pokud se datum účinnosti neupraví, začne zákon automaticky platit k nejbližšímu datu, 1. lednu nebo 1. červenci.
4: Neplacení alimentů přestalo být trestným činem letos v lednu, rozhodla o tom ještě minulá vláda. Nový kabinet chce trestnost obnovit smírnějšími podmínkami. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Hasiči v Jihomoravském kraji od včerejšího odpoledne zasahovali u desítek popadaných stromů nebo větví kvůli silnému větru. Bojovali také s několika požáry polí nebo lesa. Většinu z více než 180 těchto výjezdů měli v Brně a okolí a také na Blanensku. Kvůli horku vyjížděli ale i na Hodonínsku, doplňuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
6: V obci Hýsli jsme navíc chladili objekt z drůbeží, kde se kvůli horku výrazně zvýšila teplota. Na brněnské přehradě jsme spolu s vodní záchrannou službou zasahovali u několika událostí na vodě. Celkem jsme vytáhli 11 osob a doprovodili jednu lodičku s 5 dětmi bezpečně do přístavu. A nikdo nepotřeboval ošetřit.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude polojasno, postupně se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, na severu se později mohou objevit přehánky nebo bouřka. Během večera začne od jihu postupovat velká oblačnost a rozsáhlejší bouřkový systém. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů, foukat by měl mírný severovýchodní až severní vítr, pozor, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na Trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na cestě do Brna po dálnici D2 pozor u nehody na 5,5 kilometru. Na D52 omezuje provoz ve směru na Pohořelice, nehoda na 17. kilometru, blokuje tam pravý pruh. S omezením počítejte i na silnici první třídy číslo 50 mezi Brankovicemi a Nesovicemi, zůstává tam nákladní auto, projíždí se Kyvadlově. Opatrně i v místě nehody na okraji Otrokovic na silnici do Bělova. Šťastnou cestu přeje ze studia Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
1: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 let se třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně tehdy, jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, dál nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven, což bylo super. Člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy jasny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety. Je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný. A to má úžasnou symbiózu. Cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jde dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jde s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl dvakrát více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odletám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl královna sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává a dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám. Proč ne? Já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí. A já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Butánu, zlatokopecký trek Kanada Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl a relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě tahnu tu kameru sebou, tu mám zavěšen na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického. Dělat koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří

0: že v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidí kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
1: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce

0: 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
1: Jak dlouho jste to jel?
0: Byl jsem tam přes měsíc, jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španělsko a Mauritánii a západní Saharu. A úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku, v polovině Španělska, směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem si 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal, proto abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
1: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
0: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě, pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
1: Je to opravdu něco, dobrodruh.
0: Něco je plánované, něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dále, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo? Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
1: Oh.
0: Ani tu koronu jsem neměl, jo? Takže nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě je velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
1: Praktický lékař.
0: Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
1: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
0: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec celé východní Evropě. Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui. Jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval, nebo se to vyřešilo následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
1: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše rodiště.
1: No jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno mám nesmírně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kde bys emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě, je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády, beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví, my máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje, jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mě někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba. Ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé, zajímavá etnika, jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky, zejména do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku, tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. Cestuji po Česku velmi rád.
0: Já si jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Vždyť se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a to je smutné, to je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. A rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže, to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuji,
0: jsem když pro,
1: to
0: někdo mám umí. Mám děti, pracuji na tom.
1: Tak,
0: Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas Brno.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných, tedy zemí jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo ji tak, nebo tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám, mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni. Všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, ty tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách, já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teď jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty. Mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cestovatel, fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že, snad nevadí, že to řeknu ven, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil víc jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec, já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kež by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít. Ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší. Před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš. Ale mnoho mladých lidí umí fantasticky, skvěle, inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Praktičtí lékaři budou moci předepisovat o 1200 léků víc než doteď. Část kauzy o pokusu o zapálení brněnské synagogy míří k vrchnímu soudu. Chovatelům skotu kvůli horku klesá produkce mléka, zvířata se snaží chladit a bude polojasno v závěru dne s bouřkami, teploty do 36 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Praktičtí lékaři budou moci od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
2: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo 1, takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada. V oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
0: Část kauzy pokusu o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 míří k vrchnímu soudu v Olomouci. Mladík, kterého brněnský soud ve věci potrestal dohromady 9 lety vězení, se proti jednomu z bodů rozhodnutí odvolal, stejně tak proti výroku o trestu, informovala o tom asistentka soudce krajského soudu Tereza Janešíková. Krajský soud muže potrestal mimo jiného za pokus o teroristický útok či za pokus o vraždu. Rozhodnutí nebylo pravomocné. Strany si ponechaly lhůtu pro možné odvolání. V horkém počasí klesá produkce mléka dojného skotu. Zvířata při vysokých teplotách méně žerou i přesto, že se je chovatelé snaží chladit. Ve stájích pouští ventilátory, někde zvířata chladí i kropením nebo vodní mlhou. Nejdůležitější je ale dostatečný přísun vody k napájení, upozorňuje předseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Marian Bílý.
3: Sledovat, aby vůbec napáječky stačily natékat. Vidíme to často na těch dojnicích, že mají velikou chuť na tu vodu, aby se chladili, že se ošplíchávají sami, dají hlavu do té napáječky a jazykem si to hážou až na záda a schlazují se.
0: Držitelé takzvaného Baťa pasu mohou ve Zlíně od zítřka do konce září uplatnit slevy na vstupné do vybraných míst spojených s osobností Tomáše Bati a jeho rodinou. Baťa pas získají lidé, kteří se ubytují v některém ze zapojených ubytovacích zařízení v rámci Zlínska a Luhačovicka.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno, postupně se bude vyvíjet kupovitá oblačnost. Na severu se později mohou objevit přehánky nebo bouřka. Během večera začne od jihu postupovat velká oblačnost a rozsáhlejší bouřkový systém. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Podrobnosti přidá už za chvíli brněnská meteoroložka Barbora Kučerová.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 počítejte s omezením po nehodě na 5,5 kilometru. Na cestě do Brna blokuje pravý pruh. V Brně pozor u nehody na Poříčí. A na silnici 50 zůstává u Nesovic nepojízdné nákladní auto a v Buchlovských kopcích pracují silničáři. Projíždí se tam kyvadlově. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne, milé posluchačky a vážení posluchači, všichni, kteří se někde schlazujete a posloucháte u toho Český rozhlas Brno. Začíná naše dvouhodinovka s reportážemi, muzikou, soutěží, ano, k trefě taky dojde, a možná, že i několika tipy na zajímavá místa, místa, kde by se vám třeba mohlo líbit. Od mikrofonu vás zdraví Borek Kapitanček a gratuluju dnešním oslavenkyním. Jsou to Šárky, které mají co slavit, mají meniny, tak nezapomeňte na hezký dárek, anebo aspoň na pěkné slovo. Doufám, že těch slov, které vám dnes nabídnu, bude pěkných většina. Že to budou ovšem i vážná témata, o tom taky nepochybujte. Jak už jsem naznačil, třeba neplacení alimentů, to je jedno z témat té nastávající hodiny. Ale informace o počasí, ty, které vlastně už dopředu ohlásil Pavel Chaloupka ve svých zprávách, tak ty vás čekají taky už za pár chvil. Nicméně naspět k 30. červnu. Dnes, jak jsem říkal, mají svátek Šárky a je plno takových, kterým by se dalo gratulovat k svátku a k narozeninám. No tak třeba Barbora Špotáková nebo Michal Malátný, jedna sportovkyně a jeden zpěvák. Ale já si dovolím jednoho, vlastně ani ne Moraváka, ani ne Čecha připomenout už v úvodu našeho dobrého odpoledne. On totiž má velice úzkou vazbu právě na Brno. Přesně před 60 lety zemřel ve francouzském Chambéry doktor Emilio Giuseppe Farina. Italský pilot Formule 1, který se v roce 1950 stal prvním mistrem světa. První vůz dostal od svého otce už ve svých 9 letech a prvního vítězství, to je důležité, dosáhl na Masarykově okruhu v Brně v roce 1934. Dobré odpoledne všem, kteří poslouchají, a o něco méně teploty, že?
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Malou chvíli před čtvrt na tři vás zdravím a nabízím informace o počasí. Ani tak ne já, jako spíš meteoroložka Barbora Kučerová, se kterou nás kromě té optické linky spojuje v tuhle chvíli i láska k pracovišti. Taky tam máte klimatizaci, že Barboro? Dobré odpoledne.
2: Přesně tak, klimatizace tu je a přeji také pěkné odpoledne.
1: No ale teď, aby to nevypadalo, jakože se nikomu snad vysmíváme, ta cesta do práce byla možná taky trošku úmorná. Pořád máme vedro. A jaké máme teploty na Jižní Moravě?
2: A teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 32 a zhruba 35 stupni Celsia, takže stále tropické hodnoty a k tomu většinou svítí sluníčko, byť teď v západní polovině se postupně začíná tvořit zatím drobná kupovitá oblačnost.
1: Drobná oblačnost je v tuhle chvíli i nad studiem na Beethovenově ulici. Bude to přibývat, tedy bude přibývat míst s oblačností během odpoledne a večera?
2: Ano, bude se postupně ta kupovitá oblačnost vyvíjet poměrně intenzivně. Teď v severní polovině kraje a může se objevit i nějaká přehánka nebo bouřka. Během večera potom začne od jihu postupovat velká oblačnost a na té velké oblačnosti nebo s ní také souvisí nebo bude důsledkem rozsáhlejšího bouřkového systému. Ten se pravděpodobně ale může vyhnout spíše východní části kraje, ale také může zasáhnout celý kraj. Myslím, tím tedy přejdou bouřky, mohou být i silné, můžou se v nich objevit přívalové srážky, kroupy i také nárazy větru, takže večer to může být poměrně v uvozovkách zajímavé počasí.
1: No, nabízíte pestrou paletu rytmu a melodii, takže v noci nás čekají ještě pořád bouřky nebo už jejich doznívání?
2: A v noci už budou bouřky doznívat, měly by doznít spíše v té první části noci a potom ráno v noci očekáváme postupné ubývání oblačnosti a zítra ráno už by to mělo být spíše ráno polojasné, takže slunečné teploty mezi 21 a 18 stupni Celsia.
1: A propos zítřejší ráno, v Brně vyjde slunce ve 4 hodiny a 51 minutu, zapadne 5 minut po 21. hodině středoevropského letního času. Ale už dopředu hlásím, že ve středu 1. července nás opět čeká trojka. Biometeorologická předpověď, tedy vysoká zátěž. Jaké počasí bude zítra přes den?
2: A zítra by mělo být polojasno, na západě může zůstat oblačno a odpoledne se bude oblačnost zvětšovat postupně na celém území kraje a také se budou tvořit přehánky a znovu i silné bouřky, ty se také postupně rozšíří na většinu kraje. Večer pak budou srážky přecházet spíše do deště a s tím budou také ustávat. I tak ale zítra nejvyšší teploty mezi 31 a 34 stupni Celsia, byť na severu a západě kraje tam ty teploty mohou zůstat v uvozovkách kolem 30 stupňů Celsia.
1: Očekáváme tedy četné a silné bouřky, ale taky tropické teploty ve středu. No a teď naznačte, prosím, jak bude ve čtvrtek a co nás čeká v pátek.
2: A naznačím, ale já bych se ještě s dovolením vrátila k té zítřejší středě. A my totiž teď máme takovou novinku, nebo přecházíme zítra na novou výstražnou podobu nových výstražných informací, takže byť na zítřek výstraha zatím vydaná není, tak ta situace zítra bude podobná, jako je vydaná výstraha dnes, takže s výstrahou počítejte, obrazně řečeno, byla by to výstraha oranžová, tedy ten druhý stupeň na většinu území kraje, případně žlutá, ten nejnižší stupeň. Ty bouřky zítra opravdu mohou být silné, opět přívalové srážky, kroupy kolem 2 cm i ten nárazovitý vítr. Takže zítra to počasí také nebude úplně nic moc extra, ale zbytek týdne už se tváří líp. Čtvrtek ještě zpočátku zatažený, během dne pak polojasno a ochlazení. Tam už ty maximální teploty mezi 24 a 28 stupni a pátek ranní teploty 17-13, odpolední 21 až 25 a měl by být pátek slunečný, ale větrný a s menší možností přehánek. Ten vítr zmiňuji, protože může být přechodně i čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Pro čerstvé a podrobné informace o počasí se chodí přímo k prameni, k brněnským meteorologům brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes to byla Barbora Kučerová, která vám řekla, jak bude až do konce pracovního týdne. A já si dovolím dodat, tedy v souvislosti s tím novým systémem výstrah, ještě jednou i vaši internetovou stránku chmi.cz. Je to správně?
2: Je to tak, případně můžete sledovat naše sociální sítě, kde samozřejmě informace budeme také podávat.
1: Děkuji za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Čtvrtečním hostem 2. července bude Robert Knebl, sociální pracovník a držitel všech individuálních profesních cen. Je dokonce zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? A sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Tak to byly čiré sedmdesátky. Jinými slovy, tehdy ještě Karel Gott nosil zvonové kalhoty. Já si ho pamatuju, tedy s touhle písničkou Ze Slaného. To bylo Bloudím pasáží v našem dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno. Teď je 14 hodin 26 minut. Před námi je měsíc červenec a srpen. Rozprostírají se velké letní prázdniny, chcete-li, a možná vezmete za vděk jednou pozvánkou na Cyrilometodějské šidleny 2026. Zvu vás společně s organizátory, kterými jsou především Český zahrádkářský svaz Milotice, na otevřené sklepy do Milotic u Kyjova. Cyrilometodějské šidleny 2026 se konají 4. tedy tuto sobotu, 4. července 2026. Přijďte zažít krásu slováckých sklepů. Přijďte ochutnat skvělá vína od místních vinařů a přijďte si poslechnout cymbálovou muziku Třaslavica. Otevřeno bude v sobotu od 17. do 24. hodiny, tak ať se vám tam líbí. Ale teď k tématu trošičku vážnějšímu. Hrozba vězení za neplacení alimentů se odkládá. Původně měli dlužníci riskovat pobyt za mřížemi už od zítřka. Nakonec se ale projednání změny zadrhlo ve sněmovně. Tomuto tématu se budeme věnovat podrobně už za 7,5 minuty. Ale abych to trošku vyrovnal, říkám zároveň, že trocha hantecu nikdy nezaškodí a každá čurina je dobrá, tak právě proto přichází Eda Štatlař. Edův
1: zvonek. Kořeň dovalí na domášov, modrové z okny a večeře nikde. Starucha v klídesu, zabořená v křesle, čučí na čohnu. A já už to mám ale opravdu dost. Valím na chálku do reštiky. Beká rozčílené kořeň. Ale miláčku, nerozčiluj se, prosím ti. Počkej ještě 10 minut. Jo? A pod tím bude večeře na stoli? To ne, ale skončí mě ordinace, já pak na sebe hodím nějaký vrbky a půjdu s tebou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Klasika v trošku jiném kabátě. To byla písnička Náhle blázen v podání Petry Janů. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A jak už jsem naznačil, za dluh na výživném nebude od zítřka hrozit neplatičům vězení. Původně přitom mělo být neplacení alimentů od července tohoto roku opět trestným činem. Jenomže koalici se nepodařilo prohlasovat změnu ve sněmovně dost rychle. A tak s ní Ministerstvo spravedlnosti počítá až příští rok. Některé neziskové organizace zaměřené na pomoc samoživitelům odklad kritizují. Víc nám teď řekne reportérka Alena Hesová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Aleno, od kdy tedy zase začne hrozit neplatičům alimentů vězení?
1: Bude to zřejmě někdy příští rok. Vládním poslancům se nepovedlo prosadit změnu v prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Další postup a možné termíny přibližuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
2: Musí projít všemi třemi čteními v Poslanecké sněmovně. A protože se nedostal ani do druhého čtení, nestihne nabýt účinnost v původně plánovaném termínu. Pokud se datum účinnosti neupraví, začne zákon automaticky platit k nejbližšímu datu, 1. lednu nebo 1. červenci.
1: Zároveň by trestání nemělo být možné v tolika případech jako v minulosti. Soudy by nově vězení ukládaly za úmyslné neplacení. Za nedbání povinné výživy bylo trestné do konce roku 2025, než ho zrušila minulá vláda. Například Městský soud v Brně do té doby projednával během jednoho měsíce zhruba 8 takových případů. Pokud stát trestnost obnoví, tak soudům opět přibude práce.
0: Proč mají neziskovky, které pomáhají samoživitelům s posunutím termínu problém?
1: Třeba podle centra Celsus, které spadá pod brněnskou diecézní charitu, zhoršuje nezaplacené výživné už tak špatnou situaci samoživitelů. Asociace neúplných rodin si nechala zpracovat průzkum, podle kterého téměř 2/3 samoživitelů vnímají svou finanční situaci jako zhoršenou potom, co přestalo být neplacení výživného trestným činem. A skoro 57% chce trestnost obnovit, pokračuje ředitelka asociace Iveta Novotná.
3: Odklad obnovení trestnosti za neplacení výživného vnímáme jako nešťastný signál. Trestní odpovědnost považujeme za důležitý preventivní nástroj, který může část neplatících rodičů motivovat k tomu, aby své povinnosti vůči dětem plnili. Současně ale potřeba říci, že samotná trestnost problém nevyřeší.
1: Nejefektivnější pomoc by podle Novotné představovalo rychlé vymáhání výživného nebo třeba dostupná pomoc pro samoživitele v krizi. Rodiče čekají průměrně víc než 11 měsíců, než začnou ten dluh nějak řešit.
0: Co novou vládu vede k tomu trestnost neplacení alimentů zase zavést?
1: Ministr spravedlnosti Ronim Tejc za hnutí ANO tvrdí, že pokud hrozí neplatiči vězení, tak se tím samoživiteli zvyšuje šance z něj peníze dostat. Navíc, když vězeň pracuje, tak z jeho výdělku vedení věznice alimenty automaticky posílá, nebo alespoň jejich část. Opozice naopak tvrdí, že zavírání do vězení nevede ke spolehlivějšímu placení. Stát by měl podle ní hledat jiné cesty, třeba v oblasti vymáhání alimentů. Doplním, že samoživitelé si můžou požádat o náhradní výživné, které za rodiče hradí stát. Vyplacená částka poslední 3 roky roste každoročně zhruba o 10%. Loni Ministerstvo práce a sociálních věcí vyplatilo prostřednictvím Úřadu práce na náhradním výživném skoro 306 milionů korun. Letos do konce května téměř 142 milionů. Je ale potřeba dluh řešit v exekučním řízení nebo soudně a teprve potom si o to náhradní výživné žádat.
0: Tolik reportérka Alena Hesová. Děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, naslyšenou.
0: Ještě pořád se slyšíme, ještě pořád se, aspoň doufám, slyšet budeme. A to třeba i za chvíli, kdy vás budeme chtít pozvat na výlet. Zatímco v zámeckém létu vás už za pár desítek minut pozve František Kinský do Libochovic, s Antonínem Moravcem se už za pár chvil podíváme do města, které vám také nabídne možnost návštěvy zámku. Ale o Českém Krumlově vám dnešní vyslanec Klubu českých turistů za chvíli poví ještě mnohem víc.
4: Český rozhlas Brno,

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: To je Tete Michel Kpomasí, rodák z Toga, který ve svých 16 letech z Toga utekl a jako dítě se dočetl o Grónsku a naprosto se do něho zamiloval. Vydělal si peníze a skutečně v roce 1965 do Grónska přicestoval, strávil tam několik let a od té doby se tam vrací. A napsal knihu v roce 1979, která se jmenuje Afričan v Grónsku.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, hačku daj.
1: Pěkné odpoledne, vážení přátelé, vítám vás při poslechu další turistické pozvánky, která se dnes bude vinout do velké dály. Ahoj Tondo, vítám tě.
2: Ahoj Borku.
1: On totiž Antonín Moravec z Klubu českých turistů, který vás dnes chce pozvat do Krumlova, ovšem nikoli toho moravského, byl nedávno na jedné konferenci. A odtud bychom vlastně mohli začít.
2: Přesně tak, Borku. Já nemůžu nezmínit moji nedávnou účast na konferenci o nádherně opravených historických objektech, který se odehrál před pár dny v Praze v dominikánském klášteře. Tématem byly tři živly, voda, země a vzduch, a každý z těch živlů popisoval tři nádherně opravené památky. Tři z nich jsou jihomoravské a určitě budou tématem mých dalších typů na výhled. Jeden z nich je vodojem, nebo vodojemy bych měl říkat, na Žlutém kopci v Brně. Zvlášť v těchto horkých dnech navštívit tento objekt by bylo skvělé. Druhý jsou sluneční lázně v Luhačovicích. A třetí je větrný mlýn v Kuželově. Ale my, jak Borek řekl v úvodě, se vydáme do toho Krumlova, ale do toho slavnějšího, do toho českého. Protože v tomhletom českém Krumlově se opravoval objekt, který se jmenuje Bellarie. Ta Bellarie, to je osmibochá stavba umístěná na terase zahrady a byla postavena někdy v letech 1690 za Jana Kristiána z Egnberku v barokním slohu. Potom to Schwarzenbergové přestavěli ve stylu rokoka. Kolem tohoto objektu je nádherná zahrada, ale mě k tomu typu na výlet, protože při tom povídání se tam pouze mihla jedna fotka a mě to nedalo, protože to bylo otáčivé hlediště divadla, jihočeského divadla, které zde v přírodě hrává od nepaměti, a ty zážitky, které jsem tam měl, například když večer, když už není vidět, ať svítí jenom hvězdy, a jste na snu noci svatojánské, tak takový zážitek nikde jinde nenajdete. A mě docela mrzelo, že ten zahradník zámecký popisoval tu nádherně opravenou Bellarii, ale tohle divadlo nezmínil. Takže já jsem měl takové nutkání, že ten typ na výlet musím doporučit nám, jihomoravákům, protože navštívit to otáčivé hlediště stojí za to i dnes.
1: Dnešní typ na výlet byl sice typem do velké dálky. Museli byste opustit území Jihomoravského kraje, ale když už se do krásného jihočeského českého Krumlova vydáte, vězte, že právě na tom otáčivém hledišti můžete vidět třeba Dekameron, nebo Herkula, a nebo dobrodružnou podívanou pro celou rodinu Ztracený svět. Řekl bych, že to je hezký tip na teď už vlastně letní výlet. Tondo, děkuju za něj, měj se hezky.
2: I já děkuju, nashledanou.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

závěru první části Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno vlastně podávám taky takový inzerát. No, inzerát. Takové upozornění na tu další hodinku, na další část Dobrého odpoledne, ve které vás čeká, no samozřejmě, že i trefa opět se čtyřmi otázkovými tématy. Jedním z nich bude Morava, respektive Moravské řeky, a dojde i na mistrovství světa ve fotbale. Ale jeden neveselý rekord zmíní v čerstvých zprávách Českého rozhlasu Brno o něco dřív i Pavel Chaloupka. Už za 4 minuty na naší rozhlasové vlně. Teď vzpomínka na přelom 70. a 80. let.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravští záchranáři včera absolvovali rekordní počet výjezdů za jeden den. Brno Střed kvůli vysokým teplotám otevřelo v centru města stany s vodní mlhou. Dluhy českých domácností u bank v květnu stouply o 24 miliard korun a zítra bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a bouřkami. Teploty do 34 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Jihomoravští záchranáři včera zasahovali u 437 událostí. Denní průměr bývá kolem 300. Jde o nejvyšší číslo za celou historii. Dosavadní rekordní počet výjezdů měli v době koronavirové pandemie. Včera zhruba polovina výjezdů souvisela s horkem. Šlo o kolapsy, úpaly nebo úrazy, říká mluvčí záchranářů Michála Botová.
4: Je to velký nápor, myslím, ty vysoké teploty jak pro populaci, tak samozřejmě pro moje kolegy ve výjezdu, ale také na dispečinku. Je to náročné, my jsme některé dny přidávali posádky v Brně, ale také jsme posilovali právě operační středisko, protože i těch hovorů bylo hodně.
2: Na jihu Moravy stále platí výstraha před vysokými teplotami. Odpoledne a večer se k nim podle varování meteorologů mají přidat také bouřky. Kvůli vedrům jsou i dnes mimořádně v provozu kropící vozy v centru Brna, které schlazují rozpálené ulice, říká mluvčí Brna Středu Michal Šťastný.
5: My jsme prodloužili provoz kropících vozů v ulicích centru města a vozy jezdí několikrát denně. Současně jsme zprovoznili o víkendu na Zeleném trhu mlžící stan, který lidé najdou současně také na Moravském náměstí u Sochýho Šta.
2: Dluhy domácností v Česku u bank se v květnu meziměsíčně zvýšily o téměř 24 miliard na 2 biliony 690 miliard korun. Objem úvěrů pro nefinanční podniky stoupl o zhruba 3 miliardy na 1 biliony 580 miliard korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. V meziročním srovnání u domácností dluhy vzrostly asi o 244 miliardy, u firem zhruba o 111 miliard korun. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce znovu na plném výkonu. Od poloviny dubna procházel pravidelnou údržbou. Elektřinu do sítě začal znovu dodávat minulý pátek, plného výkonu ale dosáhl až nyní. Energetici museli v posledních dnech počítat také s vysokými letními teplotami. Ty sice nijak neovlivňují bezpečnost provozu, mohou ale nepatrně snížit výrobu elektřiny. Teplejší chladící voda totiž hůře ochlazuje páru za turbín.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno, na západě až oblačno. Odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přeháňky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu území kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, odpoledne mírný západní, postupně severozápadní vítr. Přechodně s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž zůstane vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na 17. kilometru dálnice D52 blokuje pravý pruh ve směru na Pohořelice nehoda. V Brně projíždějte opatrně místem nehody na Poříčí a na silnici 50 pozor na odstavené nákladní auto mezi Nesovicemi a Brankovicemi. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré odpoledne, milí přátelé. Slyšeli jste to i od Pavla Chaloupky, no a když to bylo ve zprávách, tak to musí být pravda. Tedy to, že teplo má vliv třeba i na výrobu elektřiny. Cituju, teplejší chladící voda totiž hůře ochlazuje páru za turbínou. No ono to teplo má vliv i na pozornost moderátorů. Já si nedokážu vzpomnět, kam jsem dal tu dnešní cenu do trefy. A ta už se blíží, ale já to za těch 7,5 minuty rozhodně stihnu znovu ji najít, možná za 8 minut. Ale abyste věděli, i dnes to tedy bude knížka z nakladatelství Kazda za dvě správné odpovědi v trefě, do níž se můžete dovolat během skladby kapely Činasky a nebo potom dvojice Kluzo. 726 465 200, to je telefonní kontakt se studiem Českého rozhlasu Brno. A tématy pro dnešní soutěžení budou Moravské řeky, čeština a 7 pádů, mistrovství světa ve fotbale a vesničko má středisková. Knížku jdu najít a vám přeju štěstí při dovolávání. Tady Borek Kapitánček, hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Brno.
7: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Oni to jsou vlastně dva vlámové, Chris a Ken Waltersovi, ale jsou vlastně důkazem toho, že bez té angličtiny asi těžko prorazí za hranicemi své domovské země. Tak tedy Clouseau, mimochodem tuhle dvojici pojmenoval právě Bob Sevenberg, zakladatel téhle kapely po své oblíbené filmové postavě, kterou dokonce dovedl imitovat. No a protože jedním z témat naší právě nadcházející trefy je i vesničková středisková, tak mě zajímá, jestli Pepa, který se dovolal co by nejrychlejší volající na naše studiové číslo, dobré odpoledne, taky umí někoho imitovat, třeba i z vesničky střediskové. Umíte?
1: No tak já bych si vybral vesničku
0: střediskové. Rovnou si vybíráte. Dobře, takže to máme výběr číslo 1 a zbývají Moravské řeky, 7 pádů češtiny a mistrovství světa ve fotbale.
1: A ve fotbalu mistrovství světa.
0: Dobře, vybral jste jako první vesničku, tak u ní začneme a pak se podíváme na fotbalový míč. Spouštíme minutový limit, který ohraničuje naši trefu. Na konci té minuty už nebudete moci měnit své odpovědi a když dvakrát správně odpovíte, budete si dokonce moci vybrat ze dvou knih z nakladatelství Kazda. To je vedlejší efekt toho, že jsem musel hledat to, co jsem si někam odložil. Takže to může být buď Žena v ohni, anebo Matky a dcery. Začíná minuta trefy. A já se ptám, ke komu měl ve filmu Vesničko má středisková jít požních otík? K Maďarovi, k Turkovi nebo k Bulharovi?
1: No tak bych dal k Turkovi.
0: Říkáte k Turkovi. Dobře. A teď mistrovství světa ve fotbale. V roce 2014 to pro brazilský šampionát byl míč Brazuka. V roce 18. v Rusku Telstar 18. Před 4 lety se v Kataru hrálo s oficiálním míčem jménem Al Rihla. Jak se jmenuje letošní oficiální míč fotbalového šampionátu? Je to Tiento, Azteca nebo Trionda?
1: Tak dám Azteca.
0: Říkáte Azteca. Ještě pořád běží minuta naší trefy. Pro vás je to možnost ještě změnit svoje odpovědi? Už jen ta možnost právě skončila. Což je pro vás velká škoda, Pepo, protože Azteca vám to pokazila. Bylo to taky jméno fotbalového míče, oficiálního fotbalového míče pro mistrovství světa. Ovšem to bychom se museli vrátit až do 80. let. Ten letošní nese jméno Trionda. Tak si to pamatujte a můžete dávat k lepšímu, až budete v nějaké společnosti. Bohužel nevyhráváte. Mrzí mě to, nebyla to dohromady trefa. Ale měl jste pravdu s Turkem. K tomu půjde o těch požních. Tak, naslyšenou, Pepo. Mějte se hezky. 15 hodin, 15 minut. Přeju dobré odpoledne. Dobré letní odpoledne. No a když letní, tak taky zámecké léto. Ano, zámecké léto nás i letos zve na návštěvu našich památek. Každý den se vypravíme na jeden ze zámků a ten dnešní tu bude už po písničkách Pala Hamela a Mirka Hofmana.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
2: Za vodou, za horou.
1: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: V našem dobrém odpoledni taky tak trošku svištíme. Dívám se, že už jsem pomaličku měl předat slovo, tak jenom v rychlosti. Také ty letošní prázdniny s námi můžete každý den cestovat po zámcích. Druhá série zámeckého léta nám totiž nabízí další více než 50 památek, které stojí za to navštívit. Každé všední dopoledne s námi navíc můžete krátce před 10. hodinou dopolední soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. No ale teď už předávám slovo průvodci zámeckým létem Františku Kinskému, který nám prozradí ten dnešní cíl.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba – zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byly Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne

0: mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio della Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
1: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
0: Libochovice svojí polohou řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkový úpravy v tom okolí. Takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
1: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
0: A bohužel je uzavřena i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na dva okruhy, který prezentoval dva odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
1: Projekt po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
0: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách, téma se jmenuje Šlechta na cestách, a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: A myslím, že se sluší a taky hodí dodat, že pokud jste sběrateli pozvánek na pěkný letní výlet, ať už s našimi zástupci Klubu českých turistů, anebo třeba sbíráte v úvozovkách i pozvánky zámeckého léta a něco vám uniklo, třeba zrovna ten včerejší první díl zámeckého léta, vězte, že na naší webové stránce brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas si můžete naše vysílání pustit znovu a znovu, vlastně co se týče audioarchivu na webu, po celý měsíc. Ale možná uvítáte i takovou předběžnou zprávu o tom, kam zamíříme s Františkem Kinským v zámeckém létu zítra. Tak vám můžu povědět, že to bude jedna z nejzápadnějších částí Královéhradeckého kraje, že to bude kousek od Mlýna, kde se točila pohádka S čerty nejsou žerty, že to bude Humprecht.
2: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: A jak by řekl Brňák, tedy štatlař, teďka jedna pálená gómka. Já jsem vůbec nevěděl, že živí korály jezdí vlakem z Vídně do Brna. A to proto, že vědci díky nim odhalují jejich tajný život. Více se v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno dozvíte už za pár chvilek.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Thank you.

0: Tak takhle zněli Rolling Stones a samozřejmě i Mick Jagger v 60. letech, kdy Ruby Tuesday vznikla. Teď ovšem píšeme 30. června 2026, je 7 minut po půl čtvrté a já společně s vámi budu špicovat uši, abych dobře slyšel, protože jsem to taky nevěděl, že každý týden jezdí živý mořští korály z Vídně do Brna. Vědci z centra CEJTEC Vysokého učení technického je dokážou zkoumat zevnitř, aniž by jim ublížili. Dosud bylo podrobné zkoumání živých korálů téměř nemožné bez zásahu do jejich tkáně. Nová metoda má pomoct odhalit, jak reagují na změny prostředí a přispět k ochraně ohrožených korálových útesů.
1: Konečná zastávka, prosím.
2: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
3: Přivezli jsme je z vídeňského akvária Haus des Meeres. Žijí tam v mořské vodě.
4: Ukazuje mi Hanna Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem.
2: Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí.
4: Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet, oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, říká vedoucí výzkumu z CEJTECu VUT Markéta Kaiser.
5: Ten vlastně věnujeme skenování výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
2: A nyní vstupujeme do laboratoře na CEJTECu, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenovací technologie.
5: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vešlo mezi dva prsty.
2: Výzkumníci vybírají správný vzorek, vkládají ho do zkumavky.
5: Pomocí toho mikro-CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápenitou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To je ten živý organismus. Na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
4: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Obsluhuje ho technik z CEJTECu VUT Vít Holeňa.
6: Já si tady teď umístuju takový oranžový stojánek.
2: Nahoru předěláváte zkumavku s korálem.
6: Věřím si, že drží.
2: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
5: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
4: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy. Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: A můžu vám slíbit, že to není naposledy, co jsme se v dnešním dobrém odpoledni tom s datem 30. června vydali do živočišné říše. To proto, že v naší dnešní rubrice, tedy v našem dnešním díle rubriky Co v učebnicích nebylo, se tam vypravíme znovu. Jak rychle nebo naopak jak pomalu přivádějí na svět své potomky některé zvířecí druhy, to nám už za chvíli přiblíží Martin Písařík.
7: Český rozhlas Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Teď je 15 hodin na skoro 51 minut. Nezbývá tedy, než se s vámi rozloučit, ale ne definitivně pro 30. červen. Býval to den, kdy jsme domů nosili vysvědčení, ale to už je, myslím si, dávno založeno v šanonech, někde možná pod schody, někde možná ve skříni. A vaše děti už si užívají letních prázdnin. Nebo se pletu, teprve na ně vyrážíte, tak vám přeju šťastnou cestu. A ještě jednou dobré letní odpoledne. To ovšem uzavře písnička, kterou si Helena Vondráčková půjčila od kapely Brotherhood of Men, kterou jste možná kdysi dávno, ano, už je to víc než 50 let, vlastně ne, přesně 50 let, viděli, co by součást Eurovize. Tenkrát totiž Save Your Kisses for Me v roce 76 reprezentovalo Velkou Británii. Já jsem ale říkal, že za chvilku končí dobré odpoledne a tím pádem byste měli vědět, že po 16. hodině a zprávách s Pavlem Chaloupkou vás čeká další humoriáda. A jejím dnešním hostem, pokud se dívám dobře, bude Ondřej Kepka. Tak ať se vám líbí a já se budu těšit na slyšenou na začátku noční linky ve 23 hodin.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samosběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samosběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Jihomoravské střední školy nabízí uchazečům ještě desítky volných míst. V Bukovině platí kvůli suchu omezení používání pitné vody. Policisté spustili v buchlovských kopcích úsekové měření rychlosti a zítra bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a bouřkami, teploty do 34 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Uchazeči, kteří se nedostali na jihomoravské střední školy, mají ještě v letních měsících možnost podat si přihlášku a studovat. Některé z jihomoravských škol totiž otevřely další kolo přijímacího řízení. Hlásit se mohou žáci třeba na gymnázia, licea či školy s ekonomickým, technickým nebo zemědělským zaměřením. Vyplývá to z dat portálu Dipsy. V Bukovině na Blanensku nově platí omezení odběru vody z obecního vodovodu. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám hrozí vyčerpání zásob. Občané vodu můžou používat pro běžnou spotřebu jako pití a vaření. Naopak by měli omezit zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Omezení podle nezávislého starosty Luboše Jandy potrvá do neděle 5. července.
3: Co jsou ty poslední dny, tak se velkým způsobem zvýšil odběr vodojemu a tím pádem prostě ten vodojem nestačí natíkat. To je mimořádná situace, ale tomu opravdu teďka k těm parním dnům.
1: Podobná situace je i v Prščicích na Brněnsku, kde zákaz nově platí také. Rychlost řidičů na silnici první třídy číslo 50 v Buchlovských kopcích nově měří radary. Českému rozhlasu to potvrdila policie. Na hlavní frekventované spojnici mezi Brnem, Uherským Hradištěm a slovenskou hranicí jsou radary na třech úsecích, od Bystra Tramp až po odbočku na Stupavu. Další dvě místa se připravují, pokračuje zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková.
4: V měřeném úseku platí nejvyšší povolená rychlost 90 km za hodinu. Místa pro instalaci úsekového měření byla vytipována na základě akčního plánu BESIP. Jde o problémové úseky, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám a jejíž častou příčinou byla vysoká rychlost.
1: Brněnský dopravní podnik se dnes zapsal do České knihy rekordů. Městem projel nejdelší konvoj identických tramvají 40 vozů Škoda 45T, jejíž nákup podnik letos dokončil. Komisaři podle Miroslava Marka z Pelhřimovské agentury Dobrý den zaregistrovali délku kolony 2 km a 20 metrů při 20-metrových bezpečnostních rozestupech.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno, na západě až oblačno, odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přeháňky a silné bouřky, ty se rozšíří na většinu území. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, vítr bude foukat slabý, proměnlivý, odpoledne mírný západní, postupně severozápadní, přechodně s nárazy kolem 50 km v hodině, biozátěž na trojce tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na příjezdu do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony. Na D2 pozor u nehody na 2,5 kilometru. Na cestě do Brna blokuje pravý pruh. Obdobně je tomu také na 17. kilometru D52 ve směru na Pohořelice. Volné cesty přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
5: Prázdninově naladění Patrik rozehnal a...
6: Ondřej Kepka.
5: Nadechla se. Nebo lžu?
6: Je ne, prázdně. jsem to já. Ano, ano,
5: a je prázdninově naladěn Ondra?
6: Ano, ano, jen jsem byl zaskočen. Je tím, tak rychle. Že se mám tak jako představit.
5: Jo, ano, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
6: Výborně.
5: Takový je princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
6: Jdem na to.
2: Humor jáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda. Stále ještě červnová, ale už prázdninová, letní a s Ondřejem Kepkou a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebejk natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: No, jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím mít strach, co se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
2: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přijde z té skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Takhle kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručí? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. To by si žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
2: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč. Já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Měla návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No, nic. Tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem a byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, není, jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mě totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říkal, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak já mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost.
0: Jo, on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to stříhneš.
0: Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí,
1: jestli je to ten
0: až
1: pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako.
0: A ze zadu jenom.
1: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko, jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla, povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bývalé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď bakaláři a nebo Josef Skupa. Pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lovečebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá, bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví, Magdalena, a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku, paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce na ušnice a tak si proráží hřebíkem ušní Lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Si je dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propichnutý.
7: No, tak si je dám propichnout, no.
6: Jo, ona si je dá propichnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No. Kdo ti je propíchne?
8: Tak ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No, přece uši.
6: No, to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: No, tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má na ušnice, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaníky

0: Cvakni si taky.
1: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
0: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, nasadíš náušnici a tak to uděláš dvakrát.
1: To ti bude bolet.
0: Ale bo mě se neboj, já to klidně vydržím.
2: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
0: To či...
1: A kde to budem dělat?
0: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
1: No, to by chtělo...
2: Co?
1: O trošku vejš.
2: No tak si můžeme dát na stůl stoličku. Tak.
1: Stůl, tak.
0: No. Tak dobrý.
1: No takhle
0: dobrý.
1: By to možná šlo. No,
0: tak dělej, já mám malou času, bude na mě čekat Pepa.
1: Já si vám ještě trochu ty slivovice.
2: Ne, ale... nepij, vždyť se netrefí.
1: Já ne pro sebe, já tím poleju to ucho.
0: To jo.
3: Humoriáda.
4: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělají otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na ledomedřitku nebo bakaláře, Ondro?
5: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci ano. připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nevzpomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říkali, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže je vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
4: Ano.
5: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stali jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslné sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
4: No, neříkej, že jsi z kotouček schoval.
5: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování.
4: Ano.
5: A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo, tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak, to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé mechanice podpisu. No, já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži.
4: Hmm.
5: Teď nemyslím to v té pokladně se mnou, jo.
4: Ano.
5: To byla pro ní banalitka. Ale to
4: a
5: pak jsem jednou porazil hry. Na kole, zase jsem jí jako ve hře, jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat jako ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
4: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomínat,

připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Hitnerovou v muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Patrik Razena, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, ano.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned z počátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, zájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která vjela na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělil pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. DM Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudru Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prosím řekl, proč se zhoršuje?
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváře.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že se třeba zametal, uklízel chodník, nebo měl službu v domě třeba na úklid, nebo tak?
2: Bývalo. Ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo, a zase to nějak roztálo, a já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný, a on zase nasněžil. No, tak...
1: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
1: To, jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo, takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
1: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
1: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
1: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: No, tak...
1: Takže ty máš nějakou výstavu?
2: Já, no, děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
1: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít chuť.
1: Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo, ano, ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalu během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
1: Klášterec nad Ohří.
2: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie Koníček, do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
1: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a pokračujte s panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně, tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá zpráva. A jak se to prosím vás projevilo v jeho práci s kamenem?
8: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
7: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Teď jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
8: I to jsme zkoušeli například na diskotéce v Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
7: Dopadlo to jak?
8: Katastrofálně.
7: Tak to popište nějak.
8: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
7: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
8: Dlažku i kameny.
7: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
8: Většina dozad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
7: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
8: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
7: A je nějaké řešení?
8: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný tebych dechťák?
7: Ano, přesně tak.
8: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
7: Vy si zpíváte kterou?
8: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
7: A zpíváte dlouho?
8: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
7: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
8: Ne, noty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat. Ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. Ať stihneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezi A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme, a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: Půl sedme. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No, vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Já jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: Ne.
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku, jo?
4: Půjdem. Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu. Skoč mi pro cigarety, ano?
5: Jo.
4: A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
6: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety.
6: Jaký cigaret?
5: Já jsem chtěl cigaret. Jo.
6: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připravili prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky,
5: já,
6: ano.
5: Letím.
6: Kde jsem to teď? Člověk má nit a potom takhle někdo... Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
5: Olivku, už máš na stole.
6: Tak. Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referát, to není jako umí nádobí.
5: Ne.
6: To je strašlivě důležitá agitační práce.
5: Ne.
6: Tu polivku mě dej ohřát, jo?
5: Jo.
6: Tak připrav mě, vykartáčuji světle žaty.
5: Jo, já vykartáčuji to pojď.
6: S hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
6: Boty, výborně.
5: Prosím tě.
6: Já se tě poslíchám, kolik je hodin, podívej se na to, pojďte hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co to děláš, neumíš obout ani být vlastně. Moment, máš říci, půjď mi říci, no. No tak, moment, já tady mám tu druhou, no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pál.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuju, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji. Vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Neplatiči výživného budou vězení riskovat nejdříve od ledna. Dneškem může začít kampaň před senátními a komunálními volbami. Za pohonné hmoty si řidiči ve středu opět mírně připlatí a zítra bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a bouřkami, teploty do 34 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Za neplacení výživného mělo lidem původně od zítřka hrozit vězení. Trest zrušila minulá vláda. Nový kabinet jeho návrat slíbil, zatím ho ale nestihl prosadit. Ministerstvo spravedlnosti teď počítá s tím, že začne platit nejdříve od ledna nebo od července příštího roku. Zdržení kritizují některé neziskové organizace, které pomáhají samoživitelům, včetně Asociace neúplných rodin, říká její ředitelka Iveta Novotná.
2: Odklad obnovení trestnosti za neplacení výživného vnímáme jako nešťastný signál. Trestní odpovědnost považujeme za důležitý preventivní nástroj, který může část neplatících rodičů motivovat k tomu, aby své povinnosti vůči dětem plnili. Současně ale potřeba říci, že samotná trestnost problém nevyřeší.
1: Novotná tvrdí, že rodinám nejvíce pomáhá rychlé a efektivní vymáhání dlužného výživného a dostupná pomoc. Ještě loni neplacení alimentů trestné bylo. Městský soud v Brně řešil za měsíc v průměru 8 takových případů. Kampaň před říjnovými volbami může od dneška začít. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit více než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. Maximální ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun 56 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýše za 36 korun a 61 haléřů za litr. To je o 14 haléřů více než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. V brněnské zoo je nově k vidění 8 mláďat korsaků. Narodila se začátkem května, teprve teď mají odvahu vylézat z nor. Korsaci jsou lišky, oproti u nás se vyskytujícím liškám obecným, ale drobnější a více společenští. Podle mluvčího zoo Jana Bedřicha chovatelé zároveň zjišťují pohlaví všech mláďat.
3: Víme zatím, že tam jsou určitě 3 samci a 2 samičky, ale v dohledné době bychom měli znát pohlaví všech těch mláďat. Ta expozice se nachází ve spodní části zoologické zahrady, hned naproti rysům kanadským a vedle expozice soft.
1: Až noví korzaci dospějí, čeká je přesun do jiných zoologických zahrad.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno, na západě až oblačno, odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přeháňky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu území kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Ostrovačic. V opačném směru počítejte s komplikacemi po nehodě na 218. kilometru. Nehoda tam uzavřela dálnici, zdržíte se tam v koloně. A na silnici 43 pozor na odstavený karavan u Letovic, dopravu tam řídí policie. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne, 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Prožíváme úterý s datem 30. června roku 2026. Den v kraji i dnes nabídne přehled aktuálních informací z našeho kraje. Už za pár minut. Krátce před 17:15 vás čeká předpověď počasí s brněnskými meteorology. A druhá polovina hodiny bude opět patřit vzpomínkám na Milenu Flodrovou. Přibližně v 17:30 zazní druhý díl cyklu Zákoutí mé duše. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 7:17 přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Pavlem Chaloupkou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré poslední červnové odpoledne. Jihomoravští záchranáři včera zasahovali u 437 událostí. Denní průměr bývá kolem 300. Jde o nejvyšší číslo za celou historii. Dosavadní rekordní počet výjezdů měli v době koronavirové pandemie. Včera zhruba polovinu výjezdů souvisela s horkem. Šlo o kolapsy, úpaly nebo úrazy. Na jihu Moravy stále platí výstraha před vysokými teplotami, meteorologové k ní přidali i varování před bouřkami, kvůli vedrům vyrazili i dnes mimořádně do centra Brna v provozu kropící vozy, aby chladili rozpálené ulice, říká mluvčí Brna středu Michal Šťastný.
3: Vozy jezdí několikrát denně. Současně jsme zprovoznili na Zeleném trhu mlžící stan, který lidé najdou také na Moravském náměstí u Sochýho štamu.
2: Jihomoravští hygienici evidují od začátku roku 700 případů nákazy lymskou boreliózou. Loni jich touhle chorobou zaznamenali 114. Podle epidemioložky Renaty Cúpek je důvodem nárůstu i nový systém hlášení. Hygienici nabádají k opatrnosti, nakažená klíšťata můžou být i v městských parcích. V Bukovině na Blanensku nově platí omezení odběru vody z obecního vodovodu. Občané vodu můžou používat pro běžnou spotřebu, jako je pití a vaření. Naopak omezit by měli zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Omezení podle nezávislého starosty Luboše Jandy potrvá do neděle 5. června.
4: Co jsou ty poslední dny, tak se velkým způsobem zvýšil odběr vodojemů a tím pádem prostě ten vodojem nestačí natíkat. To je mimořádná situace, ale tomu opravdu teďka k těm parním dnům.
2: Podobná situace je i v Prštěcích na Brněnsku, tam zákaz nově platí také. A dopravní podnik města Brna dnes vyslal na spanilou jízdu do centra města 40 tramvají typu 45T. Pokusil se tak o zápis do České knihy rekordů za nejdelší tramvajový konvoj a byl v tom úspěšný. Dopravní podnik tak uzavírá dodávku těchto obousměrných vozidel, za které firma zaplatila přes 2,5 miliardy korun.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Je 17 hodin a 13 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Na druhé straně linky máme meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké je aktuální počasí v našem kraji a jak se nám dnes vyvíjejí teploty?
2: Na většině území je oblačnosti poměrně málo, byť v severní a západní části se tvoří kupovitá oblačnost. Navíc na úplném severu může někdo dohlédnout až do našich sousedních krajů, kde teď právě se vytvořila a přechází bouřka, takže tam té oblačnosti bude pocitově trošku víc a teploty ty se teď nejčastěji pohybují mezi 32 a i 37 stupňů.
1: Padly dnes nějaké teplotní rekordy?
2: Vzhledem k tomu, že ty teploty byly přece jen maximální nižší, tak ano, padly dohromady zatím zdá se na 8 stanicích. Často to jsou překonány rekordy z roku třeba 2022, případně 2012. Ten nejstarší zdá se je překonaný z roku 1950 v Lednici, takže ano, rekordy dnes padaly.
1: A očekáváte vysoké teploty i v průběhu večera a noci?
2: Vysoké spíše ano, noc by ještě měla být někde i tropická, ty zítřejší minima očekáváme mezi 21 a 18 stupni Celsia a noc by měla být spíše s větší oblačností, protože z Rakouska se nad naše území postupně bude dostávat bouřkový systém, který to počasí ovlivní, takže ještě nás čekají na nějaké části území bouřky večerní a potom během noci by oblačnost postupně měla ubývat a ráno už by mělo být spíše polojasno.
1: Jaké počasí nás čeká zítra? Budou teploty mírnější?
2: Budou konkrétně mezi 31 a 34 stupni Celsia na severu, mohou teploty zůstat ještě níž, tam kolem 30 stupňů Celsia a zítřek bude zpočátku polojasný, na západě může zůstat oblačný a odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se budou tvořit přehánky a silné bouřky, ty se rozšíří na většinu území kraje a večer pak budou srážky přecházet do deště a postupně ustávat, ale opravdu až ve večerních hodinách a k tomu bude zítra odpoledne a foukat mírný západní, postupně severozápadní vítr s rychlostmi do zhruba 25 km v hodině, ale i s nárazy, které mohou dosáhnout 55 km v hodině. V bouřkách pak ty nárazy mohou být ještě vyšší, tam 70 až 90 km v hodině.
1: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Čtvrtečním hostem 2. července bude Robert Knebl, sociální pracovník a držitel všech individuálních profesních cen. Je dokonce zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? A sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno,

0: Horko, že by ani krávu nevyhnal. Tak by se dala popsat situace v chlévech, kde se před tropickými teplotami a přímým sluncem schovávají hospodářská zvířata. Chovatelé se jim všemi možnými způsoby snaží od horka ulevit. Třeba v Kravínech na Břeclavsku používají kromě ventilátorů i vodní mlhu.
1: Zootechnik Antonín Osička mě otevřenými vraty vede do chléva s několika desítkami strakatých krav. Ventilátory u stropu tady pracují na plný výkon.
2: Díky tomu, že to je vlastně starší prostor nás stáj, celkem s těma ventilátorama tady ty krávy to se cítí velice dobře.
1: Dokážou ty ventilátory třeba i snížit tu teplotu, která v té stáji je, protože je tady o poznání lépe, než když jsme stáli venku na sluníčku před tím kravínem.
2: Tak určitě ty ventilátory mají tu funkci, aby zde bylo chladnějiš a dokážou tady prostě rozproudit ten vzduch, tak aby tady bylo dýchatelno pro ty krávy. Máme samozřejmě pootvírané všechny vrata, všechny okna, co by bylo možné, aby ten průvan tady v těch teplých dnech byl co největší.
1: Krávy tady mají možnost jít i na venkovní pastviny, ale jak se tak dívám, tak všechny jsou vevnitř. Je to tím, že tady prostě je jim lépe?
2: Ano, tady jim je určitě lépe, protože venku na sluníčku, tak jak člověk se schová do stínu, že jo, tak i ta kráva není hloupá a schová se, aby se nepřežívala.
1: Jaké má to horko posledních dní třeba vliv na produkci mléka?
2: Tak produkce mléka samozřejmě tím, že ty krávy míň přijímají potravy, tak se snížila. Jo, snížila u nás to čítá třeba 2 litry na krávu.
1: V další stáji u dojírny pak chovatelé krávy ochlazují vodní mlhou. Právě dostatek vody je teď pro zvířata podle předsedy Svazu chovatelů českého strakatého skotu Mariana Bílého nejdůležitější.
3: Ta voda, ten přístup k vodě je důležitý sledovat, aby vůbec napáječky stačily natékat. Vidíme to často na těch dojnicích, že jsme to často na těch dojnicích, že mají velikou chuť na tu vodu, aby se schladili, se ošplíchávají sami, dají hlavu do té napaječky a jazykem si to hážou až na záda a schlazují se.
1: Jiní chovatelé kvůli teplotám přesahujícím i 40 stupňů Celsia v minulých dnech vodou chladili i střechy stájí. S tím podle Bílého nejvíc pomůže déšť, který se má podle předpovědi v následujících dnech přehnat přes většinu republiky. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Jako připomínku brněnské historičky Mileny Flodrové, která zemřela ve věku 91 let, přinášíme cyklus Zákoutí mé duše, který vznikl v brněnském studiu Českého rozhlasu. Po písničce nabídneme druhý díl, který přiblíží mládí Mileny Flodrové i její cestu do Brna.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.
5: Dávno už vím,

Posloucháte Český rozhlas Brno. Je 17 hodin a 29 minut. Ve věku 91 let zemřela neúnavná propagátorka a znalkyně dějin Brna Milena Flodrová. Český rozhlas Brno, jehož mimořádnou spolupracovnicí byla, Milenu Flodrovou připomíná tento týden, každý všední den v tomto čase, reprízou pětidílného cyklu Zákoutí mé duše. Ten v roce 2005, tedy k 70. Mileny Flodrové, připravila Olga Jeřábková. Druhý díl nám přiblíží, jak osud Milenu Flodrovou přivedl do Brna.

Noční rychlík z Košic mě s bábí a plyšovým opičákem Hanumanem v náručí odvezl skutečně na Moravu a Moavu, jak jsem, když jsem byla úplně malá, říkávala při jízdě na prázdniny, a na hranickém severním či velkém nádraží na nás čekal dědeček Hamřík. Galantně vzal bábí z ruky kufřík, mě vzal za ruku a vyšli jsme. Musím připomenout, že tehdy severní nádraží leželo jaksi mimo samo město hranice. Zástavba k němu ještě zdaleka nedosahovala a trvalo asi 20 minut, než jsme se dostali k hranickému náměstí. Poblíž něho byla pošta, kde byl dědeček ředitelem. V prvním poschodí měl úřední, nebo jak se tehdy říkalo, naturální, třípokojový, dosti velký byt, a ve dveřích už na nás čekala bábinka, jak jsme ji na rozdíl od naší báby říkali. Ale to je také ku podivu vše, co se mi vybavuje, chci-li si představit onen podzim roku 1938 a náš prozatímní pobyt v hranicích, a to až do jara roku 1939. Vím z vyprávění, že se rodičům, kteří poté přijeli za námi do hranic také, podařilo v Košicích přeci jen podstatnou část zařízení bytu tehdy naložit do nákladního vagonu a svěřit ho osudu, zda v pořádku dojede do Hustopeč, kde měl být nábytek zatím složen na půdě jednoho selského statku. Vím, že bábí mě předala do péče bábinky a dědečka a odjela za svou rodinou do Hustopeč, odkud za námi občas přijela. Že jsme pak strávili Vánoce 1938 s rodinou pana plukovníka Horáka, jehož dceru Drahušku si vzal můj milovaný strýček Ruda, tehdy švarný poručík, nejmladší to bratr mojí maminky, ještě v Košicích za manželku, že tam dokonce pod stromečkem vystupovala malá dájinka, což byl ratlík, který na povel začal takzvaně zpívat, a řadu jiných věcí, ale to vše vidím jaksi v mlze a neurčitě. Naopak, příjezd do Brna večer dne 13. března roku 1939 si opět pamatuji zcela přesně. Ale to musím ještě něco předeslat. Táta byl po evakuaci z Košic přidělen do Brna jako profesor na 3. reálné gymnázium a musel proto i neprodleně nastoupit. Přijal rád nabídku, aby zatím, než najde pro celou rodinu odpovídající byt, bydlel u naší milé rodiny Klobásků, která z Košic také evakuovala, přijela přímo do Brna do Králova pole, kde předtím žila, a usadila se v Havlišově ulici. Až začátkem března po krátkém váhání mezi bytem v ulici Příční nebo Mášově se táta rozhodl pro Mášovu ulici, ačkoliv volný vhodný byt v 5. poschodí byl jen dvoupokojový, nicméně s pokojíkem za kuchyní a nádherným balkonem. Nastalo nové stěhování nábytku z Hustopeč do Brna a poté 13. března 1939 po 7. hodině večerní jsem konečně i já s bábí za ruku a samozřejmě také s opičákem Hanumanem v náručí, překročila práh tohoto bytu. Netušila jsem tehdy čtyřletá, že se mi Brno stane životním osudem. Byt se, jak už jsem řekla, nacházel na Mášově ulici číslo 21 v rohovém 5-patrovém domě, měl dlouhou úzkou předsíň, z níž byl vstup na WC a na konci pak byla spíže, bábi říkala špajska, hned vedle dveří do kuchyně. U kuchyně byl malý pokojík pro bábí, kam se vešla jen postel, malá skříň a židle, a měl okno do dvora stejně jako kuchyňské dveře vedoucí na mrňavý balkonek. Ten velký balkon byl naopak dlouhý přes oba dva pokoje do ulice a byl z něho krásný výhled. Časem na něm bábí pěstovala květiny, ale i petržel a pažitku, dokonce si pamatují i na trsek lesních jahod, jež byly předmětem obrovské péče. To byl tedy můj nový pevný bod ve vesmíru, a to zejména v oněch nepříjemně bouřlivých válečných časech, které začaly dva dny poté v sichravé a nevlídné středě 15. března roku 1939. Samotný dům měl zajímavé nájemníky. Ryze českými rodinami byli naši sousedé přes chodbu, Holubovi, v prvním patře pak rodina redaktora Janka a později přibyl v jedné svobodárně v podkroví nad námi spisovatel Antonín Procházka a v druhé rodina brněnského herce Karla Hospodského. Hned vedle nás na chodbě bydleli mladí židovští manželé Steinerovi, kteří se však už začátkem 40. let s námi jednoho dne rozloučili a od té doby už jsme o nich neslyšeli.
V přízemí bydlela rodina domovníka pana Drobníka, která ovšem lavírovala mezi českým a německým jazykem a zejména paní Drobníková to výborně ovládala. Měli mentálně postiženého synka Otíka, který prakticky nevycházel z jejich domovnického bytu. Nejvíc partají však tvořila manželství smíšená. Buď šlo o Češky, jež si vzali Němce, nebo naopak, ale tyto partaje během celé války se přikláněly spíše k onomu očekávanému vítězství Velkoněmecké říše a dle svých nátur byly méně či více agresivní. Zatímco s některými nebyly viditelné problémy v sousedských vztazích a běžně jsme se na chodbě zdravili česky, jiným naopak bylo lépe se včas vyhnout, byť to někdy vyžadovalo se běhnout rychle do sklepa. Pamatuji si zejména na dvě paní, z nich v prvním a ve třetím patře, neboť jejich děti Inge a Petr byly ještě o něco málo mladší, než jsem byla já. Jejich matky, Češky provdané za Němce, striktně a důsledně vyžadovali, abych je například já zdravila toliko kisti hand gnädige Frau. A nestalo-li se to a ze mne při setkání s nimi, jak si vyhrklo jen dobrý den, byl oheň na střeše. Okamžitě se šlo žalovat tátovi, kde se úmyslně lámanou češtinou, ač ji obě dobře ovládali, sdělilo, že jsem se nezachovala a jak se patří, je nepozdravila. Není divu, že mi býval sklep, i když mě jinak děsil, milejší než setkání s nimi. Za to úplně v přízemí bydlela stará dáma paní Stanovská, Němka, jež byla nesmírně jemná a kultivovaná, ráda vyložená v okně pozorovala naše hry na ulici a ochotně nám z okna podala i sklenici vody, aby uhasila naši žízeň. Měli jsme ji moc rádi. Ale pak se do uprázdněného bytu po oněch manželi Steinerových hned vedle nás nastěhovali takzvaní říšti Němci z východního Pruska. Musím říct, že to pro nás všechny, ale i pro Holubovi, Jankovi a další, byl tak trochu šok a připravovali jsme se na jejich důsledný bojkot. Otec Kurt byl skutečný fešák, jemuž uniforma opravdu slušela. Potíž byla jen v tom, že to byla uniforma černá s vysokými holínkami a na zvednutém okraji čepice se vyjímal smrtihlav. Paní Ruth byla světlovlasá, usměvavá mladá žena s nesmírným životním elánem. Malý Petty, jak říkali svému malému synkovi, byl plachý světlovlasý chlapeček s nedůvěřivýma očima. A paní Jost, maminka paní Ruth, byla důstojná, upjatá a vždy pečlivě a čistě oblečená dáma. Trvalo několik týdnů, než jsme si na ně zvykli a zjistili, že od nich žádné nebezpečí nehrozí, neboť i oni byli Hitlerem ze svého domova poblíž Königsbergu násilně evakuováni a přemístěni do Brna, které vůbec neznali. Pravda, neodvažovali se proti Hitlerovi reptat nahlas, ale celý jejich postoj k válce byl jaksi laxní a zatímco naše dámy z prvního a třetího poschodí pouštěly nahlas okny z rádia se linoucí oslavné marše, zejména onen Den wir fahren, Den wir fahren, Den wir fahren gegen England, tak paní Ruth se spíše zajímala, čím to je, že bábinina bramboračka voní až na chodbu. Máma za války jako vdaná učitelka nesměla učit, i když měla aprobaci češtiny, němčiny, dějepisu a zeměpisu. Ale když paní Ruth zjistila, že jí máma rozumí, když se jí ve výtahu nebo na chodbě něco zeptá, jásala a na oplátku se rychle naučila dobrý den, jak se máte, naschletanou, všechno dobré a možná by se byla naučila i protistátní výrazy, kdybychom jí o to požádali. Ale nám stačilo, že tito nezvaní sousedé věděli, že táta poslouchá Londýn, jednou ho přitom doslova paní Ruth nachytala, když nepozorovaně napůl otevřenými dveřmi bytu vešla k nám dovnitř, že za tátou chodí jeho gymnaziální studenti a on jim vypráví české dějiny tak, jak se vyprávět mají, že bábí je zbožná česká žena, jež se odmítá učit německy ze zásady a mnohé jiné, ale nikdy a nikde nic nejen na nás, ale na nikoho v domě neudali, ač k tomu měli řadu příležitostí a byl by jim z toho plynul i zisk. Dokonce se i upjatá paní Jost tu a tam z naší báby zastavila na chodbě a jejich dialog by byl dnes ozdobou každého silvestrovského pořadu.
Jednou, například to jsem šla ze školy, vytírala bábí před prahem podlahu a v tom se otevřely dveře sousedního bytu a vyšla čistounká paní Jost s budíkem v ruce. Pozdravila bábí pokynem hlavy a evidentně se ptala, kolik je hodin, snad, že se jí zastavily hodiny. Bábí vyrozuměla z posunku, oč jde, naklonila se do předsíně, aby viděla na hodiny v kuchyni a pak zcela vážně zvedla 4 prsty a pronesla. Fire ure, klap, klap. K mému úžasu paní Jost pokývala děkovně hlavou, nařídila na budíku 4 hodiny, usmála se a vrátila se do bytu. Těch příhod přibývalo, vydali by na jedno celé pokračování. Hrozné bylo, když za prvního a zejména pak druhého staného práva začaly v brněnských Kounicových kolejích popravy, které se konávaly pravidelně v neděli odpoledne a při nich se salvy popravčí čety rozléhaly do dalekého okolí. Brno bylo tehdy mnohem tichší město, po ulicích jezdili jen tramvaje a tu a tam nějaké auto či povoz a vědomí, že pod těmito výstřely umírají lidé, bylo děsivé. Naše dámy z prvního a třetího patra naopak si na toto hrůzné divadlo zakupovali vstupenky a hlasitě o tom na chodbě vyprávěli. Paní Rut se jim nestačila divit, neboť, jak říkala, její manžel Kurt byl před válkou lesníkem a ona už tehdy nesnášela ani střelbu na honech. Ale abych nezapomněla na ty, s nimiž nás spojilo přátelství. Do 6. poschodí přímo nad námi do svobodárny, kde bydlel brněnský herec, pan Karel Hospodský, si přivedl svou mladou manželku, paní Evu. On už byl v mužných letech, zatímco ona dovršila nedlouho před sňatkem 18 let. Paní Eva byla dcerou šéfredaktora Lidových novin v Brně, pana Arnošta Heinricha, a když on v poměrně mladém věku 53 let v roce 1933 zemřel, ujala se jí, tehdy desetileté, rodina právníka a politika doktora Jaroslava Stránského, již tehdy Lidové noviny v Brně patřily. Malé Evě se dostalo vynikajícího vychování, takže znala cizí jazyky, uměla se dobře pohybovat ve společnosti a měla rozhled po všeobecném dění. Stránští však na začátku druhé světové války emigrovali a Eva se poté stala manželkou Karla Hospodského. Byli to dva vzácně se doplňující lidé, u nichž bylo milo pobýt. Paní Eva byla energická dáma se smyslem pro humor a s životním nadhledem. Když se jim v březnu roku 1943 narodila dcera, pokřtili ji tehdy neobvyklým jménem Šárka a když se o 2 měsíce poté i v naší rodině narodila moje sestra Eva, obě rodiny se zblížily ještě víc. Prožívali jsme společně až do konce druhé světové války vše dobré i zlé a bylo toho hodně. Jiná taková rodina byly pro nás Macháčkovi. Přišli do Brna z Vlkoše poté, co jejich syn Karel, doma zvaný Káďa, ilegálně odešel za hranice hned v roce 1939 a zapojil se do studentského zahraničního odboje v Anglii, kde působil po dokončení studií jako lékař vojenských pilotů a kde se také oženil. Teta a strýček Macháčkovi, jak jsme jim říkali, zůstali pro nás po celý život jakousi součástí širší rodiny a s jejich dcerou Vlastou, učitelkou, jsem už tehdy uzavřela celoživotní přátelství. Strýček Macháček působil na železnici, poté na ředitelství státních drah. Teta Betty byla nepřekonatelná kuchařka, která dovedla z ničeho vykouzlit nesmírné dobroty. Našimi přáteli zůstali i nadále Klobáskovi a my jsme se zatajeným dechem sledovali umělecký růst Libušky na konzervatoři a poté i v prvních operních inscenacích a dodnes si klademe za čest, že Libušku, tedy dnes paní Libuši Domanínskou, smíme také počítat mezi své přátele. Ostatně v Brně se velmi brzy, řekli bychom, sformovala skupina bývalých Košičanů, jak si říkali, kteří se řízením osudu zase sešli v Brně. Patřil k ním i houslařský mistr Antonín Gala, jehož vonavá dílna na začátku Cejlu mě dokonale učarovala. Chodívali jsme tam dost často s tátou na kus řeči a, jak se tehdy říkalo, na zhodnocení politické situace, což zvládl mistr Gala zároveň se strouháním housliček, lepením a klížením vonavého dřeva a lakováním hotových houslí jen tak, jak si mimochodem. Byl invalidou z první světové války, napadal trošku na nohu a měl zdeformovanou ruku, ale jeho oči za brejličkami byly vždycky velmi živé a plné zájmu. Nemohla jsem tehdy jako dítě školou povinné tušit,
že se v basách, jež visely v krámě vysoko u stropu, skrývají tátovy knihy Masarykových spisů, zachráněných z Košic, jichž si oba nesmírně vážili. O to krutější byla rána, když dílnu pana Gali i s jeho obchodem na Cejlu zasáhla spolu s vedlejším železářstvím pana Netušila, mimochodem příjemného zakulaceného přítele mistra Gali, s nímž se neustále dobrosrdečně popichovali, letecká bomba při náletu na Brno 20. listopadu 1944 a vše tam bylo zničeno. Těch přátel ovšem tehdy bylo víc a lidé si přátelství moc a moc cenili, protože to bylo někdy opravdu přátelství na život a na smrt, která ostatně číhala na všech stranách. Jednoho z těch, kterého jsme měli rádi a vážili si ho, zasáhla smrt také. Stric Ruda, tehdy už dávno demobilizovaný důstojník československé armády, znal pana majora Fráňu Ptašinského ještě z Hranické vojenské akademie a my jsme se pak seznámili i s jeho paní Májou. Pan major Ptašinský byl, jak známo, zapojen do druhého odboje ve skupině obrany národa, byl však zatčen gestapem a odvlečen do Kounicových kolejí. Tam prožil peklo výslechů, ale s úplně čistým svědomím, protože ze své skupiny nikoho neprozradil, podstoupil v roce 1942 smrt s tětím v Plecnze. Můj táta i stric Ruda s ním ve skupině pracovali a dá rozum, že jeho zatčením byli oba přímo ohroženi na životě. Díky však právě jeho statečnosti přežili. Paní Mája si mě, tehdy šestileté dítě, půjčovala na procházky kolem oněch Kounicových kolejí, kde byl její Fráňa, jak mu říkala, vězněn, a já, nic netušíc, jsem mimovolně odváděla pozornost unuděných stráží, když jsem si za plotem zahrady Kounicových kolejí hrála s Mobinou. To byla fenka německého ovčáka, kterou jako malé štěně pan major našel při mobilizaci v roce 1938. Dal jí jméno Mobilizace, domácky se jí říkalo Mobina, a vychoval si ji v nádherného psa. Bylo důležité vystihnout, kdy Mobina hárá, a pak s ní vyrazit do blízkého okolí Kounicových kolejí. Stráže se psy měli pak o zábavu postaráno. A když jsem ještě já Mobině házela klacek, jakoby na procházce, oslabená pozornost stráží umožnila paní Máji vytáhnout bílý nebo barevný kapesník z tašky, roztřepat ho a obřadně se vysmrkat, aby to bylo vidět do určitého okna, kde s nasazením života, neboť se za to střílelo, na okamžik vystoupil na stůl pod oknem vězeň major Ptašinský, aby rychle zhlédl nad zalíčenou částí okna dolů a alespoň tak se pozdravil se svou ženou. Je třeba k tomu dodat, že protektorátní neděle jsme trávili na výletech do okolí Brna nejen pro jeho poznávání, ale i proto, abychom byli co nejdál od deprimujících salv popravčí čety v Kounicových kolejích. A na těchto výletech nás většinou některá z oněch přátelských rodin doprovázela. Můj osobní život nebyl nějak zajímavý, protože jsem byla jako dítě chráněna svými rodiči před vším, před čím mě bylo možno chránit. Chodila jsem do mateřské školky na Antonínské ulici číslo 18 a milovala jsem svou slečnu učitelku Řehořkovou a její pomocnici a uklízečku paní Hrubou. Slečna učitelka byla trošku tělesně postižena, nad pravou lopatkou se jí zvedal malý hrb, malinko se nakláněla na jednu stranu, ale to jí vůbec nevadilo v tom, aby nám nespívala krásné písně, učila nás básničky, které zase doma naše bábí pečlivě zapisovala hned, jak jsem ze školky s něčím novým přišla, hrála si s námi na dvorku na pískovišti, učila nás malovat a plácat plastelínu a naplňovala tak náš dětský život denně od 9 do 11 a v pondělí a ve čtvrtek i od 14 do 16 hodin. Na oběd jsme samozřejmě chodili domů, ale svačinku jsme si nosili sebou a v 10 hodin jsme ji společně snědli u stolečku. V září roku 1941 jsem začala chodit do školy, nejdříve na Sušilovu ulici, ale od prosince byla část naší třídy přesunuta na Veveří 26, neboť škola na Sušilově praskala ve švech, zatímco na Veveří měli ještě dost místa. Obě to byly dívčí české školy obecné a já dodnes dovedu pojmenovat takřka všechny své tehdejší spolužačky. Moc ráda na ně vzpomínám a přátelství té nejmilejší z nich, Květy, které trvá dodnes, si hluboce vážím.
Paní ředitelka Jahodová byla statečná žena a vedla školu tak, jako by snad ani žádná válka a protektorát nebyl. Volné chvíle jsme však trávili my děti přímo na Mášově ulici, kde se nás sešlo vždy kolem 10 až 15. Byli mezi námi i chlapci, například Dalibor a Vraťa Spilkovi, již zmíněná Květa, ale někdy i Milena, dcera pana profesora doktora Frejky, vyhlášeného tehdy ortopeda, Ilonka od naproti a další, jejich jména mi už z paměti vypadla. Mášova ulice, do níž vede široký průchod z dnešního Moravského náměstí, patřila tehdy k nejmodernějším ulicím ve středu města, byla však naprosto klidnou a tichou ulicí, neboť auta tam měl pouze lékař pan doktor Sonek a pan stavitel Hofírek a středový travnatý ovál byl i pro nás děti naprosto tabu. Ulice to není velká, ale byla jakousi enklávou sama pro sebe, protože jste v ní našli absolutně vše. Na rohu s ulicí Antonínskou, kam ústí, měla nevelkou hospodu u Skulů, kam jsme chodívali a kam já jsem musela s korunou v ruce utíkat pro kbelík ledu vždy, když se ozval zvonec povozu ledařů. Ti vozili led do této hospody a ty kousky, které se při skládání roztříštily nebo rozlámaly, jsme si mohli za korunu nazbírat do kbelíku. Tehdy totiž nebyly elektrické ledničky a já jsem byla nesmírně pyšná na to, že máme skříňkovou dřevěnou ledničku, pod jejíž horní deskou byl truhlíček ze zinkového plechu, kam se přibližně dvakrát týdně musel dát led, který sice potraviny na čas schladil, ale též pozvolna tál a vzniklá voda se pak malinkým kohoutkem vypouštila v její dolní části. Jakmile se k večeru ozval ledařský zvon, okamžitě mi bábi vstrčila do ruky korunu a řekla: heď, už jedu, vem kybl a leď. Neposlechnout se nevyplácelo. Na protějším rohu měl tajemný obchůdek pan Koubek. Když jste vstoupili, bylo to jako když vstoupíte do minulého století a bylo to strašně krásné. Jenže my jsme byli trvalými zákazníky pana Hanuše, který měl takzvaný koloniál přímo v našem domě na rohu. Křížem naproti byla jeho konkurence, pan Kolář. Jehož obchod byl výborně zásoben a sám pan Kolář neváhal, když zjistil, že mu něco dochází, hned sednout na kolo, sepnout si dole pumpky, na záda hodit hlubokou proutěnou krosnu a než si zákazník s jeho paní za pultem splknul, byl se žádaným zbožím zpět, zejména chlebem a rohlíky. To byl ovšem obchod na rohu Mášovy a Mezírky a na protějším rohu týchž ulic měl řeznictví pan Winkler. Toho jsem obdivovala, kdykoliv mě bábí poslala pro párek nebo jinou uzeninu. Pan Winkler přecházel totiž zcela plynule z češtiny do němčiny a naopak podle toho, jakého zákazníka či zákaznici měl před sebou. Muselo to být vyčerpávající, protože prakticky pořád mluvil, ale mezi tím stačil nabrousit nože, otřít špalek, nakrájet tence řízky nebo roštěnky, a to i přesně na váhu na potravinové lístky, nebo na strojku semlet sekanou a ještě poradit recept. Jeho paní, která zboží balila a brala peníze, byla naopak naprosto nemluvná, i když profesionálně usměvavá. Uprostřed Mášovy ulice byl ještě jeden koloniál, a to u Rozprýmu, ale ten už byl pro nás jaksi z ruky a chodilo se tam jen zcela výjimečně. Vedle Rozprýmu byl však holič, jenž mě stříhal, jak sám říkal, centimetr pod ucho. Naproti pak pan Švec, pan Liška, opravil kde jakou botu a vedle něho byla i trafika. V témž domě bydlel pan doktor Sonek. Ještě musím připomenout Novotných zeleninu a ovoce na rohu Mášovy a horní části Mezírky tam, kde začínala Šmálka. Šmálka byla starou dělnickou kolonií o 44 domcích a měla 3 ulice, Červenou, Mezírku a Šmálku, a já jsem přes ní chodila denně do školy stejně jako můj táta do blízkého 3. reálného gymnázia v takzvané Červené škole. I tato kolonie domku měla na začátku malý obchůdek, kde se říkalo U čapků. Tehdy jsem ovšem nevěděla, že dům na jejím konci při dnešní Kounicově ulici, patřící k bývalému kamenictví, byl také rodným domem architekta Adolfa Loose, jednoho ze zakladatelů moderní architektury, který se tam v otcově kamenictví v roce 1870 narodil. Dnes na onom místě stojí moderní hotel Continental.
K mému dětskému světu tehdy patřily ještě Lužánky s hřištěm a krásnými zákoutími, Antonínská a tehdy nová, dnes Lidická ulice, kam se dalo projít průchodem hotelu Pasáž, dnes hotelu Slovan. Ale to už se druhá světová válka přehoupla do své druhé poloviny a pomalu, ale jistě se začal blížit její konec.

To byla druhá část cyklu Zákoutí mé duše s Milenou Flodrovou. Český rozhlas Brno jim připomíná odchod této mimořádné osobnosti. Zítra zazní další díl.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: To je Tete Michel Kpomasí, rodák z Toga, který ve svých 16 letech z Toga utekl a jako dítě se dočetl o Grónsku a naprosto se do něho zamiloval. Vydělal si peníze a skutečně v roce 1965 do Grónska přicestoval, strávil tam několik let a od té doby se tam vrací. A napsal knihu v roce 1979, která se jmenuje Afričan v Grónsku.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Praktičtí lékaři budou moci předepisovat o 1200 léků více než doteď. Miroslav Hlaváč je novým náčelníkem generálního štábu České armády. 5 neziskových organizací z jihovýchodu Moravy získalo podporu díky burze Filantropie. A zítra bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a bouřkami. Teploty do 34 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Praktičtí lékaři budou moci od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
5: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo 1. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
3: Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Na Pražském hradě ho jmenoval prezident Petr Pavel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který k dnešku ve funkci končí. Za jednu ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dříve označil třeba dokončení výstavby těžké brigády. V armádě slouží od 80. let. 5 neziskových organizací z jihovýchodu Moravy si mezi sebe rozdělí 335 tisíc korun. Peníze získali díky burze Filantropie, kde své projekty představili firmám, veřejným institucím i dalším dárcům. Podporu letos získali například projekty zaměřené na domácí hospicovou péči, pomoc rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním, psychoterapii sourozenců handicapovaných dětí nebo sportovní aktivity pro děti a mládež. Pokračuje mluvčí z línského hejtmanství Jan Vandík.
6: Do letošní burzy Filantropie se zapojilo 14 dárců, mezi nimi i Zlínský kraj. Burza propojuje neziskové organizace s firmami, veřejnou správou i soukromými dárci, kteří můžou podpořit jejich projekty. Druhá letošní burza se uskuteční ještě na podzim v Uherském Hradišti.
3: Vědci z brněnské Mendelovy univerzity vedou mezinárodní projekt, který má najít rovnováhu mezi rostoucím zájmem o cykloturistiku v Národním parku Podyjí a ochranou přírody. Informovala o tom univerzita s tím, že výsledkem mají být konkrétní opatření a strategie řízení cykloturistiky v Národním parku.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno, na západě až oblačno, odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přehánky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu území kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, odpoledne mírný západní, postupně severozápadní, přechodně s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž zůstane vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na cestě do Brna po D1 se od Ostrovačic tvoří kolony, v opačném směru pozor u nehody na 218. kilometru. Nehoda omezuje provoz i na vídeňské třídě ve Znojmě. Klidné cesty přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno,

0: Krásný podvečer, milí přátelé. Doufám, že jste prožili dnešní den ve zdraví, v klidu a pohodě. A k dobré náladě vám doufám také dopomůže pořad Morava krásná zem, u kterého vás opět vítá a zdraví Jan Kosík. V těchto dnech jsme jako každé prázdniny spustili projekt pro mladé zpěváčky Prázdniny u babičky. Dnes v poledne se jako první dovolala 8letá Karolínka Žítková a zaspívala nám písničku Píme vínečko, což bylo v těchto horkých dnech určitě osvěžující a motivující. No a kdybyste si chtěli Karolínku opět poslechnout, tak najdete ji v aplikaci Můj rozhlas či v archivu Českého rozhlasu. No a v poledne telefony zvonily ještě nějakou dobu po skončení našeho pořadu, nemohl jsem všem vyhovět, tak máte možnost i nyní ještě popřát těm, které máte rádi. Dnes má svátek Šárka a na Slovensku Melánia. Já mám svoji milou švagrovou Šárku, tak jí i všem ostatním oslavenkyním i narozeninovým oslavencům přeji všechno nejlepší. Telefon sem k nám do studia je 726 46 5200. V úvodu nám hrála Lanžočánka písničku Zdeňka Baťky, kebyste věděli, zpívali Božena Hrubá a Hana Janotová. No a já hned vezmu tady jeden telefon, paní Soňa se k nám dovolala a tuším, že říkala, že z Francie, tak dobrý den.
1: Dobrý den, my vás moc zdravíme od městečka Tours, kde je pochovaný svatý Martin a chtěli bychom dát zahrát písničku babičce a dědečkovi Havlíkovým do Mutěnic. Zdraví je Klárka, Mireček, Martin. Moc na vás vzpomínáme, posíláme požehnání od svatého Martina a taky zdravíme paní Uhrovou do Lanžota a taky posíláme písničku. Děkujem.
0: My moc děkujem. Užijte si dovolenou, pokud jste na dovolené, jestli jste na výletě, ať dobře potom dojedete a užijte si Francii. Mějte se hezky. Děkujem. Naschledanou. A pojďme si zahrát. Budou to Ištvánci ze Šardic a Švarný Šohájek.

0: Tak, čtu z e-mailu. Dobrý den, tímto bych chtěl popřát své sestře Šárce Valové k dnešnímu svátku. Máme tě rádi. Za celou rodinu, bratr Tomáš. A komu chce popřát paní Mirka? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Pane Kosík, já vás moc zdravím i celý personál ve studiu Český rozhlas Brno.
0: Děkuji.
1: A prosím vás o zahrání písničky mému bratrovi, který v neděli oslavil 70 roků.
0: A řekněte prosím jeho jméno, aby jsme věděli, jak se bratr jmenuje.
1: Vladimír Hikš, je to bydlí v Letonicích a je rodák z Němčana. A přeju, abyste mu zahrali pěknou písničku. Je to báječný člověk, obětavý, vzorný táta, dědeček. Je to opravdu výjimečný člověk, pracovitý, srdečný, mírumilovný. Zaslouží si od nás všech vřelý dík a krásné přání k jeho 70. narozeninám. Je to také i můj bratr je kmotr mé dcery Dášenky. No, je to výjimečný člověk. Tak mu zahrajte pěknou písničku a hlavně mu blahopřeje jeho manželka Eva, jeho děti Libor, Jirka, Milan, Evička s rodinami a my sourozenci Jarmila, Marie a já Mirka s rodinami. Tak ať máš, Ladi, krásný život, nádherný, báječný život, plný lásky a pochopení pro všechno a se ti dobře daří a moc ti za všechno děkujeme všichni.
0: A vy jste mu, paní Mírko, velice pěkně popřála a já vám za to děkuju, že jste zavolala. Mějte se hezký. Naschledanou.
1: Také. Naschledanou. Děkuji.
0: A komu chce popřát pán Vilém z Pitína? Dobrý večer.
2: Vilém z Pitína?
0: Ano, dobrý večer.
2: Takže zdravím Český rozhlas Brno a Zlín, vás, Jane, u mikrofonu zvukového mistra, všechny posluchače.
0: Děkuji.
2: Dnes má svátek Šárka Kuchyňková z Přibyš, štěstí, zdraví, pohodu, zdravíme maminku, přeji z Pitína. Zítra má svátek Jaruška Urbánková z Křepy, štěstí, zdraví, lásku, dodržovat, Jaruško, pitný režim, ne alkoholem. František může vykopat ořechovku starou, přeje Vilém a Květinka. Ve Vranovicích je Jaruška Soukupova, štěstí, zdraví, vždy dobrou náladu, zdravíme manžela Luboše. Písničku posílá manželům Hlávkovým, manželům Koktavý, Maruce Žemlové, manželce Květince, Broňkovi Uhrovi a jeho mamince. Poslední jsem si nechal paní Zdeňku Sloukovu, paní Zdeňku Šmídovu z Přibic, ještě jim tam přidám rodačku z Přibic, která žije v Pohořelicích, paní Zdeňka Mališkova. Holky, štěstí, pevné zdraví od Květiny, Květinky a Viléma. Jane, já vám moc děkuju a tato písnička, kterou máte nachystanou, si vychutnejte také se zvukovým mistrem. Děkuji a někdy nashledanou.
0: A pane Viléme, já doufám, že tu následující písničku si zaspíváte s náma, protože je to velice známá táhlá věc v podání cymbalové muziky Krajcar, ale k tomu se dostaneme ještě za chvilku. Takže děkuju vám, že jste zavolal. Mějte hezký večer. Naschledanou. A ještě jeden e-mail. V pondělí 29.6. měl svůj svátek náš dědeček, pan Pavel Ztratil ze Zlína, který je zároveň hrdý rodák z obce Komňa. Zahrajte mu prosím krásnou veselou písničku a my dědečkovi přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, pohodu, štěstí, radost ze života a boží ochranu. Máme tě, dědečku, moc rádi. Přání zasílají manželka Maruška a dcery Jana a Ráďa s rodinami. Vnoučci Ondrášek, Tomášek a Matyášek a vnučka Aneška zasílají dědovi velkou pusu. No a fenečka Roxy štěká radostí. A my si pojďme teďka zahrát písničku známou od Fanoše Mikuleckého Bude večer a je to cymbálová muzika Grajcár s primášem Martinem Zlomkem.
3: Český rozhlas Brno.

0: Dobrý večer a cimbalová muzika Grajcár nám právě dohráli a dospívali a paní Lída ze Šlapanic, doufám, že si taky zpívala aspoň v duchu, teďka známou bude večer. Ano.
1: Dobrý podvečer. Ano, měl jste svátek, tak taky hodně tomu svátku, hodně zdraví.
0: Děkuju.
1: Oslavili jste si to určitě a teď bych chtěla, mám tady paní Františka Klempová v poledne mi nechala zahrát Sestra z Mramotic, tak já jí taky písničku pošlu. A ještě mě paní Ostrá dávala srdcovku, nemohla jsem se dovolat, pane Kosik. Mm-hmm. Tak to dělám dneska, taky za to moc děkuju. Byly to Hornobojany a krásný sen, tango. A ještě tady mám vzpomínku na maminku moji. 29. měla narozeniny, měla by 109 roku. Tak na ně všichni vzpomínáme a je to rodina moja Drápalová, ze Šlapanic, rodina Klempová, z Mramotic a rodina Matulová. Všechny rodiny, vnoučata a pravnoučata vzpomínají babičku. A ještě bych chtěla poslat, mám kamarádku v Rajhradě, Květku Hochmanovou, tak taky pro potěšení, je smutná, že je takový teplo. A vám děkuji za prostor, pane Kosik.
0: Ráda se stalo.
1: A zase někdy nashledanou, děkuji.
0: Určitě,
1: vám.
0: Určitě, zavolejte, budeme rádi, mějte se, paní Lído, nashledanou. A paní Lídu vystřídá teďka paní Zita z Jevíčka. Dobrý podvečer i vám.
2: Dobrý večer, pane Jeníšku, srdečně vás zdravím, taktéž pana zvukového mistra. A já bych vás prosila o písničku pro moji kamarádku Růženku Valčíkovou z Luhačovic, která se nedávno vrátila z Kalifornie, přiletěli s dcerou Marcelkou a měli to štěstí, že v Luhačovicích byl koncert Hradní stráže, kterou konferoval pan Jiří Helán. Tak já, pane Jiří Heláne, já vás srdečně zdravím, pokud posloucháte. A taky bych chtěla pozdravit Jarouška Wolfa, na něho stále vzpomínám, jak se má tady v těch vedrech. Zdravím všechny svoje přátelé, rozhlasili jejich hrozně moc, já je nemohu všechny jmenovat a oni vědí, s kým se známe a s kým si občas telefonujeme. Tak já vás všechny zdravím a také vzpomínám na našeho kamaráda rozhlasového pana Pepička Dovka. Na něj tež nemohu zapomenout. Tak pane Jeníčku, já vám děkuji za prostor a písnička je také pro vás i pro pana zvukového mistra.
0: Moc krát děkujeme. Mějte se hezky, paní Zito, ať se vám daří.
2: Děkuji vám.
0: Mějte se. Hezký večer.
2: Děkuji.
0: Naschledanou. Tak a hudební dárek k dnešnímu svátku, ať potěší našeho milovaného tatínka, syna, manžela a dědečka, pana Pavla Pastorka z Kochavce, s přáním pevného zdraví, štěstí, radosti z každého dne v kruhu nejmilejších. Píseň ať potěší taky jeho syna, Pavlíka Pastorka, jinak kopie tatínka, odlitek přes kopírák, jak čtu tady v e-mailu. S úctou přeji a za všechno děkuji vnouček Daniel, dcera Veronika, syn Pavel ze Sapčou, manželka Věra, maminka Maruška a jejich přátelé, známí, kamarádi, co jich znají a rádi mají. No a Jaroslav Novák nám teďka předvede, že nebo oznámí, že nebude v Hody s Tárkem a zpívají Jožina Ducháčková a Vojtěch Ducháček, a to znamená, že hraje Šohajka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
2: Za vodou, za horou.
1: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
3: A nyní ve vysílání vítám naši stálici, která volá, máme radost toho, že volá paní Marie Uhrová. Zdravím vás,
4: dobrý den. Dobrý na večer z toho prohrátého Lanžota. Pane Kosík, velice srdečně vás zdravím. Ale já mám a všetkých těch kolegů, co jsou tam s tam, a jenom se tam neupečte. Abyste měli všetci dobrou náladu aj v tém horku. Ale já mám dneska i také přáníčko. Mám kamarádku Emu Kůřilovou v Mutěnicích a dobrého známého Roberta Smetáka z Vítonic. A nesmím zapomnět na Jarušku Urbánkovou, protože má zajtra svátek. Moji milí, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, hlavně to zdraví, aby Emi hodně dlouho ještě do Mutinického kostelíčka chodívala, aby se tam ten růženeček ještě modlívala, protože to hodně potřebujem. Pane Kosík, zdravím všech mojich kamarádů, co mám přes rádio. Mám toho strašně moc. Vám přeju zdravíčko aj vaší celé rodince. Děkuju za prostor a zdravím těch mojich všech, opravdu všech kamarádů, protože to nemůžu jmenovat. Mám jich veľa.
3: Jasné,
4: děkuju
3: rozumím.
4: Za prostor a nech se vám daří. A hlavně všecko, abyste se vrátili dom v pohodě.
3: Děkujeme.
4: V tém horku je
3: děkujeme.
4: To něco hrozného.
3: Ano. Mějte se hezky, děkujeme za zavolání.
4: Děkuju.
3: Mějte se, naschledanou.
4: Naschle.
3: A paní Ludmila, dobrý den.
5: Dobrý den, pane Kosík. Tady je Ludmila Michalcová. Zdravím vás a přeji vám ke svátku hodně zdraví. Zdravím i posluchače.
3: Děkuji.
5: A fandím vám.
3: Děkuji.
5: Protože jste z Mikulčic, protože já jsem taky bývalá Mikulčánka.
3: Ale, aha.
5: A děkuji vám. No a děkuji vám za krásné písničky. Prosím o zaslání pěkné písničky spolužákům roku 49 z Mikulčic. Lidka Poláchová, Michalcová. Děkuji moc.
3: Rádo se stane. Mějte se hezky. Děkuji za zavolání. Naschledanou.
5: Nasledanou.
3: Tak a svátek slaví taky pravidelní dlouholetí posluchači tohoto pořadu, a to pan inženýr Petr Janků z Březové u Uherského Brodu, a slavil svátek i jeho syn Honza Janků ze Starého Hrozenkova. Dále slaví svátek i pan Petr Křeháček se synem Petrem a nedávno oslavil svátek i jejich syn Honza, vysokoškolák z Brna, a slavil jmeniny i nejmladší člen rodiny Matěj Křeháček. No a jejich dědeček, tatínek, pan Ladislav Křeháček. Závěrem nemohu zapomenout hudebním dárkem pozdravit pana Petra Potěšila z Kozojídek, kapelníka dechové hudby Březovjané z Březové u Uherského Brodu. A třešnička na dortu svátek slavil taky umělecký vedoucí pan Ladislav Bělánek. Určitě i po letech na nás rád vzpomíná, jako mi na něj na 14. květen před 8 lety. Všem jmenovaným s rodinami přejeme pevné zdraví, boží požehnání a radost z muziky. Od srdce přeje Pavel s Věrou. Tak a ještě tady mám jedno přání. Dne 30. června 2021 byla rozptýlená moje maminka, paní Jana Buřilová, rozená Varmužová. Dětství prožila v Králově Poli u rodiny Pokorných a u kmotřenky Šindelkové. Ráda jezdívala k moři, kde se ráda opalovala, také jezdila s rodinou na chatu a do Piešťan za sestrou Helou. Zemřela po dlouhé těžké nemoci. Tak vzpomíná syn Honzík a Bohunka Prokešová. No a pojďme si zahrát, budou to Mistřínská děvčata od Zdeňka Gurského a Vladimíra Salčáka, zpívají Libuše Foltínová, Jaroslav Tesák, Věra Veselá a Radek Pluháček. Hraje dechová hudba Dolanka.
0: Český rozhlas Brno.

0: a z Hovorán se k nám dovolal Joška Skopal. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer. 38,08 je tam, prosím, na teploměru.
0: Aha.
1: To je hruza. Ale to nevadí, to nám nepokazí dobrou náladu.
0: No,
1: já bych chtěl, pane Košík, abyste zahrál jak v rádiu Brno, tak pro posluchače v rádiu Zlín. V celém tém okolí máme rodinu a je tam Petr a Pavel, kteří měli svátek v pondělí. A moje sestra Jaroslava má prvního, je to dnes ani sakra nevím, tak hodně štěstí a zdraví všem jmenovaným přeju a vám, přátelé, pěkný další podvečer. To vám přeje Joška Skopal z Hovoran.
0: Tak moc krát děkujeme za zavolání, mějte se pěkně a zkusíme vzít tady druhý telefon, protože volal pan Karel a nevím, jestli se nám to podaří. Tak, dobrý den, pane Karle, slyšíme se.
2: Ano, pan Karel, 20.00.
0: Tak, bohužel opravdu nám tady zlobí technika, takže vůbec vám nerozumíme, takže se omlouvám, zkuste to ještě do třetice a uvidíme, jestli to zkusíme nějak tady pořešit. Opravdu vám není vůbec rozumět, tak zkuste ještě do třetice zavolat, prosím. Děkuju. Tak, a máme tady teďka zase e-maily. Tak a poslal nám je Jarda Wolf. Takže, milý Pavle, přeji ti z celého srdce brzké uzdravení, hodně sil, optimismu a co nejrychlejší návrat mezi kamarády a muzikanty. Ať tě neopouští dobrá nálada a hudba ti dodává energii. Přeji pevné zdraví a mnoho krásných chvil s kapelou Žadoviáci. Přání a podpora je pro Pavla Jecha z Dobřínska. A Jarda Wolf teďka tady vyjmenuju, přeje spoustě dalším lidem, takže jenom přečtu jména. Ladislav Pavluš z Kyjova, Martina Kadlčková z Horní Němčí a teďka máme Dolní Němčí, Petr Janča, Petr Cmol, Pavel Stojaspal a opět z Horní Němčí Pavel Janča. Takže těmto všem přejeme všechno nejlepší a písnička Krásný valčík od Láca Ránky, který napsal Antonín Michna a Ladislav Hrdlička, zpívá Světlana Tesáková a Jitka Opluštilová a je to Zapo.

0: na telefonu máme pana Mirka. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás na všechny zdravím.
0: Děkujeme.
1: Včera bylo Petra Pavla, tak dneska bych chtěl, i když pozadu, nechat zahrát všem mojím kamarádům toho jména, bráchovi Pavlovi, synovcovi Pavlovi, ať jsou všetci zdraví a ať tyto horka prožívají aspoň trochu někde v látku.
0: Ano, je to tak.
1: Děkuji vám a opatrujte se také tam. Děkuji.
0: Tak, děkujeme a šťastnou cestu.
1: Naschledanou.
0: Tak, naschledanou a půjdeme si zahrát, bude to známý Jetelíček u vody a hraje dechová hudba Suprafonu.
2: Český rozhlas Brno.

0: Během písničky Jeteliček u vody se nám dovolala paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Kosíku. Já bych vás chtěla poprosit, včera měli svátek Pavlové a máme v Kobylí Pavla Kováře, to je manžel naší dcery a její syn Pavel, tak už jsme jim s manželem včera popřáli, tak ještě bychom jim dneska chtěli hudební pozdrav poslat od vás, protože máte moc pěkné písničky a tak já jsem neodolala, abych ještě jim neposlala aspoň nějaký ten hudební pozdrav. Oba dva jsou taky takový jako hudebně založení.
0: Ano, to je dobře tak, a my velice rádi zahrajeme.
1: Vám moc krát děkuji, mějte se hezky, všichni vás tam pozdravuju v Českém rozhlase.
0: Děkujeme a vy a taky, paní Marie.
1: Snad tý vedra nějak všetci přežijeme.
0: Ale tak věřím tomu, že ano, určitě,
1: ano,
0: jasně.
1: Snažíme se chladit.
0: Přesně tak a pitný režim je důležitý u toho, takže
1: ano.
0: A už to pomaličku připadá ty teploty, takže už to snad máme to nejhorší snad za sebou.
1: Trošku jsme si toho tepla užili víc, jak jindy.
0: No jasně.
1: To nevadí, já mám teplo ráda, protože zimu tu
0: ano,
1: nemusím.
0: Přesně tak. Tak jo, paní Marie, děkujeme za zavolání, opatrujte se. Ať se vám daří.
1: Vy taky a buďte zdraví všichni.
0: Děkujeme, vy taky.
1: Naschledanou.
0: Dobrý večer, prosím o zahrátí písničky věrnému posluchači Honzíkovi Mimochodkovi ze Strání k jeho 14. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a ať si pořád takový veselý kluk. To ti přeji mamka, taťka a celá rodina. Máme tě moc rádi. A teďka ještě písničku stihneme a bude to Šohajova Škoda a hraje Nivničanka.

ještě na závěr pořadu tady mám jednu pozvánku na Cyrilo-metodějskou pouť na Podluží v Mikulčicích na Valech na místě posvěceném působením soluňských bratří. A bude to v neděli 5. července a od 15.30 bude modlitevní program a v 16.30 bude koncelebrovaná mše svatá za přítomnosti biskupů Čech a Moravy. Všechny srdečně zve, zejména Krojované, římskokatolická farnost a obecní úřad v Mikulčicích. A letos je hostující obec Mutěnice. A pojďme si ještě rychle zahrát a bude to Uzučky, Chodníček a Tufaranka.

Tak vážení přátelé, náš pořad dneska už pomalu končí, ale víceméně my spolu ještě budeme pokračovat dál, protože ve zprávách v 19 hodin, po zprávách v 19 hodin bude ještě pořad Na pěknou notečku, který mám taky já dneska na starosti, takže pustíme si moravské legendy a pojďme si vychutnat historické nahrávky cymbalové muziky Slávka Volavého či Hradišťanu s Jaroslavem Staňkem a další moravské legendy. No a milí přátelé, já vám děkuji za příjemně strávený čas, také vám všem děkuji za milá slova, která mě skoro každodenně posíláte a velmi si toho vážím. Takže nadešel čas dovolených a dalších různých aktivit, tak se teďka jen na pár chvil trošku odmlčím, ale už se těším na další pokračování a čas strávený v vaší společnosti. No a už nám pomalu hraje valčík Bohumíra Kameníka, na rozloučenou hrají Kameníkovi muzikanti. Já vám všem přeji krásný zbytek večera, loučí se a za pozornost děkuje Jan Kosík.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Chovatelům skotu kvůli horku klesá produkce mléka. Prezident Pavel jednal o mediální novele s ministrem Klempířem. V Bukovině platí kvůli suchu omezení používání pitné vody a zítra bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a bouřkami. Teploty do 34 stupňů. Dobrý večer. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V horkém počasí klesá produkce mléka dojných krav. Zvířata při vysokých teplotách méně žerou i přesto, že se je chovatelé snaží chladit. Ve stájích pouští ventilátory, někde zvířata chladí i kropením nebo vodní mlhou. Nejdůležitější je ale dostatečný přísun vody k napájení, upozorňuje předseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Marian Bílý.
2: Sledovat, aby vůbec napáječky stačily natékat. Vidíme to často na těch dojnicích, že mají velikou chuť na tu vodu, aby se schladili, že se ošplíchávají sami, dají hlavu do té napáječky a jazykem si to hážou až na záda a schlazují se.
0: Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Hlavním tématem schůzky byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se podle hradní kanceláře zajímal mimo jiného o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře zároveň vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Financování Českého rozhlasu a České televize chce vláda od začátku roku převést pod státní rozpočet. Proti změnám jsou obě média, podle kterých by změny mohly ohrozit jejich nezávislost. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. V Bukovině na Blanensku nově platí omezení odběru vody z obecního vodovodu. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám hrozí vyčerpání zásob. Občané vodu můžou použít pro běžnou spotřebu jako pití a vaření. Naopak by měli omezit zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Omezení podle nezávislého starosty Luboše Jandy potrvá do neděle, 5. července.
3: Co jsou ty poslední dny, tak se velkým způsobem zvýšil odběr vodojemu a tím pádem prostě ten vodojem nestačí natíkat. To je mimořádná situace, ale tomu opravdu teďka k těm parním dnům.
0: Obdobná situace je i v Pršticích na Brněnsku, kde zákaz nově platí také. Kroměříž vydala nového turistického průvodce s názvem Výletník. Brožura obsahuje 15 tras v okolí Kroměříže a dalších 15 v okolí slovenského města Ružomberok. Nabízí popis tras, mapy, fotografie, údaje o převýšení a památkách, úkoly pro děti i informace, zda jsou výlety vhodné pro kočárky. Dostupný je zdarma v informačním centru Kroměříže.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno, na západě až oblačno, odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přehánky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu území kraje. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, vítr bude foukat slabý proměnlivý, odpoledne mírný západní, postupně severozápadní, přechodně s nárazy kolem 50 km v hodině, biozátěž bude opět vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 projíždějte opatrně, místem nehody na 218. kilometru, v opačném směru zůstává na 243. auto s poruchou. Pohodu na cestách přeje Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u pořadu Na pěknou notečku, který se každý všední podvečer věnuje lidovým písním, moravskému folkloru i různým zajímavostem. Dnes vás vítá a zdraví Jan Kosík. Slyšeli jsme v úvodu písničku Na poštorskej věži zlatá baňa leží. Tato písnička se zpívá i v jiných popisech místa, jako třeba Na tvrdonskej věži a podobně. Hrála cymbálová muzika Břeclaván a zpívali známé zpěvačky Ludmila Kobzíková a Jindra Zapletalová. Podobně by se dala také popsat i následující písnička Otvírajte sa strážnické brány. V našem rozhlasovém archivu jsem našel unikátní nahrávku z živého vystoupení cymbálové muziky Slávka Volavého. A právě s tímto legendárním primášem a s neméně známým zpěvákem Václavem Harnošem.

A u živých nahrávek ještě chvilku zůstaneme. Jméno zakladatele Hradišťanu Jaroslava Staňka vám také určitě nemusím zcela moc představovat. Tento legendární primář formoval repertoár Hradišťanu dlouhá léta a zanechal tak hlubokou stopu v kultuře moravského Slovácka nejen jako vynikající hudebník, ale také jako všestranný umělec a organizátor. V první ukázce si poslechneme také Věru Domincovou, legendární sólovou zpěvačku cymbálové muziky Hradišťan a jednu z nejvýznamnějších osobností dolňáckého folklorního zpěvu. Stejným způsobem se dá interpretovat i další legenda Hradišťanu, Karel Zháněl, který aktivně zpíval i už v dost pokročilém věku.

Milí posluchači, je tu s vámi pořád Na pěknou notečku a dnes opět procházím náš rozhlasový archív a vybírám zajímavé nahrávky muzik či legendárních primášů a zpěváků, kteří svým působením zcela jistě ovlivnili mnohé generace. A pojďme nyní na podluží. František Studenka je osobnost na podluží známá. Jeho bohatýrský hutný zpěv zní v uších dodnes nejednoho zpěváka. Spolupracoval jak s Břeclavanem, tak i s Brolnem. Pustíme si nyní známé písně v jeho podání Jak kukačka kuká a vojenskou Za horama, za dolama.

A na závěr, milí posluchači, si zaspívejme se sborem cymbálové muziky Danaj, protože si myslím, že dnes opravdu v dobrém jsme se zešli, v dobrém se rozejdem. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásné následující dny. Loučí se Jan Kosík.

0: Hodinová poradna pro zdraví se bude ve středu 1. července věnovat tématu hemofilie. S hostem Martinem Bohůnem, předsedou Svazu hemofiliků, si budu povídat o úskalích života s poruchou srážlivosti krve a souvisejícími tématy. V rozhovoru se jistě dostaneme i k praktickým tipům pro život s tímto dědičným onemocněním. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: kdy hledáme signál.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách si představíme Centrum historie a kultury Romů v polské Osvětimi. A dozvíte se také, že na Praze 14 začnou působit asistenti prevence kriminality. Manga Vlačera, Tešu Karšuněben.

0: Poslech o Roma Vakere nám zpříjemnili Igor Kmeťo a Dara Rollins. Na Prahu 14 se po několikaleté pauze vracejí asistenti prevence kriminality. V minulosti zde úspěšně působili a nyní se díky grantu ministerstva vnitra znovu vrátí do ulic, kde budou pomáhat předcházet konfliktům a přispívat k většímu pocitu bezpečí obyvatel. Více už Dušanu Vagajovi řekla místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14.
1: Městská část Praha 14, kam patří katastry Černý most, Hloubětín, Kyje a Hostavice, je velmi různorodá. Máme některá specifika, jako je například konečná a výstupní stanice metra Černý most, což v Praze samo o sobě je vždy problém. Navíc toto místo je ještě spojeno s autobusovým terminálem, který spojuje nejen pražské trasy autobusů, ale také trasy do Středočeského kraje, kamkoliv dál do České republiky. To znamená, jde o místo, kde se koncentruje velká část přestupujících osob. Dalšími z těch specifik, jak jsem o nich hovořila, je například i to, že na městské části Praha 14, a to konkrétně zejména na sídlišti Černý most, má magistrát hlavního města Prahy vlastně svůj největší podíl u svého bytového fondu, což znamená, že samozřejmě na tom sídlišti máme velké množství národnostních menšin, cizinců, sociálně slabých nebo například handicapovaných občanů.
2: Jakou konkrétní roli budou asistenti prevence kriminality v ulicích Prahy 14 plnit?
1: Asistenti prevence kriminality představují v českém prostředí ověřený nástroj, který pomáhá zvyšovat pocit bezpečí, jak jsem o něm hovořila, a to přímo v našich ulicích. Nejde tedy o represivní složku, ale o viditelnou každodenní přítomnost lidí, kteří dobře znají lokalitu, dobře znají tak obyvatele, pohybují se v těch rizikových místech, komunikují s veřejností a pomáhají předcházet konfliktům v případě potřeby. Spolupracují s městskou částí, policií České republiky, která vlastně garantuje celý tento projekt, a v případě potřeby také s městskou policií. To znamená, tvoří jakýsi most mezi samosprávou, občany a policií České republiky.
2: Ve kterých lokalitách by měli asistenti působit nejčastěji a proč právě tam?
1: Tím, že asistenti prevence kriminality jsou, dá se říci, pod samosprávou, tedy pod radnicí městské části, tak to bude právě městská část, která je bude posílat na místa, která uzná za vhodné. My samozřejmě moc dobře víme, kde máme ty největší problémy, což je zejména tedy sídliště Černý most, jak jsem o něm hovořila, tak další takovou lokalitou je náměstí v Hloubětíně, což je taktéž okolí stanice metra. A dále potom v sídlišti Černý most jako takovém, nejen tedy u toho terminálu a v jeho okolí, ale také ve vnitroblocích. Velmi známé jsou u nás vnitrobloky Mansfeldova, Kučerova, Bobkova.
2: Jak budou spolupracovat s městskou policií a policií České republiky?
1: Mentoring, školení a záštitu asistentů prevence kriminality bude zajišťovat policie České republiky. Prakticky budou fungovat jako jejich prodloužená ruka, protože zatímco policisté skutečně nemohou být non-stop přítomní v těch našich vlastně rizikových oblastech, tak toto budou zajišťovat právě ti asistenti. A v případě přestupkového chování či jednání, tak budou vlastně komunikovat právě s tou policií, která se jim bude snažit maximálně vycházet vstříc a vlastně dojíždět na jimi požadovaná místa, pokud možno bez prodlení.
2: Mohou asistenti pomoci i při řešení sousedských sporů a konfliktů mezi obyvateli?
1: Ve své podstatě je to jedna z takových těch hlavních náplní, kterou od těch asistentů očekáváme. Asistenti nejsou represivní složkou, ale měli by vlastně předcházet krizovým situacím. A ty krizové situace samozřejmě můžou mít různý charakter, například i v podobě sousedských sporů. Měl by to být prakticky takový antikonfliktní tým na místě.
2: Budou se zaměřovat také na práci s dětmi a mladými lidmi v rizikových lokalitách?
1: Tak samozřejmě děti a mládež patří ke skupinám, kde je potřeba velmi důsledně dbát na prevenci. Ať už u škol a školských zařízení v naší lokalitě, tak ale i v tom veřejném prostoru vlastně v době, kdy mají děti volno. Není nic špatného na tom, že se nám děti či mládež shromažďuje ve veřejném prostoru, ale je právě potřeba dohlížet na to, aby nedocházelo k tomu závadnému nebo nedej bože přestupkovému chování. Takže určitě ano, noví asistenti prevence kriminality se budou mít možnost dostatečně věnovat i komunikaci s mládeží.
0: Vysvětluje místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14. Návrat asistentů prevence kriminality je jedním z prvních kroků, které vycházejí z nové koncepce prevence kriminality a bezpečnosti Prahy 14 pro období roku 2026 až 2031.
3: Za

0: polské Oswiecimi bylo v roce 2024 otevřeno Centrum historie a kultury Romů. Zaměřuje se především na historii, vzdělávání a uchovávání romského kulturního dědictví. Iveta Durdoňová oslovila ředitele muzea Vladislava Kwiatkowského.
1: Centrum historie a kultury Romů v Oświęcimiu posiada v svojím...
2: Centrum vlastně historie a kultury Romů má vlastně svoji výstavu, která vlastně ukazuje ten osud Romů od doby vlastně, kdy vyšli z Indie až do dnešní doby. Cílem muzea je vlastně, aby přiblížilo historii a kulturu Romů širší společnosti. Proto vlastně ta výstava je jako rozdělená na několik částí. Ta první část mluví o tom, jak odešli z Indie a jak cestovali vlastně do Evropy. Ten šestý sál vlastně poslední je vlastně o současnosti Romů. Jaký mají úspěchy, co dělají vlastně současnost. Další místnost vlastně se týká snahy vlastně Romů o to, aby byl uznán vlastně ten romský holokaust, aby se všechny tyto věci vlastně připomínaly stejně jako židovský holokaustu.
1: Vělu nákladů v práci oraz zaangažování vělu vybitných postačí romských.
3: Máte spolupráce s Romským muzeem v Brně nebo s jinými romskými muzeji, kde vyhledáváte informace a fotografie nebo exponáty?
1: My jesteśmy młodą instytucją, bo powstaliśmy w 2024 roku i jedną z niewielu.
2: Z Brněnským muzeem ještě nespolupracuji, ale chtěli by a spolupracuji s dokumentačním centrem v Heidelbergu a o tu výstavu se vlastně starají hlavně kurátoři, kteří hledají tyhle další věci. Není to etnografický muzeum, ale vlastně je to jako o té historii a kultuře.
1: Historii kultury Romů, který je dostępny na našich social mediach.
3: Pořádáte tady edukační programy, chodí sem školy, je zájem z řad Romů o muzeum?
1: Máme programy edukacyjne, przede wszystkim odwiedzają nás bardzo dużo grup międzynarodowych.
2: Ano, jezdí sem vlastně různé školy, jezdí sem vlastně jako mezinárodní skupiny, mimo jiné třeba ze Slovenska, z Maďarska a tak dále. Takže vlastně je zájem i tady z téhle strany jako různých mezinárodních skupin.
1: Program edukacyjny dla szkół, przedszkoli, po prostu v lokálních i również odwiedzaje nás młodzież.
3: Paní Červeňáková, jsme v Oswiecimi v Romském muzeu.
4: Celá ta koncepce expozice mě zaujala, ale asi největší radost mi udělalo, že jsou tady i prostory, v kterých se mluví o věcech veselých, že přestože jsme v Oswiecimi, tak ředitel místního muzea klade důraz na to, že je důležité jít dál a ukazuje, jak se Romům žije v Oswiecimi teď a že se jim tady žije dobře.
3: Jste poprvé v Romském muzeu?
4: Jsem poprvé v Romském muzeu v Polsku, jinak samozřejmě u nás v Brně jsem byla mnohokrát.
3: Paní Nepalová, když jste sem přišla, co vás tady nejvíce zaujalo?
5: Na mě absolutně jako největší dojem udělala jako stěna portrétu, jako fotografií, tváří jako ze současnosti, a která jako působí, že je plná jako naděje, ale zároveň je v ní nějaká jako paměť bolesti, ale taky radosti a hlavně té naděje. A pak se mi jako líbilo, jak odpověděl pan ředitel na mou otázku, jako jak tady můžou žít, zvlášť jako po té, co on sám ztratil v Oswiecimi těmi svoje příbuzný, tak říkal, že právě tohle místo, že tady žijí a mají to muzeum, dává jako obrovskou jako sílu pokračovat dál a vzdělávat tak, aby se tyhle věci neopakovaly.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mankavtumengebutbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Meteorologové v Česku vyhlásili smogovou situaci pro část Moravskoslezského kraje. A počasí v Česku zítra od západu velká oblačnost, místy přehánky i bouřky mohou být silné, maxima kolem 22, na východě kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou armádu ode dneška vede Miroslav Hlaváč. Prezident republiky Petr Pavel ho v Praze na Hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Petr Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
2: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: V části Moravskoslezského kraje platí smogová situace, vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav, a to kvůli vysokým koncentracím ozonu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž, zejména seniori, dále chronicky nemocní a také malé děti. Při vyšších koncentracích ozonu v ovzduší mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, dále také nucení ke kašli, bolest hlavy nebo tlak na hrudi. Výstraha pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko platí od večera do odvolání. Karlovarská nemocnice otevřela nové dětské oddělení, je vyzdobené filmovou tématikou. Stěny zdobí příběhy z pohádek, každý pokoj odkazuje na nějakou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Archa Chantal, která na projekt přispěla částkou téměř 900 tisíc korun. Dalších více než 120 tisíc zaplatila samotná nemocnice, upřesní její generální ředitel Jiří Štefan.
3: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítili líp, z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek, a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu. Sport.
0: Do druhého kola slavného tenisového Wimbledonu postoupil český tenista Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela po velkém boji v pěti setech. Další kolo si zahraje také Karolína Plíšková, která vyhrála v českém derby nad Krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. Postupuje také Marie Bousková po výhře 2-1 na sety nad Gibsonovou z Austrálie.
1: Počasí.
0: Večera v noci čekáme oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně i skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v oblasti Moravského krasu na Blanensku. Nejnižší teploty v noci ještě vysoké, mezi 21 a 17 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na východě republiky zpočátku ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy také bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer čekáme od západu ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni. Na východě republiky mezi 25 a 30 a na jihovýchodě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 Nový Jičín, Český Těšín, opatrně za sjezdem na Frýdek-Místek. Na kilometru 49 havarovalo nákladní vozidlo, může být omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host, příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 let se třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně, tehdy jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, kde nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven, což bylo super. Člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy a sny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety. Je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný. A to má úžasnou symbiózu. Cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste to vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jede dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jede s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu, jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl 2x více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odletám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste v minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl královna sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem tu 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává a dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám, proč ne, já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí. A já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Butánu, zlatokopecký trek Kanada Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl a relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě táhnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického. Dělat koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec, to by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval. A to další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct. A já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to není, to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
0: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Dobrý.

0: plánujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španělsko a Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku, v polovině Španělska, směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem se 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal, proto abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě, pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované, něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dál, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo? Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný. Ani tu koronu jsem neměl, jo? Takže nebo co to bylo. Takže super, ale třeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě je velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický lékař.
1: Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec celé východní Evropě. Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui, jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval nebo se to vyřešilo následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše
1: rodiště. No jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno mám nesmírně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdybys emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě. Je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády. Beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví. My máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje. Jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mě někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba. Ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé a zajímavá etnika. Jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky, zejména do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku. Tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. Cestuji po Česku velmi rád.
0: Já si jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si to výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Vždyť se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a co je smutné, to je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. Rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže, to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuji,
0: jsem
1: když pro, to někdo
0: mám
1: umí.
0: Mám dvě děti, pracuji na tom. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných, tedy zemí jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu. To proč ne? Ale já si myslím, já to tak vnímám. Já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují. Já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo, tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám, mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidnění, taky se honí všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, teď tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách. Já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak se vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možný. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teď jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty, mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: cestovatel, fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že snad nevadí, že to řeknu ten, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil víc jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec. Já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kéž by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít. Ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší. Před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš. Ale mnoho mladých lidí umí fantasticky, skvěle, inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Praktičtí lékaři v České republice budou moci předepisovat o 1200 léků více než teď. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. A počasí zítra od západu velká oblačnost, k tomu místy přehánky i bouřky mohou být silné. Maxima kolem 22 stupňů, na východě až 30. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Praktičtí lékaři v celé České republice už od zítřka budou moci nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než teď a pacienti tak už pro některé recepty nebudou muset chodit ke svým specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle ministra se to nejvíce bude týkat pacientů s kardiovaskulárními nemocemi.
3: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna, takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
2: Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. Od poloviny dubna procházel pravidelnou údržbou. Elektřinu do sítě začal dodávat minulý pátek. Plného výkonu ale dosáhl až teď.
4: Energetici museli v posledních dnech počítat také s vysokými letními teplotami. Ty sice nijak neovlivňují bezpečnost provozu, mohou ale nepatrně snížit výrobu elektřiny. Teplejší chladící voda totiž hůře ochlazuje páru za turbínou. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: V Hejnicích ve frýdlantském výběžku bude od zítřka o jednoho praktického lékaře méně. V provozu bude už jen jedna ordinace. Jeden z lékařů jde totiž do penze. Ordinace bude prozatím uzavřená bez náhrady. Přestože novým lékařům radnice nabízí 1 milion korun městský byt a také další výhody, říká starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Zájem lékařů není o tyto ty části. Podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže se snažíme nabízet to, co jste říkal, a my to nabízíme v úzovkách krát, protože hledáme vlastně dva praktiky, protože ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme 3 roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná. Sport.
2: Fotbalisté Norska před malou chvíli postoupili do osmifinále mistrovství světa. Na úvod play-off totiž porazili Pobřeží Slonoviny 2-1. Dnes jsou na programu šampionátu ještě dva vyřazovací zápasy. Ve 23 hodin začne souboj Francie se Švédskem a ve 3 hodiny ráno duel Mexiko-Ekvádor.
1: Počasí.
2: V noci čekáme převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v pásu mezi Třeboní, Moravskými Budějovicemi a Blanskem. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 17 stupni. Zítra oblačno až zataženo, na východě ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky vytvářet se na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat. Na západě čekáme také ubývání oblačnosti. Maxima v Čechách většinou mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě Moravy až kolem 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 pozor na překážku u Berouna ve směru do Prahy. Na kilometru 17 stojí kamion, z odstavného pruhu zasahuje mírně do pravého a vozidla v místě vybočují. Zpomalte tam. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: U poslechu nejromantičtějšího pořadu naší stanice vás vítá zlatý manželský pár Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Poslali jste nám stovky krásných manželských příběhů. Vybrat si nejzajímavější bylo moc těžké.
6: Dnes jsme se rozhodli vám představit pár, který se na sebe i na svět usmívá každý den. Jí je 85, on oslavil 89. narozeniny. Humor podle nich patří k lásce, stejně jako věrnost a píle.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh Zlaté lásky dnes bude patřit Marii a Karlu Jiruškovým z Vrbice ve východních Čechách.
1: Manželský slib si dali před 64 lety. Od té doby si doslova užívají radosti každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a humor pokládají za důležitý, prospokojený život ve dvou.
0: Jsou šťastní a proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Pojďte rád, jsme na vás tak jako připraveni trochu, takže budeme vidět, co na nás budete chtít.
4: Vyprávět tklivý příběh váš životní.
3: To už jsem vám celý napsala.
4: Celý ne.
3: Skoro celý úplně. Pojďte dál.
4: A dobrý den, tady je manžel. Vítá.
5: Ano.
4: Takže vás mám oba pohromadě. Marii a Karla.
5: Tak přesně.
4: Marušce dáme kytičku.
3: Je, vy jste hodný, to jsem ani nečekala, že vy takhle krásně, takovou krásnou květinu. Je.
4: A společně s manželem máte něco na mlsání, jestli můžete.
5: To jo, to já jsem na mls.
4: Usedneme ke stolu, který jste připravili, na něm něco i je uprostřed, něco to zdobí, to bude asi dílo paní Marušky, je to tak?
3: Pekla jsem, ale jestli vám budou chutnat, nevím, to víte včera, dneska jsem bych to nesvládla.
4: Jsou krásné koláčky, s tvarohem, s mákem?
3: Tvarohem ne, bohužel s mákem nemám.
4: Povidla?
3: Povidla, tvaroh. Uvaříme kávu a můžeme se do toho pustit.
1: Marie a Karel Juruškovi se znají už od mala. Bydlí totiž od narození v jedné vesnici. To, že se mezi nimi rodí silný vztah, poznali, když se Karel vyučil strojním zámečníkem a Maruška začala studovat ekonomickou školu v Chocni.
0: Tehdy se psal rok 1953 a čekalo je první rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to v květnu určitě. V tu dobu byli vedle tady v kostele májovi pobožnosti takové. No a tam děvčata, asi pět vás bylo, chodili zpívat. Nás asi pět kluků taky jsme je šli poslechnout. No skončilo to, oni šli trénovat další písničku a my jsme šli do hospody. Bylo pěkně květen. A tam jsme se někde na návsi potkali. Tak říkají, tak co, něco si zahrajeme, tak prý na třetího. No a tak takhle jsme se hodili a najednou přede mne skočila holčina hezká, tak jsem ji tak jak sobě přitáhl a možná, že se mi dal nějakou pusu, to je za uchovat. Nic, no a tak se mě zalíbila, že jsem si ji pak víc hleděl. No.
3: A on si mě pak už hlídal. Tak jsme se bavili, ale je pravda, že pak, jak jsme chodili na ty taneční zábavy, takže ty první tanečky vždycky patřily Karlovi, takže tím jsme se tak jako seznámili a no, já jsem vyštudovala ekonomickou školu, manžel zatím odsloužil vojenskou službu, no a pak, když po maturitě, tak jsme teprve opravdu jako začali chodit, pak mě požádal o ruku asi za rok.
4: A když jste se seznámili, ten okamžik, kdy jste hráli na toho třetího, vy jste chodila zpívat do kostela, kolik vám bylo?
3: No mě bylo 15, 16, no. Takže od něho 4 roky starší, takže on už byl protřelej chasník.
4: Karle, a Maruška byla vaše první nebo ne?
5: První a jediná.
4: A Maruška se směje.
3: Nebudu to vyvracet asi, jo.
4: Že by byla Maruška protřelejší?
3: Asi ne. V té době my jsme byli ještě hloupí. Co pak myslíte, v dnešní době ty děvčata už jsou daleko flákanější. Co pak, ale no, tenkrát opravdu člověk si myslel a šel na rande a říkal si, první políbení je lásky slíbení, no tak jsem tomu věřila, no, tak uviděla.
5: Myslím, že to bylo zrovna tam, tady u ty kapličky.
4: Připomeňme, jaký to byl rok, jenom pro naše posluchače, když jste spolu začali chodit?
3: 53, když jsem vyšla ze školy, to začalo jako, ale chodit opravdu, to jsme už začali až po té vojně. Tak v tom 56. 57. roce se maturovala, takže pak to asi nabralo ten správný směr.
1: A tehdy se zrodila láska, která vydržela do dnešních dnů. Bylo třeba jí stvrdit také před oltářem, slíbit si věrnost a oddanost.
0: Oba začali uvažovat o svatbě. Na Karlovi bylo, aby požádal rodiče budoucí nevěsty o ruku.
5: Kdy to bylo, no?
3: 25. března, já mám svátek, tak ty jsi přišel se zásnubním prstýnkem k našim a tam opravdu jako požádal o ruku a tím už pak to šlo už samo.
5: No tak já jsem se tam jako vyjádřil, no. Její tatínek, on byl takový rozumný člověk, tak povedal, no, když se máte rádi, tak co se dá dělat? Tak si dejte první pusu, tam byla oficiálně před tím vás, si dali první pusu.
3: Zásnubní pusu, jo.
4: Jaké to bylo před rodiči dát pusu Karlovi?
3: No tak to víte, že člověk se tak ošíval všelijak, že bylo lepší, když jsme byli jako sami dva, tak to bylo asi rozhodně takový upřímnější, než když před rodičema jsme se měli projevit nebo zkrátka se ukázat.
5: Její rodiče měli takové menší hospodářství, pak začalo JZD, no a její tatínek byl moc šikovný člověk, tak ho zvolili jako předsedu. No a pak, když jsme se rozhodli, že se vemem, tak to bylo jako když největší sedlák si bere jedinou dceru. Takže jsme měli jako svatbu pořádnou, 60 lidů. Na to, že to bylo doba, měli s tím kupu práce, že jo, tu největší místnost vyklídili, museli si vypůjčovat stoly a židle, 60 lidů to něco zabere. No a muselo se to říct půl roku dopředu, aby měli čuníka, zadali, že jo, husy a tak dále. To byla velká svatba tenkrát.
3: Pak ty lidi všechny usadit na 60 hostů. Jsme měli asi 5 kuchařek a to bylo asi 14 aut.
4: A svatební obřad byl kde? A jak probíhal?
3: Svatební obřad probíhal dole ve Chlenech, tam je farní kostel, jenže my jsme museli mít nejdřív na obecním úřadě nebo na místním národním výboru a to bylo taky úsměvný. My jsme přijeli o nějakou chvilku dřív a pan tajemník s obrazem pana prezidenta pod paží a utíkal do odrasy síně, kopnul do koberce. A my jsme čekali, až to tam všechno upraví a pak teprve byly oddavky. No, to, na to vzpomínáme doteď.
5: Tenkrát na vesnici, že ho žádej velký ten, ze starého krámu udělali oddací síň. Stůl přes to ubrus a pak přišel pan předseda Národního výboru, přečetl ty, jako, ty formulky, vyměnili jsme z prstiny. No a když nás tam oddali, tak jsme zase dali prstínky a když jsme vyšli ven, tak už tam bylo řada svatebčanů, že jo. A to je kostel hnedka vedle. Tak jsme šli, já s mojí maminkou vepředu, zadávě teda to, a ona naposledy s tatínkem. No a přišli jsme ke kostelu, varhaník na toho šláp, no a to bylo něco, kostel osvětlený, vyparáděný, ta vůně, ty kadidla a to byla nádhera. No tak je ta babinka přivedla před oltář, no ty se rozestoupili a teď šla nevěsta. Měla záhoj, přišel teda tatínek s ní a předal jej tam a začal obrat, no. Kostelník přines prstínky na takovým stříbrným podnose, to byl dal. No a pan farář, podejte si ruce, tak jsme si podali ruce, no on latinský nějaký Indomine Pater a tak dále. No a udělal takový kříž a říkal, co Bůh spojil, to člověk nerozlučuje. Tak jsme se nerozloučili. No. Měli jsme to vlastně dvakrát to potvrzeli na Národním výboru a ještě v kostele.
3: Od té doby životem proplouváme už 64 let skoro. A musel nastat nějaký kompromisy, jsem tam v nějaký nedorozumění, taky se stane, ale že jsme tak jako naladěni na jednu notu a rádi jsme veselí, takže jako všechno zhravě zvládáme a tím životem proplouváme až doteď.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
1: Zlatou lásku si užívají Karel a Marie Juruškovi z Vrbice ve východních Čechách. Vzali se 14. listopadu 1959.
2: Jejich svatba byla velká a jako u každé je na co vzpomínat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jestli se to tam bude hodit, když, tak my jsme pak na večír, že přišlo asi 6 muzikantů a hráli nám jako na zpívání a tak jsme se bavili a pak byla jako večeře, tak muzikanti neměli co dělat, tak otevřeli dveře do chlíva, hráli kravkám, seděli tam na stoličce a vyhrávali tam, no mi se říká, to snad není pravda, proč jsem zrovna.
4: No a ještě tohle, bratr její pracoval v Praze u toho výzkumného ústavu nějakého a tam začal magnetofon, že jo, tak ho si vypůjčil a takže tam chodil potom a nahrával různý ty písničky a tak.
3: Ty magnetofonové pásky máme doteďka na tom Sonet Duo jako nahraný, ale bohužel je to nějaký porouchaný, nechce se to přetáčet, takže leda se jaký takový průpovídky jako z ty oslavy svadební tam jsou nahraný, ale nedá se to použít.
5: To znamená, že vy máte nahrávku, ne, že to jsou písničky, ale obcházel i to, co vy jste tam povídali, to tam někde na té pásce je schováno.
3: No, právě, že jo, že jak chodil ten dotyčnej kolem hostu, tak každý mu dal k puse mikrofon a tak, takový jako postřehy na tom jsou nahrány a i jako, že může zaspívat.
2: Nám se podařilo unikátní záznam starý 64 let zrestaurovat. A tak si teď můžeme pustit kousek té svatební oslavy, konané v polovině minulého století. Novomanželům zaspívali hosté i tuhle písničku.
6: Následuje vrbické trio.

0: Než mu jeho žežulička, než mu jeho žežulička po výplatě zakouká. Než mu jeho žežulička, než mu jeho žežulička po výplatě zakouká.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Karel Juruškovi žijí od narození na stejném místě. Maruška se narodila na Klínkách v osadě přidružené k Vrbici ve východních Čechách, odkud pochází i

0: No a přišel nám poukaz na Warburga. No to už jsme nečekali. Stál 26 tisíc tenkrát. Těch 20 jsme tam měli vinkulovaných. No a těch 6 už jsme si potom došetřili.
1: Manžel přivez auto. Kam vás poprvé vyvez, Maruško?
2: Asi na Chlínka k domu, ukázat to našim rodičům, mým rodičům asi, tak proto jsme asi jeli nejdřív na Chlínka se pochlubit, jaký máme auto, a jináč jsme pak, já ani nevím, kam jsme poprvé jeli.
0: Tady jsme udělali takový okruh, že jo, tak, na Svědici a na Chledy, a to bylo první, no a jináč pak jsme trávili různé dovolení, že jo, koupili jsme si stan, vařič a tak, a jezdili jsme takhle.
1: Vy jste kempovali teda?
0: Kempovali, jo.
1: Kde nejdál?
2: Kde ne, no byli jsme nejdál, se dalo do Jugoslávie. A po druhý jsme tam letěli, měli letadlo, a to bylo taky. Jsme si sehnali dináry nějaký, aby jsme se teda tam trochu poměli. No samozřejmě jeli jsme vlakem do Prahy, v Týništi. Já říkám, máš ty dináry, co jsme si jako přišetřili, aby jsme se trochu rosto... Já jsem je nechal doma. Takže veškerý dináry, nebo ne, snad veškerý, ale takový, který jsme měli navíc, tak ostali doma, takže...
1: Vy se dnes smějete, ale nevynadala jste mu tehdy?
2: To by mě nebylo nic platný už, jsme seděli ve vlaku, tak to už se s tím nedalo nic dělat, no. Tak zkrátka muselo nám stačit to, co jsme měli legálně. A...
1: Řekněte mi, jaké to bylo pro holku a kluka tady spod Orličí, možná od Rybníka na návsi, přijet poprvé k moři?
2: Já jsem byla uvidění, protože jsem si to vůbec neuměla představit, a teď, když nevidíte konec úplně, no, takže člověk na to kouká jak zjevení úplně. To jsem opravdu byla z toho překvapená a hrozně se mě to líbilo.
0: Byl to takový velký rybník.
2: No to je pořádně velký rybník. Takové jsme si teda neuměli nikdy představit. Nekonečný.
1: Když jsme u toho, a vy jste se vlastně seznámili i díky tomu, že Maruška zpívala, kluci pobíhali po vesnici, zpíváte si ráda dodnes?
2: Zpívám, ráda si zaspívám, jak je možnost a nějaká sešlost, nebo tak to rádi posedíme, zaspíváme všelijaké ty písničky, i ty trampsky, nebo tak to jako jo, manžel taky rád zpívá.
0: No zpívám, taky jsme si to tak jako přivlastnili. Na vrbici, na malém kopečku stojí pěkné stromořadí. Měl jsem holku nabluvenou, ale jiné dne za ní chodí. Vy mládeci, kteří jste jako já, nemilujte doopravdy. Pomilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte.
1: A máte nějakou oblíbenou, kterou si třeba necháte zahrát, když je taneční zábava nebo tak?
0: U naší kapličky.
2: U naší kapličky, ale málo kdo ji zná, takže ono právě to je vždycky problém, aby našli noty nebo vůbec, aby ji znali.

0: cukru, no, to by musel člověk naladit pořádně.
1: Ale vás to úplně dojalo.
2: Já jsem takový to dost.
0: Na měko.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska s Karmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Marie a Karel Juruškovi nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu. Tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
2: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velký domácí kávovar a digitální radio. O ničem neví. A Patrik jim tajně všechno nachystal u nich v kuchyni.
3: No vy mě úplně... Já se nemůžu hnout z místa, proč vy teda napínáte, že to...
4: Tak věřte,
3: já tě... Já to ne, snad, prosím tě, Ježkovi oč... No to snad ne, tohle není možný, prosím vás, tohle nemůžeme chtět, depa.
5: To pomůže Karlovi, to je kávovár velký.
4: To vím, no, pláne, jo.
3: Jste strašně milý, ale my s tím nebudeme umět ani narábat.
5: Vy vstanete, bude hotovo.
3: Jo, no takže to vlastně ulehčíte manželovi práci.
5: Já myslím, že to bude opačně, že manželovi dáme digitální rádio, které je tady ještě, tak to bude pro vás.
3: No tak to bude, no to ono bude spíš obráceně, protože manžel o něm snil už strašně dávno o digitálním rádiu pořád, že si ho koupí a pan nic ti v tom nebrání, tak si ho mohl, no on...
4: Jen ho naladit.
3: To je úžasný, teda, no čím jsme si to zasloužili, to není možný.
5: Tím, že jste prožili těch 64 let spolu v tak dobré náladě.
3: Prosím vás, no tohle je teda překvapení. No já z toho jsem úplně roztřesená.
5: Maruško, posaďte se a uděláme si první kafe, co říkáte?
3: Uděláme.
4: Tak jo.
3: První káva, no ale úžasný, koukejte, jaký pěný, no to je krásný.
5: To je malý.
3: To ne. Si děláte legraci.
5: To je malý, nedali jsme velký.
4: To je jako, na ukázku to stačí.
5: Tak jak se vám to líbí, Karle?
4: No, úžasný. Já jsem z toho unešen.
3: Když mít ulehčenou práci, to bude moc konvici dát stranou. Však už máme hrozný chleb. To jsou vymoženosti teďka.
0: Zlatá láska.
1: Posloucháte další romantický, dojemný a optimistický příběh zlaté lásky. Vypráví ho manželé Juruškovi.
2: Říká se, dítě je láska, která se stala viditelnou. Takovou lásku si dopřáli a v životě i užili Marie a Karel. Na svět přivedli hned dvě milující a milované ratolesti.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Bylo to plánované, bylo to, jak jsme se vzali, tak jsme počítali s tím, že budou děti brzo. Nakonec teda byli až za 3 roky, takže to zas tak rychle nešlo. A pak po 3 letech byl druhý syn. A tím to skončilo. A už pak jako nebyl zájem.
5: Teda Maruška to vzala hodně rychle, Karle, co? Kdy se synové narodili, jak se jmenují?
4: Ten starší je Miloš, Miloslav, a ten mladší je po mně, Karel.
5: Když jste se dozvěděl otcem, jak vám to Maruška řekla?
4: Normálně.
5: U večeře jednoho dne?
4: Tak jo.
3: Asi jo, budu to chvíli trvá, než se to ověří vždycky, aby to bylo 100%, ale jo, asi to víte, že jsme byli šťastní, že jako budeme mít malý dítko, když já jsem jako myslela, že to bude holčička a zatím to byl kluk.
4: A od začátku jsem říkal, to bude kluk. No a tady bylo, čekají to druhý, tak každý říká, to bude holčička, jo, takový ty ženský. No, říká, vidíte, tak jsme se všechny spletli. A byl kluk druhý.
5: Přišel stav rodičovství, jak vám to změnilo váš život nebo dosavadní vztah, jak děti najednou vpluli do toho života, co to znamenalo? Byly nějaké změny, bylo to náročnější v té době, jaké?
3: No tak určitě to bylo náročnější na čas, že člověk už nestaral se jen o sebe, už měl přeci jenom rodinu a už to, jak co se týkalo vaření, šacení, že jo, praní a takový, takže ty práce vlastně přibylo. Takže už člověk musel ten čas si plánovat tak, aby všechno stihnul do práce. Poměrně já jsem šla dost brzo, že ty děti byly malé ještě, ale říkám, že díky tady babičce, že se mě o to starala, takže se to dalo všechno stihnout. No a ještě jsme měli to hospodářství, takže jsme ještě sušili seno, takže já z práce pomalu měla jsem toho mopeda malýho, tak jsem honem z práce na mopedu, na louku, zase ještě nahrabovat. No bylo to na zbláznění někdy, když se mračilo. No a tady jsme ještě pěstovali buliky na prodej, takže ráno, než jsme šli do práce, ještě jsme museli nakrmit umejt se, že jo, pořádně. A, takže ono to bylo dost náročné a ty děti k tomu, tak už ta zábava, která byla předtím, taková je ten bezstarostný život, už musel stranou. Musel přeci jenom si to podřídit rodině.
5: Trošku osobní věc, mě zajímá, jak to funguje. I po těch letech, kdy jste spolu, ta láska, ten vztah, spíte pořád spolu v jedné místnosti, v jedné posteli?
3: Ano, v jedné posteli, v jedné místnosti, pořád vedle sebe.
5: A jdete si ulehnout společně, dáváte si dobrou noc, nebo jak to funguje?
4: No, tak nějak.
3: Většinou jo, vždycky tak kolem té 10, půl jedenáctý, ale málo kdy jdem, že by šel jeden sám. Většinou jdem spolu, zároveň ráno stáváme jináč, to jo, ale večer jdem zároveň.
5: Kdo stává dřív?
3: Manžel stává ráno v 6 hodin, jak hodinky, já stávám v 7. A to už mám připravenou snídaní, všecko na stole, připravený, jen vstanu a sednu k snídaní, takže takhle mě náš dědeček hejčka.
4: No já je fakt, že připravuju snídaní, no. Jdu pro pečivo, to máme tady kousek, připravím kafe, chleba, bazár nějaký.
5: A pak čekáte, až Maruška vstane, nebo jdete vzbudit?
4: No někdy jdu vzbudit.
3: Když nestává dlouho, tak jde vzbudit, jináž stávám sama, ale když už je 7:30, tak už se nedá nic dělat.
4: I budím pusinkou.
5: Tak to má být, ne?
4: No, zrovna tak, když jdem spát, tak si dáme pusinku a ulehneme.
5: Pak, když ta snídaně je, nebo takhle usednete u toho stolu, jako my dnes tady u vás, máte čas i na to, že si povídáte, vyprávíte. A to mě zajímá, držíte se třeba i za ruce, jdete někam společně a funguje to takhle i po těch letech pořád, jako když jste začínali na té návštěvě toho kostela?
4: No, většinou chodíme spolu všude.
3: To určitě.
5: Byl i v té době a musel být v každé rodině, je to tak, nějaký ten mráček, že přišla nějaká krize nebo bylo nějaké těžší období pro vás v tom vztahu, kdy jste museli řešit nějaký problém, těžší chvíle, ať už u vás ve vztahu jako takovém, nebo to na vás dolehlo skrz nějak rodinu, bylo něco takového?
3: Tak to nevím,
4: Když bylo něco takového, nějaký chmury, jak to tenkrát, tak teďka už to vůbec ne. Že jsme třeba spolu nemluvili asi den nebo dva. A tak jsme přišli na to, že se vlastně okrádá o ten život. Jo. Tak když něco takového teďka, tak hned to koukáme zmazata, aby jsme si užívali ten svět tady.
5: Máte nebo měli jste v životě nějakého koníčka?
4: Pěstu včely, to je můj koníček. No a jsem u dobrovolných hasičů. Už má několik vyznamenání.
3: Nejvyšší vyznamenání zasloužili hasič.
5: Maruško, co vy? Koníčky.
3: Koníčky, no já dokud jsem byla mladá, tak jsem chodila do Sokola, tady ve Chlenech byl Sokol a ještě jsem byla v důchodu, takže jsem jezdila na kole, anebo tam ještě právě z Chlinek tam jedna chodila, no, nebo ráda plavu, to máme taky jako ráda, že právě když jsme jezdili k tomu moři nebo na ty rekreace všelijaky, tak to jsem měla ráda si zaplavat a nebo nějakou zahrát si kuželky, nebo bowling jsme taky zkoušeli a tak různě, no.
5: To mi řekněte, to přece na tom bowlingu ty koule jsou tak těžký strašně.
3: No, tak oni jsou lehčí a těžší. Já si vždycky vyberu takový ty lehčí a docela mě to někdy jde.
5: Vy působíte tak úžasně čile, duševně úplně svěží. Kde tu energii v tomhle svém věku a po tolika letech společného soužití vzájemně berete?
3: Jen to nezakřikněte, abyste vypadáme svěže, ale ono to tak asi úplně není, že bychom byli tak jako svěží, ale snažíme se vše dělat proto. Chodili jsme na vycházky, tamhle máme kousek kilometr studánku v lese, tak jsme si tam šli vždycky posedět.
5: Karle, čím to, že vám to takhle sluší a držíte se pořád, máte tu sílu a do každého dne jdete s takovým optimismem? Kde to berete? Dejte návod ostatním.
4: Prostě se máme rádi od začátku.
3: Bereme to všechno jako, ne ze srandy, ale z legrace, ale jako, no, tak jako lehce a neděláme z toho vědu a vždycky říkáme, někdo je na tom hůř a taky žije, takže ono bréčet a sedět, tak to nemá cenu. Ono musíte nějako trochu cvičit nebo něco se zabývat něčím nebo na nějakou vycházku, abyste ten život tak jako neprošvih, nebo já nevím.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
6: Já vím, jak láska svádí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která nám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Karla Jiruškovi. Chceme zjistit, jak dobře znají jeden druhého.
2: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. A my jsme teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Jasné a pravdivé odpovědi, Maruško.
4: Budu se snažit, nebudu si vymýšlet.
3: Kdy jste se poprvé políbili?
4: Nikdy, no, tak asi nešel na vojnu. To už jsme se tak jako potkávali, tak nevím, to mě bylo tak 16 asi.
3: Karel Jiruška, na to se budeme ptát.
5: No tak jí bylo asi 14 a mě asi 17.
3: Jaké je Karlovo oblíbené jídlo?
4: Karlovo oblíbené jídlo, no většinou svíčková, anebo taky knedlové přezélo. On sice sní všecko, co mu uvařím, ale tohle bych řekla, že má asi nejradši.
5: Nudle s mákem.
3: Co ho nejvíc rozčiluje?
4: No, rozčiluje, když ví, že někdo nemluví pravdu. A nebo politika ho rozčiluje.
5: Já bych řekl, že ne.
3: Žárlila jste někdy?
4: A žárlila jsem, když, já nevím, děti byly malí, že jo, a manžel chodil do Chlen, to je zase vesnice ještě dál, hrát divadlo. To víte, a s mladejma děvčatama tam pane laškoval, tak moc se mě to nelíbilo, no ale trpěla jsem to. Až tak mě to nevadilo, ale tak jako žárlila. Malinko, jo?
5: Kdo nežárlí, ten nemiluje. My jsme totiž hráli divadlo tady dřív a jednou se přiznala k tomu, že trošku žárlila. No.
3: Měla důvod?
5: Neměla, určitě ne. Určitě.
3: Kdo měl větší přednost, vy nebo auto?
4: To si já. Auto snad to není to. Nejdůležitější, bych řekla.
3: Co pro vás je víc, auto nebo Maruška?
5: No Maruška, rozhodně.
3: Musela jste si někdy pro něj do hospody?
4: To by bylo, myslím, pod mou důstojnost. Asi to já bych nešla.
5: To lidi, ty by něco potřebovala, ho nemohli jinak, ne.
3: Je to pro vás takový ten anděl na zemi?
5: Je, asi jo. Řekl bych, že jo.
4: Tak já moc těch sprostých slov nepoužívám, není to v mým jako rejstříku, abych použila, ale když už mě něco tak, nebo se mě nedaří, nebo tak říkám, no prr, to jo, asi já to tak, ne, ale jiný ne.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak často si v tomhle věku lidé dokáží říct ještě mám tě rád, pohladí toho druhého, nebo mu řeknou miluju tě?
5: To řeknu každou chvíli.
4: To je fakt, že mě teď každou chvíli. Já tě mám tak rád, ale já taky jeho. Já to jen neříkám nahlas, ale manžel ten to říká nahlas.
3: Tak vy možná jenom po něm hodíte takové to láskyplné oko, ne?
4: Možná asi. Teď vlastně se máme jen my dva rádi, takže ono nemůžete na jinýho spolehat, hlavně dokud jsme dva. Horší, kdyby jeden odešel, tak to by byla bída. Nejlepší by bylo, kdyby jsme šli oba zároveň. Ale ten život je naplněnější, jako když jsme dva. Tak to každý říká, buď ráda, dokud jste dva, buď ráda. No, ale to já jsem.
3: Tak jaký byl ten život s Maruškou, za co jí poděkovat? Nějaká jedna větička, dvě?
5: No za všechno, co pro mě udělala. Takže mě byla věrná, snad.
3: Co byste mu třeba chtěla říct po těch letech něco pěkného, nějakou hezkou větu? Čím byste ho ocenila, nějakou větu, vzkaz takový pro něj?
4: Že ho mám stále ráda, že vždycky stojí při mě, ať to je v jakýchkoliv momentech a že za ten život, že jsme, nebo ten celý život, že jsme si pěkně užili a že vlastně jsme byli šťastní.

0: Maruška i Karel Jiruškovi jsou příkladem toho, že ani po 64 letech láska neslábne. Nevyprchá jako bublinky ze sektu a nezmizí jako pára nad hrncem.
1: Dokázali nám, že láska je s námi stále. Když o ní pečujeme, hýčkáme si ji a skromně ji přijímáme a bohatě dáváme.
0: Láska je nevyčerpatelná energie, díky které žijeme a pro kterou stojí za to žít.
1: V lásku věří a na příště se těší Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Prezident republiky dnes jednal s ministrem kultury o nové mediální novele. Vrchní soud v Praze poslal bývalé členky kutnohorské sekty na 9 a 12 let do vězení. Do druhého kola slavného Wimbledonu dnes postoupily tři české tenistky, Plíšková, Bousková a Nosková. A počasí zítra od západu velká oblačnost, opět místy přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 22, na východě republiky až 29. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne jednal v Praze na Hradě s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Hlavním tématem byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo také o garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře také vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Upřesní mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
2: 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Šifra jim tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali právě na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Advokát jedné z obžalovaných David Ulhýř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
4: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
2: Obě ženy se proti rozhodnutí soudu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje také státní zástupce. V Bukovině na Blanensku nově platí omezení odběru vody z tamního obecního vodovodu. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí vyčerpání zásob. Lidé teď mohou vodu používat pro běžnou spotřebu, jako je pití a vaření. Naopak by měli omezit zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Podle nezávislého starosty Luboše Jandy potrvá toto omezení do 5. července.
5: Co jsou ty poslední dny, tak se velkým způsobem zvýšil odběr vodojemu a tím pádem prostě ten vodojem nestačí natíkat. To je mimořádná situace. Celém tomu opravdu teďka k těm parním dnům. Sport.
2: Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková si zahrají ve druhém kole tenisového Wimbledonu. Postoupili také Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva v prvním kole naopak vypadli.
0: Počasí.
2: V noci čekáme v České republice převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky mohou být také silné, zejména na pomezí Čech a Moravy. Na východě republiky bude přechodně ještě skoro jasno. Nejnižší teploty mezi 21 a 17 stupni. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky se vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat. Na západě čeká máme také výraznější ubývání oblačnosti. A maxima v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 a na jihovýchodě republiky až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Hlavní tah číslo 13 z Chomutova je před mostem uzavřený. Mezi Jirkovem a Komořany zasahují záchranáři u vážné nehody. Objíždět se to dá například přes Otvice a Havraně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přece velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás má nejdražší záleží, učinitelím nešťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pocitovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšem, že pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jist darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jak jeho budu schopen.
3: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
4: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
4: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.
3: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová, i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
4: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tamten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
3: Jsem tu sama.
4: Jste tam sama a mohla byste být v mé náruči.
3: Nemusím se nikoho bát.
4: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
3: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
4: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
3: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
4: Nejdražší paní. Stačí pověsit do okna 2 šátky.
3: Tak to hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený, šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu a zde se setkal s paní.
2: Už na něho čekala a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
3: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát. K převelikému potěšení svému i paní.
2: Filomeno,
3: Voláte mě, pane Bokačo?
5: Ty odcházíš?
3: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
5: A jak se jmenuješ?
3: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
5: Paní. Velepůvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do čtyř stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečiněm a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron.
6: Ale dnešní ženy jsou jiné.
5: Ženy jsou stále stejné.
6: A váš Dekameron čtou i muži.
5: Tím lépe.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville, zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiche. Nejznámější Labišova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustřeďuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu.
4: Já
3: mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si předem, není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kde pak? Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy přes varování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnilce před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
4: Jak to?
3: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
4: No tak vidíte.
3: Ale já je skrývám, Armande. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny, z čehož uzavírám.
4: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
3: O ne. Ale je

0: Schválně?
1: Schválně, schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
0: Ne.
1: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdinný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
0: Vyplácí?
1: Jistě, jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce a... pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perišon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
2: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu, z poloviny dobrodružný Don Quixote a přece jen pohodlný Sancho Panza, má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
3: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají taraskonští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na 2 nebo 3 míle od města, vytvoří skupiny po 5 nebo po 6, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrsolu, syrovou cibuli, provencálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2, podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíké kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconiané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník, přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconiané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno

0: Je denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Taraskónu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii? Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické – Oscar Wilde.
3: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných point, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
4: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
5: Inu, ano. Musím přiznat, že kouřím, Lady Bracknellová.
4: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
5: 29.
4: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
5: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
4: to mě těší. Neschvaluji nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
5: 7 až 8 tisíc ročně.
4: Z pozemků nebo z cenných papírů?
5: Hlavně z cenných papírů, lady.
4: O, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
5: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
4: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
5: Ano. Patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
4: Které číslo, pane Worthingu?
5: 149.
4: Nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
5: No, ta móda nebo to místo?
4: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
5: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
4: O, ty počítáme k Tóriům a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
5: Ztratil jsem oba rodiče.
4: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém, nebo pocházel z kruhů aristokratických?
5: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu, byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
4: Nalezen?
5: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdů.
4: A kde?
5: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, Lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
4: Ale...
5: Zdržadly, zkrátka, v obyčejné příruční brašně, prosím.
4: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
5: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerdovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
4: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, to mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
5: Smím se vás zeptat, Lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
4: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem, kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane Worthingu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby, cvaky cvak, jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů, cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Zbor průvodčích, právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídani mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říct, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučelo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok. Ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout. A jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už ze mě byla politování hodná ruina, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal jsem mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá: Nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko Rusko mezi tím neustálým a vytrvalým za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: Probuď se, pro boha! Vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhlédni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát naspaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídlil mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný. Sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové. Celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč, ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel, kola začala rachotit, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp a hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštěla k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se. Ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova. Klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne. Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečních obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem, mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam, byl jsem tam, bez. Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, povězte mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně s námahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Milí přátelé, bylo 23 hodin, začíná noční linka Českého rozhlasu a z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka, tedy na tuhle webovou stránku, anebo zavoláte na telefon 731 800 900. Kvůli komu jste se změnili? Inspiroval vás někdo natolik, abyste se v něčem chtěli změnit? Byl to někdo, kdo byl pro vás a stále je životním majákem? Změnili jste své návyky, svůj způsob uvažování, svoji životosprávu, životní preference či hmotnost jen a jen vlastním rozhodnutím? A nebo to byl takzvaně nůž na krk od někoho, o jehož přízeň jste nechtěli přijít? Ke zprostředkování vašich příběhů o tom, jak a kvůli komu jste se změnili, i dnes poslouží telefon či webová stránka. Budu čekat až do zítřejší jedné hodiny. Tyhle dvě hodiny našeho povídání na určité téma právě začínají a já vám přeju krásný večer, doufám, že ne natolik horký, jako třeba ten včerejší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy si v ní povídáme na určité téma, tedy čekám vaše příběhy na telefonu i na webu. Číslo je 731 800 900 a web má adresu rozhlas.cz/linka. A vaše vzkazy, které už dorazily na zmíněnou webovou stránku, tak těmi bych rád začal. Napsala Jana Zírková. Mým životem prošli lidé, kteří po mně chtěli, abych se změnila k jejich obrazu. Ovšem problém byl v tom, že by to pro mě byly změny, které by mi nebyly příjemné, protože takřka ve všech případech souvisely s mým vzhledem a s mou povahou, ale nepodařilo se jim to. No a v roce 2022 do mého života zasáhl pořad Noční linka a ten do mého života vnesl spoustu změn v podobě přátel z Moravy, kteří si získali mé sympatie, a taky jednoho kamaráda. Nebýt jeho, tak bych se asi neodvážila telefonicky vystupovat v Noční lince, protože mě hodně rozmluvil a dodal mi sebevědomí a naučil mě taky pracovat s dotykovým telefonem, což by mi předtím připadalo nemožné. Naučil mě taky aspoň trochu tančit a splnil mi můj sen mít na sobě kroj. Myslím, že i já jsem ho v určitých věcech změnila. Ale co se mi vůbec nedaří, tak je to, aby přestal kouřit a zhodil nějaké to kilo a žil trochu zdravěji. No. Jinak já se snažím přijímat jak pozitivní, tak negativní změny v mém životě, i když mnohdy je to složité. Skončila takto svůj vzkaz Jana Zírková. Na telefonu jehož číslo za chvíli uslyšíte, můžete být dalšími, kteří řeknou, kvůli komu jste se změnili. Jestli to byly, jak už jsem říkal, třeba životní preference. Jestli to byly, dejme tomu, ta kila, byla ta kila navíc, jako bychom navazovali na předchozí brněnskou noční linku. Jestli to byl způsob uvažování a jestli to bylo celé dobrovolné. No, konec konců, proč to neskusit už teď? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček noční linka.
1: Dobrý večer, Borku, tady je Jarda.
0: Jardo, zdravím.
1: Tak jak se máš pořád?
0: Já se mám pořád krásně, čím dál tím líp.
1: Tak to máme stejný.
0: Výborně, ať je nás víc, nebudem se bát vlka nic. Jardo, kvůli komu jsi se změnil?
1: No, já právě chci říct, že jako není asi osoba, která by mě změnila, nebo změnil jsem něco tedy, samozřejmě. Ovšem říct, spíš postoj takovým těm obecným věcem, ale že bych jako změnil svoji povahu, no, za co bych potom stál, nebo za co by musela stát ta povaha předtím, to prostě nejde. A jestli někdo se nechá někým tak zotročit, že se změní celý, tak třeba časem zjistí, že to byl omyl. No a je tady katastrofa, že jo? Protože to už jsem několik takových případů viděl. No a je fakt, že mě třeba vadilo u mě, já jsem měl 104 kilo, to mě vadilo, ale jako myslím si, že tím, že jsem zhubnul, to bylo moje rozhodnutí, zhubnul jsem na 93, pak jsem onemocněl stafilokokem a pobyt v nemocnici mě dostal až na 84 kilo, protože já nesnáším ty nemocniční blafy. Ale to už jsem zase, to už bylo moc. Tak teď jsem si dal předsevzetí, že musím dosáhnout aspoň těch 90 kil, jo. No tak při 182 je to, tam nějaká nutriční terapeutka v té nemocnici mi říkala, když měříte 180 centiáků, tak byste měl vážit aspoň metrák 5, metrák 10. Tak jsem říkal, no to jsem právě vážil. A bolili mě kolena, ale jsem do skladu, jak, jo. No, takže takhle, no. Ale že bych změnit povahu člověka, no to snad, to jestli si někdo myslí, tak je to blázen. To jsou takový idealisti, kteří si, oni si se berou, ona si ho vezme, já vím, že on je to ochlasta, děvka, ale on se u mě změní, nic se nezmění. Každý je takový dál, může to maximálně na chvilku potlačit, ale ta povaha, ta se prostě změnit nedá.
0: Řekl jsi to vlastně za mě, já totiž znám pár takových případů, kdy se někteří domnívali, ale možná některé domnívali, že dotyčného nebo dotyčnou, já to nebudu konkretizovat, změní svoji přítomností.
1: Ano.
0: Ale mnohdy to dopadne přesně tak, jak říkal jsi. No tak ty jsi silná osobnost a to, co říkal jsi, bylo známkou silné osobnosti. Když už něco chci změnit, tak tomu musím dospět hlavně já. Jenomže ti, kteří nemají tak silnou povahu, jsou třeba i závislí na tom druhém, tak se mnohdy vzdají třeba i přátel. I to jsem už několikrát zaregistroval.
1: Tak je to jako s každou jinou závislostí. Prostě závislosti jsou na škodu a jestliže někdo závislý na nějaký osobě,
0: Jardo, to je láska, to je mocná čarodějka, to není žádný cancor.
1: Láska musí přijít. Láska je něco jiného než zamilovanost, jo, oni si to lidi proto. Protože zamilovanost je těžká chřipka, jo. To by se mělo léčit, jako jeho zamilovanost. Láska to už je něco jiného, láska to je trvalý cit, ten trvá léta. A ten může být k čemukoliv, může být k určitý, já nevím, části města, k určitý osobě, to už je jedno prostě. Ale je to otázka dlouhodobá, zatímco zamilovanost je, jak říkám, to je stav okamžitý a je to chřipka zkrátka, to se musí léčit.
0: No, ty máš jasno, Jardo, dokonce i v amorově terminologii. Děkuji za tvůj telefonát. Měj se hezky.
1: V 78 letech už musí mít člověk trošku jasno. To se nedá nic dělat.
0: A já jsem rád, že jsi to potvrdil v noční lince. Měj se hezky. A ať máš hodně ryt.
1: Děkuju a ještě bych chtěl pozdravit všechny. Ty jsi mě přepadl takovým fofrem, že jsem ani nepozdravil všechny posluchače, kteří jsou napřímo a kterých si velmi vážím, protože to je vidět, že mají určitou taky závislost. Já jsem taky závislý na noční lince, jo. Já ji rád poslouchám, rád ji ladím a poslouchám názory všech lidí. A samozřejmě si z toho beru to svoje, ale nikdy mě to nezmění moji povahu. Mějte se všichni krásně, ahoj Borku.
0: Dobrou noc, Jardo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nádherná písnička Jiřího Korna v noční lince Českého rozhlasu na téma Kvůli komu jsem se změnil nebo změnila. Pravda, Jarda, který už před mnou chvilkou položil svůj telefon, zvolil tu nejtěžší možnou ráži, tedy ten největší možný kalibr. Rovnou mluvil o případné změně povahy a řekl, že, nebo naznačil, že je tak silná osobnost, že to prostě nejde změnit povahu. Ale právě proto jsem nabízel vícero variant toho, co můžeme inspirování někým, anebo třeba i donucení někým změnit. Ať už se jedná, když jsme tak u Jiřího Korna, o účesy, anebo třeba hmotnost, životní návyky a podobně. O tom, co a kvůli komu změnila, nám teď chce říct paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím také všechny posluchače a přeju jim hezký večer. A k těm změnám, no já jsem se po svatbě chtěla změnit trochu, jako že budu vstávat, tak jsem jako vstávala, manželovi jsem vařila snídaně, dětem a to se opravdu změnit dá. Ale povaha jako taková, já si myslím, že se změnit nedá, jo. A návyky trošku se přizpůsobit taky dají, ale ne taky úplně. To máte jako půl roku, třeba to ten manžel vydrží, ta manželka taky. Ale stejně to jádro se projeví. Jo, jak ten člověk je vychovený, jak je zvyklý žít. A teď jde o to, aby ty dva udělali takovou jako dohodu, co jsou schopni tolerovat a co nejsou. Jo.
0: Podobně jako v politice je to vlastně kompromis.
1: Ano, přesně tak. No, mně ten můj kompromis moc nevyšel, ale děti jsem vychovala, jsou hodní, vystudovaný a pracujou a už jsou dospělí.
0: Využiju toho, co jste říkala, paní Evo, a zeptám se, kompromis vám nevyšel, to znamená, že vy jste se snažila dělat změny, zatímco váš protějšek tak úplně ne?
1: Ale jo, ze začátku jsme se snažili oba, to já bych mu hrozně křivdila, ale prostě se to nedalo, no, nesetkalo se to. Jo, proto říkám, že všechno se změnit nedá, že ten základ si každý nese, jo.
0: S tím souhlasím.
1: A buď to spolu vydržej a opravdu jim to klapne, a nebo to nevydržej a neklapne, no. To se stává, no. Ale jako taková, jako povaha úplně se změnit asi nedá. Já taky v to nevěřím, že by se to dalo. Nedá, nedá. Ten základ, co si nesete z rodiny, ten se změnit nedá. To každý to utváří inteligenci, chování a způsob jedení, způsob chování a to je všechno takový, jo, to všechno se změnit nedá. Dá se to jako přizpůsobit, obrousit, ale úplně, že byste někoho změnil, ne.
0: No, proto jsem nedá. Zvolil těch několikero segmentů, které jsem nabídnul, co by právě možnost změny. Ale už jsem zažil i to, že se z člověka původně hodně, jak to říct, no ani ne extrovertního, to byl skoro nervák, stal naprostý kliďas. Působením, kladným z mého pohledu, působením svého protějšku. No, jak říkám, něco se změní dá, něco, jak říkáte vy, se prostě nezmění.
1: No, přesně tak.
0: Děkuji vám za váš telefon, paní Eva.
1: A i tak vám přeju příjemný večer a děkuji, že jste to zvedl. Jsem se konečně po půl roce dovolala. Přeju hezký večer.
0: I vám krásný a klidný večer. Naslyšenou. A teď web rozhlas.cz/lomítko/linka. Už se tam shromažďují vaše příspěvky. Třeba ten Danin. Nevím, zda by mě někdo tak inspiroval, abych se kvůli němu měnila. Myslím, že už vzhledem k mému věku zůstanu stejná. A komu se to nelíbí, bohužel má smůlu. Možná někomu nebudu stát za to se mnou bavit. Jediné, co vím jistě, tak se s nikým už nechci ve svém věku pohádat. Protože by se to pak možná už nepodařilo vzít zpátky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o změnách, které jste inspirováni někým sami na sobě provedli. Ano, povaha je ten nejsilnější kalibr a jak už jsme si říkali s Jardou i s Evou, je skoro až nemožné ji změnit, ale takové ty drobnosti, někdo by řekl povrchnosti, od účesu přes hmotnost a dejme tomu i k jistým životním návykům by se dalo možná něco na tohle téma říct, tak ty možná změnit jdou. Co nám poví paní Božena? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a chtěla bych říct jen to, že já jsem tu svoji povahu jako změnila.
0: Opravdu.
1: Až manželství, protože já jsem byla taková urážlivá a když jsem měla prostě něco, tak jsem přestala mluvit. A manžel to nesnáší.

0: co chci říct, jak chci vybouchnout. A pak jsme si o tom povídali a já jsem za den, dva zjistila, že prostě to byla že to byla věc, kterou jsem jako mohla vyřešit úplně v klidu. No a udělali jsme si takovou dohodu mezi sebou, že si řekneme, co se nám líbí a co se nám nelíbí a že nebudeme prosazovat prostě svý věci nebo to, co bych já chtěla, anebo co řekl manžel. Tak jsme to jako prodiskutovali vždycky. No a když jsme uznali, že můj nápad byl lepší, tak jsme jeli podle toho a jinak teda podle mýho muže. A takže to bylo takhle. No, a
1: to, co říkáte, je jako z příručky správného manželství. Takže teď samozřejmě nic ve zlém. Manžel si vás prostě kvalitně vychoval.
0: No, víte co, pane Borku, já jsem s ním jezdila jako závozník nákladňáku. A když se mně něco nelíbilo, tak jsem si sedla na motor a začala jsem si prostě víst svoji. A manžel nic řídil a já si říkám, ježiš, on mě vůbec nevnímá. A on na to ucho prostě ke mně neslyšel. Tak pak se otočil a říká, ty jsi něco říkala, no mě už to přešlo, co jsem mu chtěla říct a on neměl rád rýži. Tak když jsme přijeli domů, tak já jsem mu uvařila rýži a když mě hodně naštval, tak jsem mi udělala na sladko, co on vůbec nesnášel a mě říkal, co jsem udělal, když jsem mu to říkala, že to už mě ale ten vztek nebo prostě tak nějak přešlo, takže takhle, ale změnila jsem se dost, prostě jsem nebyla tak výbušná, jako já jsem to musela ze sebe hned jako dostat. A pak mě to třeba i mrzelo, že jsem nebyla vticha, nebo že jsem nemusela tak všechno říct.
1: Ale to je nádherná signalizace, ta rýže, mimochodem tou sladkou rýží byste mě taky otrávila, tak ta rýže jako signalizace toho, že něco není v pořádku, to si budu muset, já už si to píšu, zapamatovat. Píšu si to.
0: No, i pak i děti si zvykly a manžel mě rád ty sportovní přenosy a děti mě vždycky říkali, mamko, u vás rýží je hokej, táta stejně neví, co jí. Takže jsme to měli takhle, no, ale byla jsem ráda, že jsme si dokázali jako prostě to vysvětlit. Manžel byl ze Slovenska a říkají Slováci, že jsou výbušní a u nás to bylo obráceně.
1: Tak to, co se říká o Slovácích, já můžu potvrdit. Jsem ze čtvrtiny Slovák. Paní Boženo, a jestli pak jste v něčem změnila manžela vy, můžete to posoudit?
0: Já nevím. My jsme měli vždycky takovou dohodu, jsme se dohodli a změnila tím, že jsem mu neříkala, musíš mě tohle udělat nebo tohle. Já jsem vždycky říkala, mohl bys tohle udělat nebo tamhle to a on na to přistoupil, ale jakmile jsem řekla musíš, tak to bylo špatně.
1: Chápu, to muži nemáme rádi. Paní Boženo, děkuji vám za váš telefonát. Krom toho, že jste mě pobavila, jste znovu nastínila ten další možný pohled na možné změny, když jsme někým inspirováni. A já vám přeju krásný večer.
0: Já vám taky a zdravím všechny posluchače a dobrou noc.
1: Dobrou noc a naslyšenou. Teď jsem si vlastně uvědomil, máme 23 hodin a 31 minut, že dnešním konkurentem pro noční linku je přímý přenos jednoho ze zápasů fotbalového mistrovství světa. A říkám si, jestli právě kvůli tomu bude dnes volat převážně ženská část publika. No, tak abyste věděli, zatím Francie Švédsko v 29. minutě 0-0. Noční linka.

0: Co se má stát, to se stane. Takže fatalista Dalibor Janda. Tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu. A vítám další posluchačku, to je paní Anička ze Sološnice, ze Slovenska.
1: Dobrý večer. Dlho sme neostrvali. Viete čo, ja vám prajem krásny večer aj všetkým. Horúcie.
0: No je, ale aby byl trošku chladnejší, když sme u tých přání. Souhlasíte?
1: Áno, viete čo, keď má byť taká búrka, jak teraz niekde na Slovensku, som to nestihla. Strechy potrhalo, no bojím sa, lebo ja som poistku vypovedala, že strašne to stále zvyšujú. Hovorím, nebudem platiť, to sa nedá. No a teraz, radšej nech tá búrka nepríde.
0: Tak, áno. Přání, ať nepřijde bouřka a ať se aspoň trošku ochladí. S tím souhlasím. A teď, Aničko, řekněte všem, kteří poslouchají, jestli a kvůli komu jste se změnila?
1: Kvůli mojemu manželovi. Mm-hmm. Velmi, lebo já jsem byla, víte, čo taká, že kde ma posadili, tam jsem byla. Nic jsem si nevěděla sama vybavit, jsem se hambila všade chodit. A manžel mi hovorí, to, děvča moje zlaté, nemůžeš takto robiť. Tak postupně jsem se fakt zmenila a keď zomrel, vám povím, já jsem se tak strašně zmenila, že já se nepoznávám vůbec, že já jsem si vedela vybavit, no všetko. Čo se týká pohrebu, to urobil syn, ale čo se týká elektriku prevysať, plyn a tak ďalej, všetko jsem si sama vybavila. Takže ja som sa veľmi zmenila skutočne. A nedám si ani, viete, keď niekto na mňa niečo naučí, tak ja si nedám. Nedám si, lebo fakt, keď je to pravda, že by mi mali prečo niečo povedať, ale ja skutočne mám rada tak z očí v oči všetko.
0: Dokážete si stáť za svým?
1: Áno. Ja, viete čo, ja som toľkokrát dostala toľko kopancov za to, že som bola taká, že som proste sa nevedela obraniť. Ale toto ma tak zmenilo. A dneska stál asi Archaniel Gabriel, manžel nám. Ja som spadla do šachty na vodu, čo mám. A som sa tak poudierala, a ešte som mala šťastie, že nič som si nezlomila.
0: No. Klepu to na dřevo, Aničko. A řekněte mi, jestli to byla dlouhá cesta k téhle změně. Jestli to manželovi, ta vaše v uvozovkách převýchova trvala dlouho.
1: Nebyla to tak dlouhá cesta, ale já jsem vždycky, teda my jsme si věděli, jako rozuměli jsme si fantasticky dobře. A on byl taký mekší, ale toto ma presvedčil, že v dnešnom životě človek musí byť trošku aj taký raznejší, nie taký, taký, že si nevie vybaviť nič a tak ďalej. No, takže je to tak, a zvlášť keď tak človek ostane sám, tak vtedy si uvedomí, že treba byť aj s inou povahou.
0: No tak nejaký šťoura by mohol namítnout, že pak už proste není zbytí, že proste sa človek musí zmeniť, když zústane sám, ale vy ste k tomu dospiela ešte za manželová života. Jak dlho ste spolu byli, prosím?
1: Koľko sme boli? 55 rokov.
0: Tak miel na to hodne času, na túhle práci.
1: To mi znie z začiatku, však ja vám poviem, že to sa vlastne, my sme si veľmi dobre rozumeli, ale čo sa týka toho, to tak ma fakt zmenil. Hodne ma zmenil.
0: Pani Aničko, moc krát vám děkuju, je to další pohled na téma, kvôli komu jsem se změnila, což je téma dnešní noční linky, a jsem vám vděčný. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Aj vy sa majte krásne, prežite tú horúčavu tak, ako my všetkým. A toho Jardu pozdravujem, tiež som ho dlho nepočula.
0: On měl dlouho zdravotní problémy, už to tady zaznělo, ale protože patří k těm, řekněme, stálým posluchačům, kteří jsou i slyšet v noční lince, tak považuji za nutné to znovu říct.
1: Tak robiť a odpočívať.
0: No tak on říkal, ale že mu ještě není 80, takže možná to do té 80ky plánuje, no.
1: No, tak ďakujem pekne. Dobre, tak všetkých pozdravujem a hlavne hodne zdravia, aby sme tie teploty trošku tak kľudnejšie prežili. Majte sa pekne, dobrú noc.
0: Dobrou noc a hezké sny. Z webu rozhlas.cz/linka, kde po jedné hodině zítřejšího, tedy 1. červencového dne, také všechny vaše vzkazy týkající se tématu uvidíte. Teď cituju to, co prostě nemůže chybět v žádné noční lince. František má vždycky co říct. Samozřejmě byly osoby, které byly pro mě vzorem. Já pocházím z malé obce Kupšice. Tam za mého mládí se některé záležitosti řešily v hospodě. Nakonec se to řešilo tak, že si kamarádi dali pár facek a problém byl vyřešený. Když jsem se ale přestěhoval do Židlochovic, tak jsem se musel přeorientovat a přizpůsobit život našemu městu. Nikdy jsem v Židlochovicích neměl s nikým nějaký konflikt. V naší partii, kde jsem v JZD začal pracovat, byli starší pracovníci z Holasic, kteří byli slušní a vzorem pro nás mladší zaměstnance. Dodneska na ně vzpomínám s úctou. Františku, děkuju, i když to moc o změně nebylo, i když jedna tam přece jenom byla zmíněna. To o tom přeorientování z původního nastavení, pár facek a problém vyřešený, k tomu diplomatickému zřejmě spíše řešení v Židlochovicích. Ale i tak moc krát děkuju. Kvůli komu? Nebo čemu? A v čem jste se změnili? Téma pro další telefonát po písničce, která je před námi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pochodem vchod k dalšímu telefonátu. Tedy tímhle směrem se vydáváme v noční lince, ve které si dnes povídáme o tom, kvůli komu a v čem jste se změnili. Na telefonu čeká Zdeněk. Dobrý večer, Zdeňku.
1: Dobrý večer. Zdeněk u telefonu. No, chtěl bych říct, v 25 mě zemřela matka, která spáchala sebevraždu, no ale to je úplně nic jiného. Prostě žil jsem potom jenom s babičkou, teda její matkou, s babičkou, no ale nějak jsme se moc neschodli, no tak jsme vyměnili jeden byt za dva. No, do té doby vlastně jsem měl, dá se říct, než teda ta matka spáchala to sebevraždu, že jo, tak jsem měl vlastně všechno, dá se říct, prostě jídlo, všechno, bydlení a tak dále, zajištěný. No, potom, co jsme teda vyměnili ten jeden byt a tady dva, no, tak vlastně nastala úplně jiná situace. Musel jsem si zajistit prostě nějaký dávky, zpočátku nějaký dávky na bydlení, nebo prostě tak jídlo a tak dále, nějaký prostě vůbec životní potřeby prostě jsem si musel zajistit sám. Úplně prostě mě to změnilo život, takže prostě jako, já nevím, jak bych to řekl, jsem musel začít prostě dá se říct od ničeho. No.
0: Byl jste smutnými okolnostmi donucen k tomu, abyste zásadně přehodnotil svoje životní návyky, postupy a že jste se vlastně osamostatnil, když to řeknu takhle. Doufám, že vás to neuráží tedy, já nechci takhle, nikoho urazit, ale...
1: Ne, že jsem se osamostatnil, prostě jsem musel se osamostatnit, prostě jsem byl donucený k tomu vlastně ve své podstatě, protože kdybych se neosamostatnil, tak vlastně bych skončil někde na ulici, nebo prostě někde, já vím, v nějaký ubytovně, což jsem nechtěl, no a takže jako prostě, jak říkám, ty okolnosti bohužel mě donutily.
0: Já ale Zdeňku, no. Teď prosím, berte to jenom tak, že mě inspirujete svým projevem. Já si v žádném případě nedělám z nikoho legraci a nechci se ani do nikoho strefovat. Ale teď mě tak napadla ještě další možnost. Já už jsem uvedl několik segmentů, v čem se člověk může změnit od účesu přes hmotnost a podobně. Já jsem vlastně díky okolnostem a díky jednomu svému vzoru zpomalil svůj projev. Vy jste hodně překotný, jak vás tak poslouchám, ale to samozřejmě není žádné hodnocení, jenom prostě si říkám, jestli vlastně tohle není třeba další možnost, o které se někdo další zmíní, že v něčem třeba změnili svůj projev kvůli někomu. Takže Zdeňku, vy jste inspirátorem i pro mě. Díky a mějte se hezky.
1: Mějte se fajn, naschledanou, děkuju.
0: Kvůli komu a nebo kvůli čemu jste se změnili? A jestli to byla taky práce? A samozřejmě znovu zopakuju, že to nemusí být vždy jen povaha. Já automaticky nepředpokládám, že člověk může změnit svoji povahu, i když i to už tady bylo naznačeno. Ale v něčem nás možná naši vzorové, ať už jsou to muži či ženy, možná přimějí k tomu, abychom se změnili. Jak říkal Jarda, jen vlastním rozhodnutím se chci měnit. No ale i k tomu vede cesta inspirace, řekl bych já. Za malou chvilku bude půlnoc a pro ty z vás, kteří už slyšeli moji zmínku o tom, že pro dnešní noční linku je konkurentem utkání na mistrovství světa ve fotbale, tak pro ty z vás přidávám aktuální stav utkání Francie-Švédsko. Kylian Mbappé totiž vstřelil gól, takže 1-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už posloucháte Noční linku kdekoliv, třeba i ve starém křesle, přeju vám nerušený poslech a doufám, že příběhy na téma kvůli komu jsem se změnil, kvůli komu jsem se změnila a v čem vás baví. A doufám, že ten další vás bude bavit taky. Je to příběh paní Michaely, ale je trošku jiný. Michaelo, zdravím do Brna.
1: Dobrý večer. Je to totiž obráceném gardu, protože já jsem se domnívala, že když mě někdo velmi miluje, tak prostě se změní kvůli mě. A bohužel tedy jsem se hluboce mýlila. Problém spočíval v tom, že já tehdy jako vysokoškolačka jsem chodila s hochem, který měl nižší vzdělání než já, a já jsem se prostě domnívala, že i jemu to udělá dobře, když on tedy bude studovat tu vysokou školu. Stále jsem mu to zdůrazňovala, že prostě budu hrozně ráda, protože jsem věděla, že on mě velmi miluje. Já jsem ho milovala taky, tak jsem si říkala, že to pro něho nebude vůbec žádný problém. No a pak došlo k jakémusi krachu, kdy tedy on přišel a řekl, já už toho mám plné zuby, a když jsem se optala, co se stalo, tak mě na to odpověděl, ty to moc dobře víš. A zajímavé je, že my jsme spolu opravdu, jako jsme o sobě věděli, ale spolu jsme nekomunikovali, až tedy jsme se sešli před 10 lety. A já tedy jsem se, mě to pořád vrtalo hlavou, ale já jsem se ho netroufla zeptat. A pak zase jsme se, minulý týden jsme se sešli opětně po 10 letech, a to už jsem tedy získala odvahu a zeptala jsem se ho, co vlastně vedlo ke krachu našeho vztahu. A on mě právě sdělil, tak já si to přesně pamatuju, my jsme spolu seděli na Špilberku na lavičce a ty jsi mě říkala, no já předpokládám, že ty budeš studovat tu vysokou školu a tobě to nebude dělat žádný problém. Ale já prostě, to byl začátek konce našeho vztahu, protože já jsem nebyl schopen překročit svůj stín. Já prostě jsem byl středoškolák, mě to stačilo, já jsem prostě tu vysokou školu studovat nechtěl. A ještě mě tedy zdůraznil, že říkal, víš, nebylo to úplně jednoduché se od tebe odstřihnout, ale mně bylo jasné, že já bych ten tvůj požadavek nebyl schopen splnit a ten náš vztah by dopadl velmi špatně. Mm-hmm.
0: Takže on vás, tak, možná to přeženu, ale on vás možná vnímal jako, řekněme, elitářku?
1: No, možná to tak bylo. A já jsem si to, já když jsem pak o tom přemýšlela, mě to docela vyrazilo dech. Já jsem pak z toho našeho setkání přijela domů, samozřejmě manžel o tom věděl, takže jsem mu jako říkala, na co se zeptám, tak manžel byl velice tedy zvědavý. No tak asi já jsem si to, tehdy mě bylo 22 let, já jsem si to vůbec neuvědomovala, že to pro něho může být i takový problém, aby prostě kvůli mě tu vysokou školu studoval. Možná jsem byla tak hloupá, že ono to vůbec jako prostě to studium ve vysoké škole nebylo tak pro ten náš vztah důležitý, ale on to prostě pochopil nějak jinak, no a vedlo to prostě ke konci.
0: Tady se vlastně ukazuje, jak důležitá je komunikace. Komunikace, ano, ovšem, ano. Co by mohlo být problémem. No vlastně úplně ovšem. Ale
1: ano, a to máte pravdu. To jsme se shodli, že to byla i otázka nekomunikace. My jsme spolu tedy bydleli, on bydlel 150 kilometrů ode mě, takže jsme si stále psali dopisy, psali jsme si o kdejaké pitomosti, ale ta komunikace jaksi v těch dopisech asi pravděpodobně chyběla. No.
0: Komunikace je velmi důležitá ve vztazích, to můžu potvrdit. Ano. Paní Michaelo, já moc krát děkuju za důvěru, se kterou jste nám sdělila svůj příběh. A přece jenom se zeptám, vy sama jste se kvůli manželovi nebo kvůli partnerovi, o kterém jste mluvila, v něčem změnila? Když vy jste, nechci říct, tlačila na jeho vysokou školu, ale přece jenom jste naznačila jistě, že by jistým způsobem, že by to pro něj nebyl problém. Jestli pak on v něčem inspiroval vás ke změně?
1: No, tak u mého manžela tam je problém, že my jsme byli spolužáci z vysoké školy, takže tam jsem ho nemusela nutit, aby něco studoval, ale když tak nad tím přemýšlím, tak my jsme se spíš tak vzájemně jeden druhému přizpůsobovali. Ani manžel nikdy po mně nechtěl, abych prostě třeba dělala věci, které mě nebavily, protože manžel byl velký sportovec, strašně rád hrál golf, teď už bohužel teda je nemocný, nemůže. A říkal, je to škoda, že tě ten golf nebaví, ale to se prostě nedá nic dělat. Nebaví tě to, já zase ráda pracuji na zahradě, manžela to nikdy nebavilo, takže jsem ho k tomu nikdy prostě, jsem to respektovala, že on má jiné zájmy a nějak mě to nevadilo.
0: Michaelo, moc krát vám děkuji za váš telefonát a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelé 4 minuty. Tak ať je celý červenec hezký. Naslyšeno.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, přeju vám krásnou noc. A vlastně už bych klidně mohl říct i krásný nový den, i když 5 vteřin ještě do půlnoci zbývá. Ale než dokončím větu a než vám ještě jednou řeknu, jakéže je téma noční linky, už tu bude. Už tu je. Je 1. července 2026. A já si dovolím pogratulovat všem nositelkám jména Jaroslava. Mají svátek. Bývaly doby, kdy právě 1. červencem začínaly prázdniny. No, letos to vyšlo trošičku jinak. Vaše děti už možná jsou na táborech, neříkám, že pionýrských, ale na táborech, nebo už možná balíte na dovolenou od minulého pátku. Ale ať tak nebo tak, přeji vám krásné léto. Nádherný červenec. Právě začal. A právě začíná 2. hodina noční linky Českého rozhlasu dnes na téma Kvůli komu jsem se změnil, nebo změnila a v čem? Jistě asi nepůjde změnit něco tak zásadního, jako je založení člověka, jeho povaha. Ale možná i v tomhle ohledu někteří z vás přiloží polínko do ohýnku. Tak jsem zvědavý na vaše telefonáty na 731 800 900 a na to, co napíšete na rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je v brněnském studiu Českého rozhlasu Borek Kapitánček. A dovolím si začít jedním vzkazem, který napsala paní Helena. Řekl bych, že každé slovo je v něm důležité. Mluví totiž o tom, jestli se změnila. A kvůli komu, respektive čemu. Cituju. Když mi život naservíroval hodně kyselé citrony za dobrotu na žebrotu, místo toho, abych z nich udělala limonádu, takzvaně, jsem si řekla, holka, musíš se změnit. Takže jsem pomalu a jistě začala mít samu sebe jako prioritu. Byla jsem naučená v první řadě myslet na jiné, na jejich dobro, víc než sama na sebe. Tahle změna úplně lehká není, protože někdy se cítím jako sobec. Nejsem zvyklá myslet v první řadě na sebe. Jsem ale moc ráda, že jsem se do téhle změny dala. Pozdě, ale přece. Řeknu vám, je to paráda, když si člověk uvědomí, že si zaslouží být na prvním místě. Potud Helena. Děkuju a vy, kteří byste také rádi se svým příběhem vstoupili do noční linky, vězte, že k tomu slouží jednak už zmíněný web rozhlas.cz/linka a pro vaše telefonáty potom číslo 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc, anebo příjemné ráno, i když k tomu ještě pár hodin zbývá, myslím tím k úsvitu. Máme 5,5 minuty po půlnoci a posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A já věřím, že k těm 6 příběhům vysloveným našimi posluchači a posluchačkami v té první části noční linky přidáme už za chvíli další. Zatím vidím, že vyzváníte, ale když dovolíte, tak já si ještě zkusím přečíst jeden vzkaz našeho posluchače Pavla na téma Kvůli komu jsem se změnil a v čem. Cituju. Tak hodně velkou a zásadní změnu ve svém životě jsem podstoupil díky kamarádce z noční linky. Kamarádce ze severních Čech. Byla doba, kdy jsem kvůli ní přestal kouřit, utrácet za loterii, a to konkrétně za losy. Později pak jsem přestal pít alkoholické nápoje, hlavně pivo, a tak jsem šel celkově do sebe, že mi to stálo za to, abych byl pro tuto kamarádku taky něčím atraktivním. Tak to byly hodně velké změny v mém životě. A i když některé věci jsou zpátky, jako například kouření, tak stejně to stálo za to a stále to ještě probíhá, že člověk musí některé věci ve svém životě měnit. Tak přeji všem dobrou noc a ať už zaprší. Pavle, v tom s vámi souhlasím. A teď na čísle 731 800 900, aspoň doufám, váš příběh na téma Kvůli komu jsem se změnil, v tomto případě změnila. Jarča už jede, takže Jarčo, dobrý večer, povídejte.
1: Dobrý večer. A víte, Borku, tato téma je pěkný. Mně se líbí, to víte, jako některý lidi se nezmění v tom.
0: No dobře, jo? Ale zkuste to vzít neobecně, ale konkrétně sama u sebe. Vy sama jste se v něčem kvůli někomu změnila?
1: No, tak já jsem se změnila vlastně za celou rodinu, protože oni mají školy, že jo, jako vysoký a tak. No a já jsem se změnila tím, že jsem se prostě dopracovala tak, že jsem byla v televizi a v rozhlase a prostě mluvím takhle s lidmi z rozhlasu, jako s vámi teď, Borku.
0: Takže jo, takhle, vy jste se jim chtěla v tomto ohledu, řekněme, vyrovnat něčím, jo?
1: Ano, ano, ano. A oni mi řekli, že jsem dobrá v tom, že prostě nezačnu koktat a nic a tak dále, jo? Jako, že jsem prostě dobrá. Mm-hmm. Že se jim to strašně líbí a fanděj mi. Takže jsem takhle, jako prostě jsou na mě pyšní takhle. Všichni.
0: Výborně.
1: Kamarádi i rodina.
0: No ale když bych tedy trval stoprocentně na dodržení, já na tom netrvám, na dodržení tématu, no tak předtím jste tedy byla taková, řekněme, že jste se bála zavolat do rozhlasu, že jste se bála vystoupit někde veřejně?
1: Ne,
0: aby tam byla ta změna,
1: se
0: jo? Tam to, tam
1: jo, takhle. Změnu. No, tak víte co, Borku, já než jsem začala, chodila jsem do školy, že jo? Tak pak jsme měli ty přijímačky, tak jsem měla takovou menší trému na těch přijímačkách. Mm. A já jsem tam dostala za příklady násobilku z hlavy a já jsem ji vypočítala. A všechny ty učitelé, co tam byli, tak jsem si myslela, měla jsem z nich trému, ale dobře to dopadlo s tou násobilkou. Mm. Prostě se mě překvapila. Dali mi příklad z hlavy, jsem to vypočítala.
0: No a to byl začátek té vaší změny.
1: Ano, to byl začátek, ano, ano. A pak jsem se už teda nebála jako ničeho. Prostě jsem chodila na recitační kroužek, tak jsem prostě jsme měli básničky, tak jsme, jak byly nějaký třeba jakoby Velikonoce, nebo Vánoční besídka, nebo Velikonoční, nebo byly ty Mezinárodní den žen, že jo, 8. března, tak jsme taky tak povídali básničky, jsme vyprávěli a tak. Mm-hmm. Prostě jsme chodili a jako byli jsme a říkali jsme to rodičům a tak i ve školce jsme byli a říkali.
0: Dobře. Já vám nechávám volný prostor, abych ano, neskákal ano. Příliš do řeči. Víc než je zdrávo.
1: Víte co, Borku, ono to nevadí, když skočíte do řeči, protože člověk musí vědět, kdy má skončit, aby mohla přijít další rada na další lidi.
0: Já vám rozumím a víte, Ano. Vlastně popisujete ano. mě. Ano, já jsem se taky musel změnit v tom, že nevím, kdy skončit. Od té doby, co se dívám na časomíru každého našeho telefonického vstupu, už vím, kdy mám končit. Takže děkuji moc krát, Jarčo, a přeji vám všechno nejlepší k svátku.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: A všem
0: dobrou
1: taky. Děkuju, naslyšenou, Borku.
0: Kvůli komu, nebo kvůli čemu jste se změnili a v čem? To je kardinální otázka ještě pro dalších necelých 50 minut noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. Volejte, číslo uslyšíte za chvíli, a nebo pište, podobně jako Pavel před malou chvilkou, tady byl jeho příběh, řekněme. Ovšem napsal taky Michal, cituju. Abych nebyl v budoucnosti nešťastný, musel jsem se v životě v některých směrech hodně změnit. Člověk, který mi přiložil onen pomyslný nůž na krk, jsem byl já sám. Ty změny se týkají hlavně financí a přístupu k lidem. Poněvadž mám svobodné povolání a neplatím si důchodové pojištění, jednou nebudu mít nárok na starobní důchod. Budu tedy finančně zodpovědný jen sám za sebe. Už před mnoha lety jsem se tedy přestal zbytečně bát akciového trhu, začal poslouchat rady uznávaných lidí v oboru a řídit se jimi. A už nyní se přesvědčuji o tom, že jsem udělal dobře. Rovněž jsem si musel začít hlídat to, koho si v životě takzvaně připustím k tělu. S lidmi, před nimiž mě varuje moje vlastní intuice, bych se už nezaplétal tolik jako dřív. Tací vám pak mohou obrátit život na ruby. Nebo vám ho přinejmenším notně znepříjemnit. Změny, které uděláme hlavně kvůli sobě, stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se, že máme dalšího posluchače s příběhem na téma kvůli komu a v čem jsem se změnil. Zdeňku, přeju vám do Mladé Boleslavy pěknou noc. Tak Zdeněk nevydržel a přitom jsem ho tak hezky uvedl. No, máte znovu šanci volat na 731 800 900, což je kontakt se studiem Noční linky. Platí i pro tu dnešní, kterou pro vás vysíláme z brněnského rozhlasového studia. Další možnost, jak vaše příběhy mohou odeznít, je napsat na web rozhlas.cz/linka. No a přesně takhle, tedy telefonátem v tomto případě, se teď můžu přivítat s dalším posluchačem nebo posluchačkou. S posluchačkou, která má puštěné rádio a volá do rádia, což je zásadní chyba. Dobrý večer.
1: Já jsem se musela natáhnout.
0: Tak podle hlasu poznávám Libuši. Dobrý večer, paní Libuše.
1: Tak vám zdravím v tom horku.
0: No jo, kvůli komu a v čem jste se změnila?
1: No já jsem se nezměnila, jsem stejná a nikomu neoblížu, nebo nikomu bych neoblížila, ale moje kolegyně, teda ta se jako změnila vůči mě, já nic neudělal, řekla, že jsem něco řekla a já o tom nevím, co. A pan tak to řekně, ona ne, já to vím, neřeknu, neřekla
0: to. To je spíš dávná křivda, než změna v něčem kvůli někomu. Ale i tak vám děkuju, paní Libuše, že aspoň telefonátem vyjadřujete to, že posloucháte pravidelně Noční linku.
1: Mě to mrzí, no, protože jsme se znali kolik let a jí sestru, která se voláme všechno a ona je taková podohovat. No.
0: Tak možná říct. Znovu platí to, co jsem už říkal při rozhovoru s předchozím posluchačem, respektive posluchačkou, že je důležitá komunikace. Komunikovat.
1: Ano, to ona nechce.
0: Ne, tak řekněte, když nebudeš komunikovat, tak nevím, proč jsi na mě taková.
1: No, ale
0: já nejsem ten, kdo by vám měl radit. Děkuji moc krát, paní Libuše, že voláte a mějte se hezky.
1: Mějte se hezky a hezky ještě léto.
0: Díky. No ještě. Máme teprve 1. července. Nezapichujte to ještě.
1: Já to nezapichuju. Tak se opatrujte, Borečko, hodně zdraví vám přeju. Jo?
0: Děkuju a naslyšenou. No dobře, ale aby tedy zaznělo něco na téma, tak zkusím další konec telefonní linky 731 800 900. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Tady je posluchačka Jarmila. Prosím vás, slyšíte mě?
0: Já vás slyším výborně, paní Jarmilo, jsme ve vysílání a já se vás ptám, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
2: Já se strašně omlouvám, já mám něco s telefonem, zrovna teď se mě to stalo, takže jsem vám dobře nerozuměla.
0: Ptám se vás, jsme totiž ve vysílání, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
2: Ano, několikrát.
0: Tak zkuste říct v čem.
2: Tak je Milena v Olomouce.
0: Máte prostor, můžete říct, v čem a kvůli komu jste se změnila?
2: Mohu mluvit?
0: Ano.
2: Dobrý večer nebo dobrou noc všem posluchačům a vám také, pane moderátore. Já jsem se změnila snad 3x za život, ale to bychom tady byli dlouho, tak řeknu tu poslední změnu. Tak byla jsem po mateřské dána na nukleární medicínu. Já jsem povolání sociolog a nemohla jsem dojíždět, tak jenom na úvod toto. Takže jsem byla dána jako asistentka panu profesorovi. No a samozřejmě k tomu jsem neměla potřebnou kvalifikaci, dělala jsem úplně něco jiného. A tak jsem byla taková, nebyla jsem sebejistá, ustrašená a pan profesor zbuzoval svým zněvem takový respekt, že jsem měla strašnou prostě obavu, jak prostě budu tam fungovat. No ale dopadlo to docela dobře, žila jsem se s ním, po nějaké době jsme si prostě rozuměli a tak bylo všechno v pořádku, ale stalo se to, že pan profesor hodně kouřil, to chci říct kvůli změně. A já jsem měla propojenou pracovnu s ním a mě ten kouř prostě, já jsem ho cítila, já jsem to nesnášela. a jednou on byl za mnou mi něco říkat a říkal, vy jste jakási zasmusila, zamračená. Já říkám, pane profesore, mohu vám něco říct, já se tady tím duším, já to nenávidím. A on říkal, no já, že bych se kvůli vám prostě změnil a nekouřil. No a tak asi druhý den on mi někdy posílal pro cigarety a já jsem mu, jo, a vlastně druhý den mě poslal pro kuře, protože neměl oběd. A já jsem místo kuřete v té naší kantině koupila cigarety. Tak jsme se tomu zasmáli a pak jsme povykládali a tak jsme se nějak vzdili, že jsem prostě už byla sebejistá a prostě krásně se mě tam líbilo, zůstala jsem tam 20 let, měla jsem tam kamaráda, velkého doktora, byl to můj nejlepší kamarád, pak odešel na post ředitele fakultní nemocnice, já byla z toho zoufala, zase změna pro mě strašná, úplně úžasná, já jsem si nedala představit bez něho, že byli jak siamská dvojčata, prostě přátelé ve všem, tam byl velmi dobrý kolektiv, bylo to přístrojové, prostě ta nemocnice byla přístrojová, tam byly řada farmaceutů a fyziků, nukleárních elektroniků a já ničeho všeho. No prostě bylo to úplně odlišná práce, než jsem dělala, ale zvykla jsem, dokonce jsem za pana profesora ráno chodila přednášet medikům, samozřejmě mě to připravil on, protože neměl ráno tolik času a tam ty medici chodili místo třeba 50, přišlo 5-6, já zase jsem se klepala hrůzou, zase jsem byla nejistá, měla jsem strašnou obavu, že se mi některý na něco zeptá a samozřejmě bych asi adekvátně neodpověděla, tak to bych jenom chtěla tak trošku říct. Měla jsem těch změn několik, ale je to limitovaný ten rozhovor u vás a tak to zkrátím.
0: Paní Jarmilo, já vám děkuju za tenhle vhled do vašeho života a přece jenom se na chviličku vrátím k panu profesorovi. Přestal kouřit nebo ne?
2: Já jsem vám teď špatně rozuměla.
0: Chci se zeptat, zkusím to ještě pomalej, jestli pan profesor přestal kouřit.
2: Jo, to jsem zapomněla možná zdůraznit, že samozřejmě přestal kouřit. Všichni mě prostě říkali, jak se strašně změnil, ale on byl v podstatě stejný, ale prostě už byl takovej i těm druhým, trochu takovej komunikantněj, prostě byl úplně jiný. A prostě už ani nekouřil ani nic, ale já jsem se s ním velice zpřátelila, nedovedla jsem si představit, když pak odešel, tak ten můj kamarád, ten doktor, přešel na jeho post a to jsme byli ještě větší a když odešel, tak pak já jsem za nějakou dobu taky odešla za Rašíma do Německa, já jsem to prostě neunesla nějak prostě. A
0: vy už jste mě utekla do Německa. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli pan profesor přestal kouřit, takže vlastně vy jste byla inspirátorkou, respektive tím prostředníkem k tomu, aby on se změnil. A já vám tím pádem děkuju, přesně jste trefila dnešní téma.
2: Ano, asi tak bych to také řekla.
0: Děkuju a přeju vám dobrou noc.
2: Také přeju a všem posluchačům.
0: Naslyšenou. Změnili jste se někdy kvůli někomu nebo kvůli něčemu, ale spíš kvůli někomu, ono je to o něco lepší. V čem to bylo? Byla to, dejme tomu, nějaká drobnost? Povaha, už jsem říkal, že je hodně silný kalibr, ale i takové případy se můžou stát. A byla to změna, řekněme, dobrovolná, ke které jste dospěli po zralé úvaze a inspiraci? A nebo to byl ten už několikrát zmíněný nůž na krk?
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Do konce Noční linky zbývá už jen 30 minut. To je přesně doba, kterou máte na to, abyste zavolali na číslo 731 800 900, pokud jste ve svém životě něco změnili kvůli někomu, inspirování někým. A nemusí to být ty nejzásadnější věci, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, povaha se těžko mění, ale mohlo to být jiné životní nastavení, možná inspirování někým nebo něčím se pánové, a teď doufám, že se nikoho nedotknu, jste se začali více zajímat o brunety na místo blondýnek. Možná jste shodili pár kilogramů, možná, že jste přestali s kouřením, možná, že jste přestali se sázkami, i takové případy mám ve svém okolí, i když, no, on znovu začal, a tak to nechme být. Změnili jste se kvůli někomu a v čem? Telefonujte na číslo 731 800 900 nebo pište. Bohuslava už napsala. Byla jsem donucena okolnostmi změnit svou povahu. Jsem totiž po operaci krvácení do mozku. Stal se tedy ze mne takový, v uvozovkách, malý sobeček. Takže jsem si změnila povahu svou povahu hlavně kvůli sobě. 731 800 900. A na telefonu vítám... Tak bohužel, to je druhý případ, kdy se po Zdeňkovi z Mladé Boleslavy znovu ztratil telefonát. Asi s tím budu muset něco dělat. Kde mám šroubovák? Tady je Borek. Máme tady naštěstí několik konců telefonní linky. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Tady Hinek, ahoj.
0: Aha, Hinku, zdravím tě na Vysočinu. V čem ses a kvůli komu změnil?
1: No, já jsem se změnil zásadně. Já si ještě vypnu telefon.
0: No, telefon raději ne, rozhlasový přijímač, ten se vypíná, voláme-li do rádia.
1: Tak, teď už můžu.
0: Ano.
1: Takže jsem se změnil zásadně a sice přestal jsem kouřit ze dne na den.
0: Kvůli komu nebo kvůli čemu?
1: Víš, kvůli čemu? Kvůli infarktu.
0: No, to já se možná směju, ale to nemyslím jako, že se vysmívám, to ne.
1: Takže já to byla nutnost. To byla nutnost a jako opravdu můžu říct, že do dneška poslední cigarety leží ještě na okně u koupelny. Takže jako je to pravda, ale tam to byla spíš nutnost, než to, že bych něco chtěl. Snažil jsem se o to několikrát. Když to zjistil, tam to pěkně rozpašilo. Takže tohle to byl můj případ. Říkám, když řekl, kvůli čemu, tak jako říkám, to ještě zavolám. To zkusím. A vyšlo to.
0: No a Hinku, obráceně. Byl jsi ty pro někoho inspirátorem natolik, aby se kvůli tobě změnil v něčem?
1: No, že bych byl inspirátorem, asi ne. Spíš možná, že jsem inspiroval, no, to asi tady nebudu rozebírat, to by jich
0: No tak no. O sexuálních praktikách si samozřejmě taky můžeme povídat, ale to asi nebude ono, že jo?
1: Ne, to není ono. To bylo spíš jenom tak z rodinného ranku.
0: Tak to jsem se hodně netrefil.
1: To zveřejňovat opravdu nebudu. Jako to. To. Prostě nebylo to správný, co bych chtěl říct, na co jsem si vzpomněl.
0: No, Hinku, já ti v tom tvém nekouření, teď se vracím k tomu, v čem ses zásadně změnil, držím pěsti, protože v tomhle zdravotním stavu je to opravdu velice, velice nebezpečné. Takže...
1: No, je pravdou, že už je to 12 let, takže...
0: A to mě zajímá. Ono se to nejenom říká, ono je to vlastně i vyzkoušené, že člověk, který přestane kouřit, skoro okamžitě přibere. Stalo se ti to taky?

0: Ne. Já jsem současně s tím aj tak nějak tak trošku poopravil ten svůj režim, takže spíš teďkom jsem něco málo zhodil, ale to něco málo, říkám opravdu upřímně, to bylo jenom něco málo. Takže pořád ještě, pořád je to to nadčent. Takže to.
1: Ale neboj, všechno se může změnit. To já už jsem docent. I když, no. Ano, je-li tématem, kvůli komu jsem se změnil, neříkám, že to bylo kvůli ní, ale tak trošku mě svého času inspirovala jedna moje profesní spolupracovnice, tedy respektive dáma, která vlastnila agenturu, pro kterou jsem taky pracoval, když mi jednou řekla, ty ses ale pěkně spravil. To jsem ještě měl 116 kilogramů. No.
0: Když tě inspiroval tady v tom, tak udělá dobře.
1: Já si jaký myslím. Jinku, děkuju a přeju dobrou noc a krásný červenec dneškem začíná.
0: Děkuju dobrou noc a po dlouhé době pěknou noční linku přeje Hinek.
1: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

givers, man. And we'll see beat mood in millionaires. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli jste se někdy kvůli někomu, možná že i kvůli něčemu, změnili a v čem. A přestože tohle všechno stále platí, tak chci začít pro ty další minuty jednou sportovní zprávou. V utkání na mistrovství světa, v utkání mezi Francií a Švédskem, má Kylian Mbappé našlápnuto k hetriku, protože ve 74. minutě vstřelil už vlastně třetí francouzský gól, takže stav je 3-0, vede Francii na Švédskem. Mbappé vstřelil jak ten první, tak ten třetí gól, ten druhý ve 53. minutě Barkola. No a teď už konec sportu a zpět k tématu. To je důležité. Kvůli čemu nebo kvůli komu jste se změnila, Aničko? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Anna z Miroslavy a přemýšlela jsem. Manžel mi říká teda často, že jsem se změnila.
0: No prosím, ale já si myslím, tak z toho můžeme vyjít.
1: Já si myslím, že ne. Ale určitě jsem se změnila tím, jak jsem ztratila zrak. Tak jsem se změnila ze řidiče na chodiče.
0: Z řidiče na spolujezdce?
1: No, na spolujezdce, ano, to jsem odkázaná na spolujezdce. Ze švadlenky, která si ledasco ušila, tak jsem se musela obrátit na nějakou kamarádku, na nějakou známou. A musela jsem být tolerantní, musela jsem zahodit tu svou žárlivost, no a musela jsem se přizpůsobit té tmě, která mě bude obklopovat až do smrti. No, k tomu jsem se musela přijít to. Ale
0: oni jsou to vlastně neveselé věci, promiňte, že vás přerušuju.
1: No, jsou to neveselé, ale k životu velice potřebné, protože zrak má 80% pro člověka cenu, no ale můj muž mi říká, že mi pomůže, ale on mi pomáhá, víte, vždycky tam, kde nemusí, co si já udělám sama. Jo, on ví neukrojit chleba do kraječem, ale to si já dokáži uříznout sama ten chleba. No, ale prostě zahrádku musel převzít on, takže tím se musel taky on trochu přeučit. A to, no a taky jsme se zpomalili oba, že to už není tak rychle a je to hotovo. Honem a je to hotovo. To trvá nějaký ten den navíc. No a tím se spolu to stáří, tak člověka nějak, i to stáří, tak člověka nějak usadí a
0: ohne trošku.
1: Trošku ohne. Ten hřbet se ohne a už tolik neunese, no, co nosil dřív. Takže tím se člověk změní a je takový
0: Teď mě napadl
1: přejícný lidem, víc přejícný lidem a k sobě takový víc bych řekla, že je takový a když já to nemusím mít a k čemu bych to měl mít a tohle to a tamto a stejně nikam nepůjdu, takže to. A pak až je na lámaní chleba, tak zase lituje. Proč to nemám? Proč já se dívám na ty nazvy? A oni to mají a já ne. No, tak. Takže je to takový dvojsečný, ale změny určitý jsou. Změny jsou.
0: Tím, že voláte, Aničko, a tím, že jste z Miroslavy, tak jste mě vlastně inspirovala k dalšímu střípku, k další možnosti, v čem se změnit. Možná, že se ozve někdo z vinařského kraje, který řekne, nebo která řekne, no, já jsem se změnila v tom, že mi už přestalo chutnat bílé a piju třeba červené, nebo obráceně.
1: Aha, no, to by taky bylo. Mohlo by to být.
0: To se vám náhodou nestalo, že jo?
1: No, ale tady pálí ten penicilín moravský, takže no, i na to by mohli taky přeskočit nebo přijít. Takže,
0: to je pravda, nebo, no. Já budu mít letos švestek, no. Pokud teda nepropadnou všechny plůtky, to vám řeknu, ta švestka už 20 roků umírá a nakonec to vypadá, že z toho budu mít hned dva sudy. No,
1: vidíte.
0: To jsem odbočil teda trošku já.
1: Štěstí vám přeje.
0: No,
1: viděla vás, ten strom vás viděl smutnýho a to tak říkám, musím.
0: Ne, to je jinak, já jsem hned vedle té švestky na protest proti tomu, že už nám opravdu odchází, zasadil ořech. A on krásně se ujal a ona si toho všimla a řekla si, tak to ne, ještě to nevzdám. Ale to už jsme hodně mimo téma. Aničko, já vám děkuji za váš telefonát, byť, jak říkám, to jsou neveselé věci, kterým jste dospěla. Ale přeji vám hezké léto.
1: Zdravím a ať se mají dobře, ať můžou dělat to, co chtějí. A nejenom to, co můžou. To, co chtějí.
0: Jenom. Já si myslím, že to bylo dosti důležité říct. Děkuji.
1: Mějte se. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před necelými 50 minutami začal červenec. Teď už máme 3 minuty po 3/4 na 1, ale pořád je tu noční linka. A já jsem vlastně ten červenec a letní prázdniny jako takové zmínil i kvůli tomu, že teď se to v našem vysílání, ve vysílání noční linky bude přímo hemžit všemi možnými odkazy na prázdniny. No tak třeba už za 22 hodin a 10 minut zasedne k mixážnímu pultu Jitka Lukešová a tématem její noční linky budou prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Něco podobného pro vás chystám zase já v pátek, ale to už jsme příliš dopředu. Vraťme se k tématu. Kvůli komu jste se změnila, paní Marie? A v čem?
1: Dobrý večer všem. Už je to delší dobu. Mně se stalo několikrát, že jsem potřebovala na záchod a nebylo kam se odběhnout. A stalo se mi v Berouně. Tam to šlo buď do parku, ale to byl bývalý hřbitov s kostelem, takže jsem si to nedovolila. Ale vedle byla továrna, bývalá Tyba, tak jsem jako tam šla, poprosila jsem paní vrátnou, udávala jsem mi 100 korunu, aby mě pustila. A ona se na mě tak pohrdavě jako koukla, paní, my tady nejsme žádný veřejný záchody. Já prostě mě nepustila, dopadlo to tak, že jsem si navalila plný punčocháče a měla jsem teda dlouhou maxi sukni džinovou, takže jako to bylo dost skrytý, ale co teď? Tak jsem tam běhla do jednoho baráku a opravdu úplně až nahoře tak byla prádelna a šel za mnou nějaký pán a já jsem musela stoupat, já jsem v tom baráku nikdy nebyla. No ale nakonec on teda zahučel do bytu a já teda do té prádelny. Tam jsem se umyla, dala jsem to všechno do pořádku a vrátila jsem se teda na tu vrátnici, připížila jsem se a pověsila jsem to moje veledílo i paní vrátně na kliku a utekla se. No, takže nemám takovýhle věci ve zvyku, jo, ale opravdu bylo to nelidský vodní, bylo to, nemáte kam jít. Stalo se mi to teda víckrát a třeba mě pustili i domů. Jo, to bylo třeba červený koberec k záchodu, tam to bylo jako na trůnu. Prostě je to všechno v lidech.
0: Paní Marie, víte,
1: někdo
0: o čem přemýšlím?
1: Někdo vás pustí do bytu a někdo vás nepustí a hned prostě v továrně na WC, ani za stovku.
0: Víte, o čem teď přemýšlím? Jak tenhle váš příběh napasovat na téma, kvůli komu jsem se změnila a v čem?
1: No tak takhle to bylo jako u mě, na tohle jsem si vzpomněla. Prostě nejsem tak zlá, opravdu ne, ale změnila jsem se v besty.
0: Aha.
1: Dovedu pomoct, ale dovedu i ublížit potom, když...
0: Jo, takže si říkáte, když vy k my, tak my k vy, jo?
1: Zub za zub, oko za oko.
0: Starozákonně. Tak paní Marie, tak děkuju já. A přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky naslyšenou.
0: Protože se blíží závěr noční linky, tak si dovolím ještě další telefonát, který nám možná také sdělí, kvůli komu se dotyčný či dotyčná a v čem změnil nebo změnila. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
2: Dobrý večer, Milda. Už se vám volal několikrát, ale teď se mě to povedlo. Změním se kvůli tomu, když poslouchám vás, paní z Miroslavy, tam mění můj pohled na svět. Mění můj pohled na svět i Franta Židovpovic, který vymyslel vodováhu a polovnicu. Já bych byl rád, kdybych se s tou paní z Miroslavy mohl nějak kontaktovat. Moje číslo je 736. No,
0: promiňte, takhle, vy říkáte, že už po několikáté voláte, ale řekl vám už někdy někdo, ať už já nebo mý kolegové, že je dobré vždycky vypnout rádio?
2: To vím.
0: Tak, protože na začátku našeho hovoru bylo pouštěné, teď už to vypadá trošku příznivý, ale třeba i ta ozvěna a to, jak jste se snažil rychle říct to číslo, má za následek, že nebylo rozumět tomu číslu. Je to ovšem, musím vás upozornit jenom na vás, nese to sebou riziko, že když zveřejníte svůj telefon, tak se můžete dočkat třeba i telefonátu, o které nestojíte. Je to na vás?
2: Je to na mě, ale mě fascinuje paní z Miroslavy. a mám stejné problémy, jak ona, neumím se s tím vyrovnat a ona mě vždycky pomůže, jak je odvážná. A pomalinku se měním. Poslouchávám denně a když slyším Františka, který vymyslel vodováhu a vymyslel ohovnici, je mi zlé, ale tady tahle paní mě nalývá život do krev. Já slovám stejně jako ona, neumím se s tím vyrovnat a jenom díky tomu, že ona se dovolá a něco povídá, tak se zkrátka snažím změnit, být pokorný, být poslušný a smířit se s tím, že takže to je takový moje přání, kdybych na tu paní dostal telefon, bych ji poděkoval za to, co pro mě dělá.
0: Tedy vás asi zklamu, já nemůžu vzhledem k zásadám GDPR a taky k kodexu Českého rozhlasu rozdávat telefonní čísla našich posluchačů bez jejich svolení, to už vůbec ne. Ale jak říkám, je to na vás, můžete zveřejnit ten telefon. Rizika znáte, možná vám paní Anička zavolá sama.
2: 603-238-776.
0: Děkuju a věřím, že paní Anička ten telefon slyšela.
2: Děkuji vám moc krát.
0: Rádi se
2: stará.
0: Mějte se hezky a nashledanou. Děkuju za všechny vaše telefonáty a omlouvám se těm, na které se v dnešní noční lince nedostalo. Snad se někdy vrátíme i k tomuhle tématu. Tématu kvůli komu a v čem jsem se změnil, v čem se změnila. Já tu další noční linku, tedy tu, kterou pro vás bude vysílat Jitka Lukešová, jak už jsem říkal, sice asi nebudu slyšet celou, ale aspoň začátek té dvouhodinovky na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu, si určitě poslechnu. Vám doporučuju totéž setrvat u telefonu, máte-li svůj příběh o prázdninách, na které nikdy nezapomenete, a zavolat, anebo napsat na web noční linky Českého rozhlasu. Adresa webu je rozhlas.cz/linka. To asi víte. No a já se za vámi vrátím v pátek 3. v 11 večer, tedy ve 23 hodin. A když už jsem říkal, že prázdnin teď bude v éteru v noční lince plno, tak to taky hned potvrdím, protože tématem té příští takzvaně brněnské noční linky budou chutě a vůně prázdnin. Myslím si, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, totiž bývají mnohdy spojeny právě i chutě a vůně. A možná z toho paměťového šuplíčku nějakou tu voňavou či chuťavou vzpomínku prázdninovou vylovíte. Budu se těšit. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeju vám dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička, zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na Hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru, ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách, víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, který vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No a během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jaksi to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju za první světové války, to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jmenské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel: Co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka od 48. až do toho nedávna. No my jsme to dělávali s Voskovcem tak, že my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli, a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura dali takový špeky, takový návnady, takový věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak.
4: Protistátní.
3: A to ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naši hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A ty to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to dí, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali, anebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový pat, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
4: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře, nebo moje paní, přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takovej, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, no, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No, tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stávce on přiletěl k nám do šatny, Voskobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co vás služba, neslužba, musíte se chovat, no urazil jsem úřední osobu. Ha. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, kde jít za náma do šatny, zase výbuch. Čepici už neměl na hlavě. 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takovýto furianství, to jihočeský, a tak tož teda, pane doktor. My si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte. A mu pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví, kdo my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli Osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole, a dostatí se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství. Vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít v šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moct držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký a přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států, od založení ministerstev vniter, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás. Protože zatím ve všech zemích, bez výjimky, ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pan Škutina je tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutina?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
3: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakého. 25 950.
2: Z Náprstkova.
3: Z Náprstkova, z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle nějaká 24. Tohodle plus ten úhel 12. se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí. Ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? Je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No, tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že nám hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat. To je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat. To rád říkal. A moje maminka, člověk, to byla dáma ze vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám. Ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, a zvuk dopadu dobytčího odpadu. Jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. Že? No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem říkal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky na schůzích, byl aktivní na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním teďka? Nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc. To se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí, teď. To je právě podezřelý, že není námitek. Víte, sourozé, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha,
5: dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no a... No tak se zvedly ruce, že ano. Aha, vyslovila se ta formule, mystická ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil. Na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povědat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangů se vyhodilo děsně moc, oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila. Oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang... Dejte to radši, prosím vás, do muzea, k náprstku, jo?
4: Tak vám děkuju.
5: Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řek? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je Voskovec.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Töpfr.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s cvrlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Bývával jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečníkovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném kobereci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohřelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

Pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu inteligence nahoře mezi Brány

velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím. Od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen, když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závratě nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na Jes, zvlášť když je velká voda. Jes, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libušec, Tirat a Šárka, Záboj a Slavoj, a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 1945 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili. Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když po druhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezitím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života.

Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám, jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž Páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu, kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař. Jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na Štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřili skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky z bohatlické rodiny. A tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota. Místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných Šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala, ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, Matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na Pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti řvou lvy v diktátu.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.